0: vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

žasnou světla poslední.

0: Fajn. Čtyři novinky a novou jedničku má aktuální vydání čártu Rádia Praha. Poprvé zabudoval Michal Schulte na 9. místě. Tedy Swims je dokonce 7. Jich se sebere. Patrik, Malý a Sebastián jsou těsně za stupni vítězů. 2005 je na Praze 4. Trojkou je ta nejlepší novinka, The Bauza Magnetic. Druhá je Ella Langley, Choosing Texas. A jednička. Temper City, Self-Aware. Jak to dopadne za týden? Pomozte nám s tím.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Každý hlas se počítá.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostla v divadelní rodině a už jako malá byla na jevišti či před kamerou jako doma. Popularitu jí přineslo moderování AZ Kvízu Junior, Snídaně s Novou, seriál Ulice a především její projekt Udrž ksicht. Naším hostem bude už za chvíli Marta Dřímal-Ondráčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
4: Někdy padá.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišla Marta Dřímal-Ondráčková. Dobrý den.
2: Dobrý den, Kateřina.
1: Víte, co jsem si říkala? Jestli když teď sedíte v tom studiu, díváme se na sebe, vy víte, že tady máme ty kamery, jestli se tak podvědomě sledujete, jak se tváří? A i třeba proto, jestli ty svaly máte na správném místě.
2: Já se nemusím sledovat, já to cítím.
1: Jo.
2: To je dost velká součást mojí práce, že v určitou fázi vlastně vy s těmi svaly začnete pracovat vědomě. Proto jsem schopná mít úplně hladký čelo a vlastně jako kdyby trošku vypnout tu mimiku, když ji nechci používat, protože ji používat můžu, ale nemusím. Jediný moment, kdy mě tenhle okruh mého myšlení úplně opouští, je ve chvíli, kdy vylezu na jeviště. Tam se prostě zapíná naprosto jiný modus operandi a tam ty emoce se propisují do toho obličeje naprosto nekontrolovaně.
1: Vy jste sebou přinesla svoji novou knihu Udrž ksicht rychlovky. Jaký je to pocit, když člověk vypustí do světa další knihu, na které pracoval nějaké měsíce a měsíce?
2: Úleva, protože ta práce byla vlastně velmi náročná, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že opravdu vydáme tu knížku přesně na rok po tom, co vyšla ta první. A potom obrovské očekávání samozřejmě, protože ta první knížka Udrž ksicht je bestseller a teď je otázka, bude se úplně stejně dařit i té druhé knize.
1: Takže ta nervozita je větší, než byla přes tou první?
2: Není to o nervozitě. Já ty knížky dělám s plným vědomím toho, že tam předávám ty informace, které chci předat, které mám potřebu předat těm ženám, které to téma zajímá. Navíc rychlovky mají i ta první knížka, ale v rychlovkách je to jako ještě intenzivnější přesah do mých dalších témat, které se týkají vlastně toho celkového well-beingu, celkové kondice, toho, aby nám ty dny plynuly vlastně fajn, abychom se cítili dobře, nejenom když se podíváme do zrcadla, ale i když se nějakým způsobem vnímáme, abychom měli rychlá, fajn rána, abychom na sebe měli čas. To všechno je v rychlovkách. A já prostě vím, že si svoje čtenáře a čtenářky najdou, takže tam nervozita není, ale spíš to očekávání.
1: Možná i z toho, co jste teď říkala, vyplývá, že by možná po Udrž ksichtu mohlo následovat něco jako Udrž duši nebo něco takového?
2: Tam je to moje téma, které já už komunikuju delší dobu a máme hashtag Udrž life.
1: A s tím to dost souvisí, být v pohodě i uvnitř.
2: Ano, všechno se vším souvisí. A ten obličej je samozřejmě zrcadlo našeho vnitřku. To neříkám žádnou objevnou myšlenku. Jenom se snažím to zdůrazňovat, protože my si to fakt často neuvědomujeme. A já se s tím potkávám dnes a denně v rámci toho, když učím ať už veřejný workshopy, nebo mám živý konzultace. Tak vlastně za mnou přijdou ti lidé, schválně říkám lidé, nejenom ženy, protože pracuji i s muži, a řeší nějaký svůj konkrétní estetický problém. A my to začneme rozebírat, já dělám tu diagnostiku a najednou se dostaneme do toho, že ta příčina je úplně někde jinde. Všechno se vším souvisí a je potřeba si to opravdu na denní bázi uvědomovat tady tuhle pravdu.
1: To znamená, že když si třeba v uvozovkách velkých vyléčím tu duši, zbavím se nějakého problému, stresu, tak budu i lépe vypadat?
2: No, ten stres je vlastně jedna z věcí, která nejvíc ovlivňuje náš obličej. Ať už po té duševní, neúplně uchopitelné stránce, tak i po té fyzické, hormonální, vyplavování stresových hormonů prostě má okamžitý propis do obličeje, do kvality pleti, do tonusu svalů. Takže jo, jenom tam jde o to, jak na to člověk jde. A já samozřejmě ve chvíli, kdy tak jako lehce ohmatávám tu duši a dostanu se do stavu, kdy už je to příliš hluboký, příliš odborný, tak pak je na mě, abych tu svoji práci předala někomu, kdo je odborník na tohle téma a aby se šlo opravdu jako třeba i do hlubší terapie, protože pokud tam sáhneme na nějaký dlouhodobý traumata a je to ve fázi, kdy ta žena nebo ten muž je schopen a ochoten s tím pracovat, tak je potřeba se na to podívat opravdu do hloubky a očima a rukama, který tomu dokonale rozumí.
1: Měla byste nějaký třeba konkrétní případ, kdy za vámi přišel člověk, který chtěl řešit tu estetiku, ale narazili jste na ten vnitřní problém, šlo se třeba na terapii a ejhle, ono to pomohlo?
2: Ano, mám takový případ a dokonce je součástí mého projektu Proměny, který bude mít ty finální výstupy, ať už videa nebo články, takové to, řekněme, klasické před a po, ale mezi tím to klasické vůbec není, na podzim, takže se můžete těšit.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Marta Dřímal Ondráčková dnes přinesla svou novou knihu. Myslela jste si někdy dřív, že budete psát?
2: Ano, ale úplně jiné knihy.
1: A co to mělo být?
2: No určitě beletrie. Já jsem psala vlastně od malička.
1: Ale no vidíte.
2: V době, kdy jsem se dostávala do takového toho věku, kdy se dívky stávají ženami a objevují svět vztahů, tak se to psaní přeneslo do terapeutické roviny. V té době jsem i vyhrávala různé soutěže literární. Mám ty povídky do dneška schované. Dokonce, doufám, že teď neposlouchá můj muž, můj úplně první přítel, který měl novinářské ambice a spisovatelské ambice, tak potom, co si přečetl jednu moji povídku, která právě vyhrála literární soutěž, tak se na to vykašlal. Tím neříkám, jako, že jsem byla tak geniální, jo. Jenom prostě tahle touha tam vždycky byla a řekněme naprosto jako upřímně a vím to, že nějaký dar slova mám. Proto vlastně přišla i nabídka na napsání knížky, protože redaktorka Martina Muziková, která se mnou zároveň spolupracovala na obou knihách, tak mi volala s tím, že miluje moje příspěvky na Instagramu a že jí strašně baví nejenom to, co přináší v rámci té praktické roviny a těch videí, ale právě i ty texty, které k tomu píšu. A že věří tomu, že tam prostě ten potenciál na vznik knihy je. Já jsem i v první, i v druhé knize jsem si dovolila nějaký svůj vlastní prostor mimo ty praktické a teoretické věci a vlastně v obou knížkách je po třech mých fejetonech, kde tak trošku odhaluju svoje soukromí, svoji duši a zároveň je tam vidět to moje ryzí psaní, které není zaměřené na to, jak si máte uvolnit masetr.
1: Mm-hmm, takže jste si tak jako vystrčila ty své spisovatelské růžky.
2: Jo, a já hlavně si myslím, že to vlastně k mojí práci zároveň patří. Já jsem velkým dílem i bavič, když mám workshopy, tak prostě se snažím o to, aby to ty holky zajímalo, protože je to těžší. Vlastně proto vzniklo Udrž ksicht, protože v době, kdy já už jsem se dlouhý léta věnovala obličejové józe a prostě tady těmhle s tím technikám a nastal covid a já jsem znala ta videa těch holek, který to dělají. Většinou to byly zahraniční lektorky, protože u nás to v té době nikdo nedělal. Mě to strašně nudilo. Já, jako praktik, který se tomu věnoval a v té době už jsem jako byla na profesionální úrovni, jsem vlastně umírala u těch videí a teď jsem si říkala tak. A teď si to pustí ty holky, které jsou zavřený doma, mají ambici se sebou něco dělat a budou si pouštět tady ty uspávače hadů. Takže už si to znovu nepustí, že? Nevejde to do té jejich běžné denní rutiny. A řekla jsem, no tak ne, tak takhle ne. To já to teda jako budu dělat jinak.
1: Vy jste v sobě měla toho baviče už od dětství? Já jsem někdy slyšela rozhovor s vámi a moc mě zaujala věta, že vás odmala provází smrad divadelních šál.
2: No.
1: to zní krásně, co si pod tím představit?
2: Maminka herečka, tatínek solista baletu. Já jsem se vlastně na tom jevišti narodila. Poprvé jsem na něm ani nestála, ale byla jsem nesena jako miminko v karafiátových broučcích. Nalodil se blouček, se tam ozve, tak to jsem byla já v Povianu.
1: Nalodila se Malta.
2: A já jsem vlastně v těch broučcích potom už i cupitala a tančila do svých nějakých 4 nebo 5 let, dokud byly na repertoáru. A vlastně v tom divadle jsem opravdu prožila celé své dětství. To tam je vepsané a pro mě pořád divadlo je grunt. Já jsem strašně šťastná, že jsem měla možnost se na jeviště vrátit po té dlouhé mateřské, která byla vlastně prodloužena i tím covidovým obdobím. A je to tam. Takhle, já jsem si vlastně jako dlouhá léta o sobě nemyslela, že jsem bavič. Já jsem se viděla jako ta velká tragická herečka. Jo. A je to dáno i typem rolí, který jsem vlastně od dost jako raného mládí dostávala.
1: Tak vy jste hrála ve 20 Marie Stuart?
2: Jsem do dneška jako jedna, byla jsem dlouho, jsem držela rekord nejmladší Marie Stuartovny na profesionálním jevišti ve střední Evropě. No a já jsem to tam samozřejmě měla otisklý, že jo, to herecký ego tam bylo jako trpitelský. No a pak jsem zjistila v určitý moment svojí kariéry, že mě to strašně štve, že vlastně bych si hrozně přála, aby za mnou přišel rejža, který ve mně uvidí jako něco jiného, než tu femme fatale, než tu ženu, která vždycky jako všechno vyřeší a všechny obloudí a oblouzní a uchvátí. Pár takových příležitostí bylo, byla jsem za ně jako strašně vděčná a pořád ještě doufám, že přijdou. Taková jako hodně výjimečná je třeba teďka Horácio v Hamletovi, kde to je jako úplně něco jiného, úplně jiný druh práce a celý Hamlet, protože já kromě Horácia hraju ještě další postavy a je strašně důležitý jako mít je hodně striktně oddělený a vlastně mě fakt vehnali slzy do očí moje kolegyně z Městského divadla, spolužačky Svetlanka Slováková, Lenka Janíková, které se na Hamleta v Brně přišli podívat, na tajnačku. Jsem ráda, že mi to neřekli dopředu, jo, asi bych byla hodně nervózní, protože já na ně chodím jako na ty hvězdy toho městského. A jedna z věcí, kterou mi potom říkali po tom skončení té premiéry, že vlastně je jako uchvátilo to, jak opravdu každá ta moje postava je úplně jiná, je úplně jinak naplněná, je úplně jinak zpracovaná. A ono, když takhle na tom jevišti strávíte celé představení a opravdu jako odcházíte do jedné šály s tím, že se za minutu ani ne vracíte z druhé šály jako někdo jiný, tak jako ta práce, ta příprava předtím musí být opravdu velmi důkladná, aby pak v té rychlosti ty knoflíky fungovaly tak, jak mají. Takže jsem ráda, že tyhle příležitosti dostávám. A jak říkám, doufám, že na mě ještě čekají a že je tam nějaký ten rejža schovaný, který si řekne, jo, teď ona je kominda, pojďme jí prostě tu příležitost dát, aby to mohla ukázat, já si to s ní chci zkusit.
0: Do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: až na dřeň.
1: Už to tady padlo, že váš tatínek celý život žil baletem a vy dlouho taky. Právě díky němu nebo kvůli němu? Což
2: ano, to je
1: právě ta otázka. Jak je to bylo být od malička na těch, ne špičkách, ale v těch balerinkách?
2: Pak už i špička. Náročné, protože táta měl obrovskou ambici. On samozřejmě chtěl mít doma tu prima balerínu, i protože jeho tatínek, můj dědeček, byl slavný tanečník z té staré éry baletních solistů. On vlastně tancoval Merkucia ve světové premiéře Romea a Julie v Brně. Pan Bohumil Čigan, prostě baletní legenda. Takže na mě bylo jako hodně naloženo a on si to člověk v tom dětství vlastně neuvědomuje, protože je to nějaký standard, ve kterém žije. Já jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy jsem si natrhla achilku, paradoxně v tělocviku na základce. A tam najednou nastal ten moment, že jsem neměla každý den ty tři tréninky a začala jsem zjišťovat, že ten život může vypadat jako úplně jinak. A že mě to vlastně až tak moc nebaví. A že chci zůstat v divadle, že chci dělat divadlo, ale že chci hrát. Já teda naštěstí jsem se k tomu tanci dost intenzivně vrátila, protože jsem pak studovala muzikálové herectví na JAMU, kde jsme měli prostě 7 hodin tance denně, ale měla jsem možnost přičuchnout, kromě té klasiky, která byla samozřejmě automatická, tak jsem měla možnost přičuchnout k moderně, k jazzu, našla jsem se vlastně v rámci nějakého tanečního stylu. A pak samozřejmě to bylo hojně využívané v tom divadle, protože najednou máte herečku, která zpívá, tančí, a když to není muzikálový soubor, tak je to jako obrovská devíza. Takže mám za sebou spoustu krásných rolí, které sice byly primárně činoherní, ale dalo se tam právě využít toho, že tam ten skill je. A samozřejmě i muzikálových, jo. Já díky angažmá v Horáckém divadle Jihlava mám za sebou fakt jako spoustu krásných hereckých příležitostí.
1: Možná mě opravíte, ale já mám balet spojený nejen s tvrdou dřinou, ale taky s tím, že si člověk musí hodně hlídat tu postavu. Aby jedl trošku jako králík, aby byl pořád hubený a že s tím mohou být spojené dost velké problémy. Jak to bylo u vás?
2: Tam díky tomu, že já jsem v tom opravdu jako vyrůstala, tak samozřejmě spousta těch návyků mě přišla jako úplně přirozených. Nikdy jsem moc netrpěla tím, že se někdo opíral do mé postavy, ale už jenom jako mojí fyzis, já jako nemám úplně takovou tu typicky éterickou postavu, která je pro balet vhodná, ale tatínek měl některé kolegyně na solovém partu dokonce, které jako taky nebyly úplně éterické víly. Ono je to pak strašná dřina pro ty chlapy. Jo, teďka zdravím všechny kamarády, kolegy, solisty baletu. To je prostě strašný to uzvedat. Jo? A teď to nejenom na tom jevišti, během toho představení. Vy máte tréninky, vy to musíte naskoušet. Jo? Ti chlapi jako makají neuvěřitelným způsobem. A tam samozřejmě každý kilo navíc se velmi pozná. Takže jo, je to tak. Nicméně já jsem tím nějak netrpěla. A já jsem hlavně byla takový to vyžlý dítě. Já jsem byla samá ruka, samá noha. A tam spíš se s tím jako pojí blbý návyky v rámci toho celkového stravování. Protože vy, když jdete na trénink, tak se prostě předtím nenajíte. A to se mi teda pak stalo až na JAMU. Když jdete pak točit ty točky a máte plný žaludek, tak se taky může stát,
1: je tam špatně.
2: No, že to prostě letí ven.
1: Tak to nechcete, to chápu.
2: To nechcete.
1: Už jsme tady zmínili i to, že jste baletila a pak najednou to přešlo. Co tomu říkal ten tatínek, který měl ty velké ambice, o kterých už jste taky mluvila?
2: No, nebyl nadšený samozřejmě. Ale o to víc pak měl radost, když chodil na ty předváděčky na JAMU, kde my jsme měli i předváděčky z klasiky, tak to vždycky seděl hrdý v první řadě a říkal, a tak já jsem si myslel, že ty se tím tancováním jako vlastně živit nebudeš a ono ve výsledku bys mohla. Což byla pro mě samozřejmě obrovská poklona.
1: Měli jste velký konflikt právě třeba kvůli tomuhle?
2: Jo, jako vlastně většina našich konfliktů s mým tátou vycházela z mýho přístupu k divadlu, protože já jsem měla i jako dlouhou pauzu, kdy nebylo úplně jako jednoduchý se na to jeviště vrátit. A pro něho to bylo jako strašně důležitý. A vlastně dost často mi to opakoval. Marti, prostě to jeviště, musíš se jako vrátit na to jeviště. A já jsem přesně říkala, ty jo, ale já tady mám jako svůj program, sledují mě tady prostě jako 100 000 lidí, já dělám už jako úplně jiné věci a buď to přijde, nebo to nepřijde. Samozřejmě ta vnitřní touha tam byla, ale do velké míry si myslím taky ovlivněná tím programem těch rodičů, že prostě pro ně ještě vzhledem k jejich generaci vlastně jako nic jiného než to divadlo neexistovalo. Nebo herectví, ten kůmšt jako takovej. Takže to bylo jako hodně náročný. Ale nakonec si jako si myslím, že si dokázal uvědomit to, že moje profese vlastně může mít různé roviny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak moc pro vás znamená sláva a popularita? Vy jste si vlastně ty první střípky zažila už v dětství. Potom následovala další vlna, když jste začala moderovat. Jak si se slávou vypořádáváte?
2: No dneska už si jednoduše, ale třeba právě v době, kdy jsem začala moderovat snídaně, přestěhovala jsem se do Prahy, tak si myslím, že to na mě bylo too much, že jsem si s tím vlastně jako vůbec nevěděla rady. Bylo to pro mě extrémně náročný období i v rámci nějakého jako nacházení sebe sama. A myslím si, že jsem se na pár let jako hodně ztratila. Dneska už k tomu mám velmi střízlivý postoj. Velmi mě pobavila Nicole Lightgibb teďka svým příspěvkem na Instagramu, kde komentovala nějaké aktuální dění ve společnosti, řekněme, které teďka hodně rezonuje, a ona tam říkala jednu krásnou pravdu: víte, já už na ty akce chodit nechci. Mě už to jako nebaví. Já vlastně z toho vždycky mám akorát, jako ne, proč bych si to dělala. Takže já vlastně mám obrovskou radost z toho, že díky tomu, že za sebou mám nějakou historii, že lidi moji tvář znají, znají moje jméno, tak vlastně i celý ten projekt měl trošičku jako jednodušší start a že si mě lidi ještě pamatují, ať už z té snídaně, anebo do dneška pořád ještě jako slečnu Láskovou z Ordinace. No, ale dneska už vůči tomu mám jako velký odstup, velkou vděčnost samozřejmě. Je to v rámci mojí práce prostě zjednodušení, je to fajn a zároveň je to jako nesmírně náročné a já obdivuju všechny kolegy, kteří opravdu jako doslova stojí v záři těch reflektorů každý den, kdy je prostě na ně obrovský fokus v rámci médií, v rámci jejich práce. Já jsem si vždycky vážila kritiky, nicméně když šlo o kritiku konstruktivní, a my bohužel žijeme v době, kdy se vlastně dost často k té konstruktivní kritice ani nedostaneme, protože je skrytá v litrech a litrech žumpy, se kterou se musíme vypořádávat. Je to těžký a já radši toho budu trošičku stranou, pokud si můžu vybrat.
1: Říkala jste před chvílí, že jste se na nějakou dobu ztratila pod nánosem té slávy, té popularity, toho pozlátka. Co vám pomohlo se zase najít?
2: Mateřství a taky období covidu, protože naše profese přestala existovat. Já jsem vlastně tu první covidovou vlnu schytala ve chvíli, kdy jsem se měla vrátit na jeviště, kdy jako první dcera měla kolem půl roku. A zároveň jsem vlastně musela úplně přestat pracovat v televizi, protože já jsem v té době bydlela v Německu a já jsem se prostě přes ty hranice nedostala. Takže po tom prvním šoku, který odezněl během, já nevím, jak dlouho to trvalo, ten první týden, kdy se fakt jako ten svět zastavil a vlastně se všechno začalo rozbíhat a nosili jsme ty roušky a točili se všechny ty pořady a všechny ty filmy s těma rouškama, bylo to dost komický, tak já jsem vlastně tu možnost neměla, protože já jsem opravdu jako nemohla do těch Čech přijet. A tam vlastně vznikl Udrž ksicht tehdy. Ale zároveň mě to dalo ten moment toho, že to vůbec není důležitý. Že jsou důležitý úplně jiné věci, to, že tady jsme spolu, že jsme zdraví, že mám to malé dítě, se kterým opravdu můžu být jako velmi intenzivně. Najednou jsem nemusela řešit tu logistiku toho přejíždění, že teď jako musím nakojit, během 5 minut musíme sedět v autě, ona mě bude spát, než přijedeme do té Prahy, že jo, teď tam jako musím být včas, abych vlastně ji stihla znovu nakojit, než se nachystám na to, abychom tohle natočili, tady bude vzhůru chvilku, tam s náma bude jako brblat a už zase musím do auta, abych jí spící převezla, jo, to byl strašný nápor na mě a na to dítě hlavně. No a najednou to nebylo. Najednou jsme měli jako naše krušnohorský lesy a jenom jsme existovali, byli, užívali si to a tam si myslím, že jsem se zase našla. Že tam zase jako se mnou spojila ta Marta, která v Brně prostě chodila každý večer do Marty, což je studentské divadlo. Tam jsme se zase potkali.
1: Neměla tahle ta Marta pak zase tendenci se trošičku uklidit, když covid zmizel? Najednou jsme zase všechno mohli. Neměla jste takové nutkání se vrátit zase do toho kolečka, ve kterém jste pěkně jako ten křeček běžela?
2: Měla, zkusila jsem si to a zjistila jsem, že mě to už absolutně nevyhovuje. Že už mám jiný život, že jsem hlavně paní svého času, což pro mě vlastně na začátku bylo nejtěžší, protože jsem opravdu jako celý život prožila v nějakém systému. Ať už to bylo úplně jako od toho raného dětství to divadlo v kombinaci se školou, pak ta škola, to studium, zase to divadlo, kdy vlastně jako máte rozvrh, máte ferman, víte prostě kde, kdy máte být, proč tam máte být, co tam máte dělat, co se po vás chce, co si musíte připravit, co musíte umět, co pak musíte předvést. Já jsem nemusela vymýšlet, jako kolikrát do měsíce jako budu hrát tuhle inscenaci a kolikrát tuhle, jo. No a pak najednou se člověk jako stane svým vlastním ředitelem, produkčním, tajemnicí, ještě kreativcem, že jo. tak to už dneska je pro mě vlastně nedílnou součástí mýho života a nedokážu si představit, že bych ty otěže zase předala.
0: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: až na dřeň.
1: Říkáváte o sobě, že jste introvert a samotář. Jako mě to k vám úplně neštimuje. Jak to je?
2: To většině lidí, no. Ale já si myslím, že spousta herců, jako i těch opravdu, teď použiju ten podivný výraz, jako áčkových těch hvězd, které opravdu jako jsou na tom filmovém plátně, třikrát do roka prostě točí film, jsou na jevišti, tak, že to jsou dost často lidé, kteří vlastně strašně moc potřebují být sami. Jo, ono s tím nějakým způsobem souvisí období, kdy žijete jako velmi aktivním společenským životem i na té škole, protože třeba jako na JAMU chodíte na ta představení, pak jdete do toho klubu, jste s těma lidma, žijete, vlastně tvoří vás to, i že s nimi trávíte ten čas, protože já jsem na JAMU začala fungovat v době ještě jako pár let předtím, než jsem sama začala studovat. Vlastně zažila jsem tam ročník Jany Janíkové, Michala Slaného, potom Vaška Neužila, Janičku Plotkovou. To jsou děcka v uvozovkách teďka pro posluchače, který já jsem jako vlastně viděla studovat. Viděla jsem jako ten jejich růst v průběhu toho studia. Chodila jsem na ně, na jejich předváděčky semestrální a pak do té Marty, na té jejich absolventská představení. Některá jsem viděla jako xkrát, protože jsem prostě hltala jejich A pak se člověk dostane do té praxe a pokud je takového založení jako já, tak prostě s těma lidma najednou je rád a pak je strašně rád sám, protože potřebuje vlastně to všechno nějakým způsobem zpracovávat.
1: Jak a kdy zvládne být vytížená žena, máma, být sama?
2: Je to těžký. Tak když byly holky malí, tak to bylo vlastně v jejich přítomnosti, protože s tou první dcerou opravdu to bylo o tom, že já jsem si ji hodila do nosítka, do šátku nebo do kočárku a šli jsme se procházet do těch nádherných čistých lesů. Ona mě totiž jako přes den nespinkala doma. A já jsem si říkala, jako než tady budu stát s tím šátkem a houpat to mimino dvě hodiny v obýváku, tak jsem šla na tu procházku. Jo. Takže já jsem někdy nachodila i přes 15 kilometrů za den, protože jsem prostě chodila a chodila a chodila. Tam byla ta samota úžasná. To byly moje chvilky, kdy opravdu jsem čerpala. Ještě navíc z těch lesů. To prostě. A bylo jedno, jestli je zima nebo je palčivý léto. Samozřejmě s těma dvěma dětma už je to trošku náročnější. Protože když to malý spí, tak tam je pořád to starší, který je s váma. Jo? A my, protože jsme domškoláci, tak opravdu ty děti se mnou jsou. Takže tam už to bylo náročnější, nicméně můj muž je velmi aktivní tatínek a vlastně vždycky se mě snažil dávat ten prostor. Máme obrovskou pomoc v podobě chůviček a díky tomu já můžu pracovat a díky tomu si někdy taky můžu odpočinout. A zároveň ty holky mají i jiný věm než tu mámu, protože samozřejmě moje vědomosti a moje skilly mají prostě nějaký zaměření a je to nějaký výkroj z toho koláče a najednou je tam můj muž, který je zase další výkroj toho koláče a teď jako postupně skládáme ten koláček dohromady a samozřejmě naše chůvička je toho nedílnou součástí a zas tam má jako úplně jiný zaměření a úplně jiný modus operandi, jiný vyzařování, jinou energii.
1: My jsme obě v takovém tom věku, kdy se člověk už uvědomí, že mu není těch 20, že ten čas toho aktivního života se jako krátí a krátí a že to tak prostě je a že ať se nám to líbí nebo ne, tak postupně začnou odcházet lidi.

0: které jsme brali jako samozřejmé, že tam prostě jsou kamarádi, kolegové, příbuzní. Jak tohle to vnímáte?
1: Já jsem měla bohužel tu smůlu, že mě spousta kamarádů odešla v době, kdy to ještě úplně jako není v pořádku. V době třeba, kdy jsem byla na střední škole. Takže je to tak, smrt je nedílnou součástí našich životů. Mě v tom nesmírně inspirují právě ty děti, protože my tam máme to obrovské emocionální zatížení, protože už máme nějaké životní zkušenosti, že jo, něco nám je předáváno, čteme ty nádherné literární eposy, tragický. Díváme se na ty filmy, vlastně nám je nějakým způsobem jako vštěpován ten přístup ke smrti v rámci naší společnosti. A pak tam máte to dítě, který to vnímá úplně čistě. Takže moje starší dcera vlastně jako vědomě byla u toho, když odešel můj táta, byla i na pohřbu, chtěla na něm být. Nebylo to jako, že jsme si řekli, to je něco, co musíš zažít. Jo, to je takový ten názor, který já trošku jako s ním mám problém.
0: Mě naopak jako dítě ti řekli, tohle nesmíš zažít.
1: Jo, já jsem se s tím taky potkala, když odešla moje prababička, že ne. A pak mě zase bylo řečeno opak, jako že ty, aby si to jako zažila. Jo. Já si myslím, že to je na volbě toho dítěte. Moje starší dcera se naprosto vědomě rozhodla, že jako toho chce být účastna. A bylo to jako fascinující to pozorovat, jak vlastně to je pro ní čistý. Jak oni to vnímají opravdu jako součást toho života, to není špatně. Jo, je špatně, když odejde mladý člověk. To je prostě vždycky tragédie. A my si tady můžeme říkat stokrát, že to snad má nějaký důvod, nicméně to se velmi špatně zpracovává vždycky. Když odejde člověk, který už ten život má nějakým způsobem za sebou, a teď se můžeme bavit o tom, jako, kde je ta věková hranice, kdy si řeknete, ale já tak jako jo. Tak to samozřejmě ty emoce vzbuzuje, nicméně je to spíš oslava toho, co má, co zažil, co za sebou nechal, co přinesl do těch ostatních životů, než se trápit tím, že už tady teď není. To je samozřejmě jako velká rána a velký prázdno, ale my můžeme dělat všechno pro to, abychom tady byli co nejdýl. Nicméně ta příroda je neúprosná. Jednoho krásného dne odejdeme. I ten Čapek to v té makropulce napsal, že prostě jen moment, kdy pokud by se nevyčerpalo to tělo, tak se prostě vyčerpá ta duše.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Co nejvíce ovlivnilo ten váš přístup k tomu odcházení, ke smrti?
2: To se asi tak jako skládá v rámci toho života, všechny ty zkušenosti, které za sebou mám, všechno to, co jsem si prožila, všechno to, co jsem přečetla. A určitě filozofie, se kterými se potkávám v průběhu toho svého vývoje, nějaká víra taky určitě. A pak ten moment toho zrození, protože si myslím, že každá máma, která si zažije porod, který řekněme je trošičku v její režii, tak tam vlastně má ten moment toho umírání. Já teďka nevím, u koho jsem se s tím potkala, ale určitě to je nějaká dula, která vlastně mluvila o tom, že v ten moment, kdy se rodí to dítě, tak je tam taková chvíle, kdy vy máte pocit, že tam nejste. Že vlastně jak vy nějakým způsobem, jako ať už fyzicky, anebo psychicky jako umíráte. Protože ten prožitek je tak strašně silný, že to může mít vlastně velice blízko k té smrti.
1: Prožila jste něco takového? Já teď marně jsem si prošla ve vzpomínkách, jestli já něco takového cítila.
2: Já si myslím, že jo, že u obou těch porodů tam byl moment a nesouvisí to s tím, jako že já už to nezvládnu. Ale kdy najednou to vědomí bylo někde jinde. Ať už bylo jako spojený velmi intenzivně s tím dítětem, nebo prostě fakt jako někam odstřelilo, to asi nedokážu teďka zpětně vůbec pojmenovat. Ale byl tam moment takového zvláštního jako temna. Ale zároveň jako vědomího temného, že to nebylo jako, že bych jako omdlela, odpadla, ale bylo to nějaký jako hodně, nebo to možná bylo hodně dovnitř. Nevím, těžko říct, ale jo, když jsem si právě tady tohle přečetla, tak jsem říkala, ty jo, ale máš pravdu, teď já jsem jako vlastně tam takovýhle momenty v obou těch případech měla. V tom druhém to bylo mnohem intenzivnější, protože jsem druhou dcerku rodila doma bez jakýchkoliv zásahů a ten porod byl opravdu velmi intenzivní, protože byl strašně rychlej a byli jsme tam prostě jenom já a můj muž u toho a můj muž věděl, že mě nemá vyrušovat, že se má postarat o to, abych měla dostatek horký vody a zvládnout to.
1: Co potřebujete k tomu, abyste se cítila šťastná a spokojená? Já si teď, když jste mluvila o porodech, vybavila takový ten pocit fakt toho štěstí, toho opravdu jako čistého štěstí. Ale toho se nedá dosáhnout každý den, to jako nejde.
2: No ne, ta míra toho oxytocinu je tam tak obrovská, že to si myslím, jako, že se asi nedá úplně nasemplovat tady tohle.
1: Ne.
2: To asi ne. Co potřebuji k tomu, abych byla šťastná? Někdy mi stačí se vyspat. To jsou takový střípky asi, které se skládají. Já si myslím, že je strašně fajn si dokázat říct, nebo procítit to nějaký jako niterný štěstí třeba po celém tom dni, jo, v momentě, kdy ještě jako ty holky nespí, není to takový to úlevný, jakože dali jsme další den, ale kdy třeba ještě je ta horká chvilka, nechce se ukončit ta večeře a podobný jako momenty, a kdy vlastně bych chtěla, abychom tam byli všichni u toho stolu, ale holky už tady jako řeší, jestli dolovit žížaly na zahradu nebo co budou dělat. A třeba tam ten moment toho uvědomění si jako teď a tady, že máte tu šťastnou rodinu, že jako máte kde bydlet, že nám tady jako za hlavu nic nestřílí zatím, díky Bohu. A je tam ten moment toho, jako jsem tady a teď vlastně nemám žádný problém. Tak ten moment, ta vteřina třeba jenom toho v tu chvíli, toho naplnění, toho štěstí. To je podle mě strašně silný a z toho pak člověk může vlastně fungovat strašně dlouho.
1: Říká Marta Dřímal-Ondráčková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Já děkuju za povídání.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: hodin. Dnešní první zprávy Rádia Praha jsou před námi a ve studiu s nimi jejich tvůrce, tedy tvůrkyně Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Pražští zastupitelé dnes projednají novelu vyhlášky o používání pyrotechniky nebo petici o omezení dopravy v Troji. Agresivita řidičů roste, policisté se potýkají se slovním i fyzickým napadením. Požár trajektu na Filipínách má nejméně 5 obětí, desítky lidí se pohřešují. Bude polojasno až oblačno, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zastupitelé hlavního města se dnes sejdou na prvním jednání po letních prázdninách. Hlasovat budou mimo jiné o směně pozemků v místě budoucí stanice linky metra D nádraží Krč. Zastupitelé projednají také novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Zabývat se budou i několika peticemi, mimo jiné o úpravě semaforů v Trojské ulici v Praze 7. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie, statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
3: Co jste pil?
4: Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
3: Já jsem dostal na oko.
5: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
6: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
5: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
7: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
5: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Česko-italské přátelství připomenou koncerty italského pěveckého sboru Cimadoro z Ledra. Poprvé vystoupí dnes ve 14 hodin v Buštěhradu u Kladna a v 17 hodin pak ve Valštinské zahradě v Praze. V pátek se hudebníci představí při obnově historického kříže v Chýňavě u Berouna a o víkendu se přesunou na Olomoucko. Koncerty připomenou rok 1915, kdy byli obyvatelé italského údolí Ledro během první světové války nuceně vysídlení do Čech a na Moravu. Požár na trajektu ve filipínské provincii Palawan nepřežilo nejméně 5 lidí a téměř 90 dalších se pohřešuje. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se podařilo zachránit. Hašení požáru a další záchranné akce komplikují vlny a silné mořské proudy. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potapěči z celého světa. Teniska Kateřina Siňaková je po čtvrté v kariéře ve finále 4 hry na US Open s domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou. Porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 6-0 a 7-6 a můžou v pátek zaútočit na svůj první společný titul na americkém Grand Slamu. A Jelena Rybakinová z Kazachstánu díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře tenisovou světovou jedničkou a vystřídá tak Bělorusku Sabalenkovou. Dnes by mělo být v Praze polojasno až oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď jsme ve spojení s dopravním infocentrem, kde dnes ráno a dopoledne bude sedět kolega Lukáš Miller a sledovat situaci na silnicích. Já tě zdravím, Lukáši.
8: Taky zdravím, je to tak, jsem na místě. No, v Praze zatím klidný provoz, bez zásadních komplikací, pouze menší kolony. Čekejte na konci Kbelské před semafory v Hloubětíně. Tamto zdržení je asi na 5 minut. Menší kolonu pak čekejte i v Karlovarské do centra na příjezdu na Bílou horu a kratší zdržení na 5 minut je také v Českobrodské ulici na příjezdu do Běchovic směrem z Úval.
0: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
8: Hezké ráno taky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 5,5 minuty po šesté startuje čtvrteční ranní vysílání Radia Praha s datem 10. září. Irma a Krasava mají dneska svátek, tak všechno nejlepší holky. Co nás čeká? Ray Dalton, In My Bones. Taky Leony, Don't Worry a spousta dalších. Pěkné ráno přeje Honza Chlaň.
2: Radio Praha a Honza Chlaň.

0: Leone a Don't Worry ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha se opět rozjela bitva o to, jaký vinyl si zahrajeme v pondělí 14. září v 9 večer. Budou to Duran Duran a deska The Wedding Album nebo OMD a jejich Universal. Je to na vás, hlasujte, rozhodněte, v pondělí si to zahrajeme. Dneska bude v Praze polojasno až oblačno, maxima mezi 19 a 21 stupni Celsia a foukat k tomu bude slabý severozápadní až severní vítr, mimochodem teď jsme jenom na 10 stupních. Lukáši, zdravím tě, povídej.
1: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze už sílí provoz směrem do centra, komplikace jsou v Liberecké, také směr centrum v Holešovičkách u Bulovky, tam překáží nehoda v levém pruhu, kolona se docela rychle natahuje, teď je od sjezdu na Prosek a už teď skoro na 20 minut. Menší kolony pak čekejte i v Hloubětíně na konci Kbelské ulice před semafory směr Průmyslová, tamto zdržení před Poděbradskou i Kolbenovou je dohromady na 5 minut a vázne provoz na příjezdu do Běchovic po Českobrodské ulici směrem z Úval. Teď ta kolona je skoro na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: To byla teda Do You See, je 6:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Vedení školy ujišťuje studenty, že budou moci své obory dokončit. Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti například upozorňují, že stát přijde o část příjmů a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Lidé v Kačici na Kladensku rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Referendum vyhlásilo vedení obce. Konat se bude souběžně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října. Větrníky chce v okolí obce postavit soukromá firma. Obyvatelé rozhodnou, zda s ní má vedení Kačice spolupracovat na přípravě výstavby. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu, který to vzal na vědomí. V souladu se stanovami bude ještě pokračovat do 30. listopadu, uvedl svaz v tiskové zprávě. Pak ho nahradí současný místopředseda Petr Pála, někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu. Dnes by mělo být polojasno až oblačno a teploty v Praze 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to je otázka, kterou posílám směrem k Lukášovi Millerovi.
3: A já odpovídám, že už je silný provoz, hezké ráno, komplikace navíc nově v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju, kousek za sjezdem na Dejvice, tam se srazila dvě auta v pravém pruhu, vybočuje se. Lepší situace je nicméně v Liberecké směr centrum v Holešovičkách u Bulovky, tam byla nehoda, tu už ale odklidili, kolona je odletněna asi na 10 minut, rozjíždí se, to zdržení se zkrátilo. Silný provoz je ale už na Štěrboholské spojce, provozem se popojíždí od hradecké dálnice D11 Průmyslové. Zatím je to zdržení asi na 10 minut. Vázne provoz také na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. 10 minut naberete v okolí sjezdu na Barrandov. A kolona asi na 10 minut je už teď také ve Kbelské ulici směrem Průmyslové, a to od Novopatské k semaforu v Loubětíně.
0: Já ti moc děkuju, Lukáš, hezké ráno.
3: Taky hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

ranní Praze po půl sedmé Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It. A taky Ravin Lenay, I Love Me Not.

0: 7:15, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 10. září. A až do konce září si každý den připomínáme jednu častou chybu v silničním provozu. Dnes se podíváme na to, co hrozí za jízdu bez platné technické kontroly a případnou nehodu. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
1: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
2: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
1: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
2: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, maxima 19 až 21 stupňů, stále jsme na 10 stupních a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak už se stojí v kolonách, protože silný provoz, komplikace stále v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju, kousek za sjezdem na Davidce, stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu, čeká na odtahovou službu, no a průjezd tunely kvůli tomu tak musí regulovat a plní se Patočkova ulice na Břevnově, tam je to skoro na 15 minut. Silný provoz je pak na Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, to je na 15 minut, 10 minut se popojíždí i pojížní spojice v opačném směru, tedy na Černý most, a to od Lanového mostu k Europarku. Vázne provozy na Pražském okruhu, zejména směrem na letiště, asi 15 minut naberete od Lhokovského tunelu za sjezd na Barrandov. V Liberecké se asi 10 minut popojíždí od sjezdu na Prosek do Holešoviček, 10 minut pak naberete i v Povltavské od Prosecké k Bulovce. 10-minutová kolona je pak třeba i ve Kbelské ulici z Novopatské k semaforu v Hloubětíně nebo také v Evropské před Divokou Šárkou směr Centrum. A v Bělohorské směrem z Centrum která se tvoří kolony před Vypichem, zdržení od Břevnovského kláštera skoro čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj. O svačině
5: to roztočíš. A Málka. Krásná zdravá svačina.
6: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.

Posloucháte Rádio Praha a dáme si samozřejmě zprávy v 7 hodin, které pro nás připravila Denisa Žižková. Přejeme hezké ráno.

0: Dobré ráno. Praha 12 opraví ubytovnu v Modřanech. Udělá z ní byty pro učitele. Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Pražské národní divadlo dnes v paláci Akropolis uvede inscenaci pantomimického představení Perpetuum Havel. Očekáváme polojasno nebo oblačno a teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: 4 malometrážní byty vzniknou přestavbou ubytovny v pražských Modřanech. Městská část je bude přednostně nabízet učitelům místní školy. Radnice nechala zpracovat projekt za téměř 250 tisíc korun. Následně vybere stavební firmu. Práce by měly začít v březnu příštího roku a trvat 3 měsíce, říká mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
2: Objekt ubytovny v Modřanské ulici je dnes v nevyhovujícím stavu. 4 nové malometrážní byty, které budou nově sloužit učitelům, pomohou posílit zázemí pro školství v Praze 12.
0: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
3: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
4: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
3: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
5: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
3: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: V pražském paláci Akropolis má dnes premiéru inscenace Perpetuum Havel. Ta vychází z dopisu, který Havel napsal v roce 1989 své manželce Olze z vězení.
6: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
7: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
6: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou.
7: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Čínské basketbalistky porazily na mistrovství světa v Berlíně v předkole play-off 75-72 Puerto Rico a udržely si šanci na zopakování finálové účasti z minulého šampionátu. Ve čtvrtfinále se utkají s Francií. Dále postoupily také úřadující bronzové medailistky Australanky, které zdolaly 82-80 Itálii. Dnes je čekají Španělky. Těsně před polednem vyzvou ještě Američanky, Maďarky a odpoledne Belgičanky domácí Němky. Očekáváme polojasno až oblačno a teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
9: Hezké ráno, tak v Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Za sjezdem na Dejvice stále překáží osobní auto po nehodě v pravém pruhu. Průjezd tunely tak musí regulovat. Plní se kvůli tomu Patočkova na Břevnově, tam je to asi na 20 minut a menší zdržení už je také v Dobřížské před Mrázovkou. Pomalý provozy na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské vždy před Průmyslovou. Kolony jsou tam od Černého mostu i od Spořilovské vždy na 15 až 20 minut. Vázne provoz také na pražském okruhu mezi D1 a letištěm před Ořechem, kolony jsou jak od Lochkovského tunelu, tak také z plzeňské D5-ky, čekejte vždy 15 minut navíc. V Liberecké se asi 15 minut popojíždí od sjezdu na Letňany do Holešoviček, 10 minut naberete i v Povltavské od Balabenky k Bulovce, stejně tak 10 minut se stojí na Nuselském mostě na příjezdu do centra nebo také v Evropské směr centrum před Divokou Šárku je zdržení 10 minut. A v Bělohorské směrem z centra na Pražský okruh před Vypichem kolona asi na 4 hodiny.
8: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
9: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Rádiem Praha Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka 10. září. Hezké ráno.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 10. září, svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Ukončila tak téměř tříletou pouť, kdy zkoumala magnetosféru a ionosféru. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek přijalo Valné shromáždění OSN přesně před 30 lety v roce 1996. Nevstoupila však v platnost, protože 8 národů smlouvu neratifikovalo. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Poslední předlistopadový premiér Ladislav Adamec se narodil přesně před 100 lety ve Frenštátu pod Radhoštěm. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až oblačný s maximálními teplotami mezi 19 a 21 stupni Celsia. A teď jsme stále na 10 stupních. Foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Slovo má opět Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze stále největší komplikace v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Kousek za sjezdem na Davidce stále překáží osobní auto po nehodě, blokuje pravý pruh a průjezd tunely tak musí regulovat. Vytvořila se dlouhá kolona jak v tunelu, tak také kvůli regulaci je ucpaná Patočková asi na 20 minut. 20 minut se stojí i v Dobřížské ulici od Barandovského mostu do Mrázovky. Pomalý provozy na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské, vždy před Průmyslovou. Kolony jsou z Černého mostu na půl hodiny a také od magistrály asi na 20 minut. Pomalý provoz je pak i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Tam ty kolony jsou jak od Strakonické, tak také od Plzeňské D5-ky od Rudné, vždy také na 20 až 25 minut. V Liberecké tam se ucpává příjezd do Holešoviček, z Letňany to asi na 20 minut. 20 minut naberete i v Průmyslové od Českobrodské k Jižní spojice. Plná je také magistrála Nuselský most do centra. Ucpává se i Bělohorská z centra před Vypichem, to je asi na 15 minut. A ještě dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutová, kolona před odbočkou na Horoměřice je od Kněževsi asi na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
5: Naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Beat, I've been thinking about you. Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha, připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji dobré ráno. Pražští zastupitelé dnes projednají směny pozemků se správou železnic či rozdělení stovek milionů korun na investice mezi městské části. Na programu mají také novelu vyhlášky o pyrotechnice, vypsání tendru na provoz sběrných dvorů, strategii teplárenství, vypsání tendru na takzvanou hornopočernickou spojku anebo petici proti řešení semaforů v Trojské ulici či zabezpečení a čisté okolí stanic metra. Na více místech v Praze dnes začne 13. ročník přehlídky Czech Design Week. Hlavním výstavním prostorem bude galerie Mánes, dále dům u Zlatého prstenu v Týnské ulici, Rotmajerova vila ve Střešovicích a Muzeum Prahy na Florenci. Festival dává příležitost zavedeným značkám i začínajícím autorům. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl také nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha, extrémně nízký průtok, tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo na Seině. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu srpnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne se spotřebitelské ceny proti loňskému srpnu zvýšily o 1,9%. Proti letošnímu červenci vzrostly o žádná 0,3%. V předchozích měsících Český statistický úřad pokaždé svůj předběžný odhad potvrdil. Mělo by být polojasno až oblačno a teploty v Praze dnes 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to je otázka pro Lukáše Millera.
3: Hezké ráno, tak stojí se a bourá se. V Praze je velmi silný provoz, stále komplikace v tunelu Blanka směr Troja, za sjezdem na Davice překáží osobní auto po nehodě, průjezd tunely musí regulovat, hodně ucpaná je kvůli tomu Patočkova na Břevnově asi na 20 minut a ještě více Dobřížská, ta stojí už z jižní spojky, je to asi na půl hodiny do Brázovky, navíc tam za Barandovským mostem řeší i další nehodu, osobní auto se srazilo s motorkou. Na Štěrboholské spojce půlhodinová kolona z Černého mostu k Průmyslové, 20 minut se jede i na jižní spojce směr Černý most, a to od magistrály za Spořilovskou. Vázne provoz na Pražském okruhu, vždy před sjezdem na Ořech, ty kolony jsou od Vesce přes oba tunely a také z plzeňské D5-ky od Rudné asi na 25 až 30 minut. 20 minut naberete v Liberecké z Letňan do Holešoviček, 15 minut pak se stojí v Povltavské od Balabenky k Bulovce nebo také v Průmyslové z Českobrodské na jižní spojku. 10 minut se stojí v koloně na Nuselském mostě do centra, v Evropské do centra při Divokou Šárku je to na 15 minut a čtvrt hodiny se zdržíte i v Bělohorské směrem z centra před Vypichem.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

Půl osmé na rádiu Praha, Sam Smith, I'm not the only one. A bude Lady Gaga a její Always Remember Us This Way.

0: Je 7:45. A protože je čtvrtek, tak se podíváme do kina, jak se z nedostudovaného středoškoláka stát mistrem manipulace a superhvězdou mezi kouči osobnostního rozvoje. Právě o tom je francouzský thriller Guru. Do kina nás zve Štěpánka Duchková.
1: Matthew Vasseur, známý jako Matt, se stal nejsledovanějším koučem osobního rozvoje ve Francii. Na pódiu nabízí srozumitelnost a sílu. Vede semináře, které elektrizují publikum. Za úspěšným životem, drahým oblekem a dokonalým úsměvem se ale skrývá znepokojující realita.
2: T'es pas non plus seulement des oliviers à prêcher la fraternité universelle, non?
1: Místo toho, aby Matt lidem pomáhal najít sebe sama, vytváří v nich silnou citovou závislost. Buduje kolem sebe sektu. Jeho pečlivě vybudované impérium se začne hroutit ve chvíli, kdy úřady navrhnou přísnější regulace pro životní kouče. Mezi jeho stoupenci se začne šířit fanatická posedlost, která vyústí ve vlnu znepokojivého násilí. Matt si ale za každou cenu chce udržet svůj luxusní život. Začne překračovat veškeré hranice, falšuje informace, manipuluje s fakty a stává se z něj bezskrupulózní monstrum.
3: Que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires.
1: Režisér Jan Gozlen a držitel Cezara Pierre Nini spojili síly v napínavém příběhu o úspěchu, moci a chamtivosti. Francouzský snímek Guru je ostrá a napínavá kritika moderního biznisu se štěstím a kultu osobnosti.
0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, maxima mezi 19 a 21 stupni Celsia a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Jak to vypadá na silnicích, ptám se Lukáše Millera.
4: Hezké ráno, tak v Praze stále silný provoz a řada komplikací, třeba v tunelu Blanka z Břevnova na Troju za sjezdem na Dejvice stále překáží osobní auto po nehodě v pravém pruhu. Průjezd tunely musí regulovat a zejména velké kolony jsou kvůli tomu na jihu v Prahy. De facto z jižní spojky se stojí od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most do Dobřížské ulice, tam to zdržení je skoro na hodinu. A hodně ucpaná je i Strakonická ulice, tam se stojí de facto od Lahovického mostu až do Dobřížské ulice. Navíc v koloně v Dobřížské těsně za Barandovským mostem pak řeší i další nehodu. Na Štěrboholské spojice půlhodinová kolona z Černého mostu Průmyslové, ucpává se i Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, to je asi na 20 minut. 20 minut se stojí také v Povltavské od Balabenky na Bulovku, ucpává se třeba i Pražský okruh obou směrně před sjezdem na Ořech, ty kolony jsou od Strakonické a v opačném směru zejména z D5 od Rudné ze 7. kilometru skoro na 40 minut. Ucpaná je i magistrála, provoz tam brzdí omezení ve Vlzenově u hlavního nádraží a plný je i Nuselský most směrem do centra.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, měj se.
4: Taky, naslyšenou.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Rekonstrukce chrtího závodiště v pražském Motole bude stát 85 milionů korun. Vlašim dnes otevře opravený krytý bazén za skoro 80 milionů korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na půlmilionová stipendia. Bude polojasno až oblačno a teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Bývalé chrtí závodiště v pražském Motole přestaví na atletický stadion firma Vispa Sports Technology. Zakázku za více než 85 milionů korun potvrdili pražští radní. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2028.
2: Vítězná firma v soutěži nabídla cenu o 10 milionů nižší, než byly předpokládané náklady. Teď bude muset zpracovat projektovou dokumentaci. Pak začnou dělníci se samotnou rekonstrukcí. Podle smlouvy by vše mělo trvat rok a půl. Na stadionu by měl být například 400 metrů dlouhý běžecký ovál s 8 drahami, prostor pro hod oštěpem, diskem a kladivem a taky skok daleký i vysoký. Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dělníci dokončili rekonstrukci krytého plaveckého bazénu ve sportovní ulici ve Vlašimi na Benešovsku. Město za výstavbu zaplatilo téměř 80 milionů korun. Lidé si můžou nové prostory prohlédnout dnes od 16 do 20 hodin.
3: Původní bazén měřil 17 metrů, nový je o 3 metry delší. V nové wellness části mohou lidé využívat výřivku, parní, finskou a taky aroma saunu. Pro výuku plavání začnou bazén využívat školy už příští týden. Kdy bude moci přijít veřejnost, najdou lidé na webových stránkách sportovních zařízení města. Z Vlašimi Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
0: Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 tisíc korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu. Spojené státy mají podle statistik přes 269 milionů dospělých občanů. Státní kasu by tak Trumpův návrh přišel zhruba na desetinásobek toho, než kolik podle odhadů zatím stála válka s Íránem. Hokejisté Jihlavy zahájili sezonu první ligy výhrou nad Frýdkem Místkem v nastavení 4-3. Jihlava je hlavním favoritem na celkové vítězství v soutěži a bude bojovat o třetí triumf za sebou. Úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem. Dnes má být polojasno až oblačno a teploty v Praze 19 až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Zdravím Lukáše Millera do dopravního infocentra a ptám se, jak to vypadá na silnicích 8 hodin a 4 minuty.
7: Taky zdravím, hezké ráno, tak v Praze ranní špička, největší komplikace po celé ráno v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju, za sjezdem na Dejvice stále překáží auto po ranní nehodě v pravém pruhu, no a průjezd tunely se regulují a největší kolony jsou kvůli tomu na jihu metropole, na jižní spojice se stojí už od sjezdu na Krč do Vídeňské a to až do Dobříšské ulice, je to celkově skoro na hodinu, navíc kousek za Barandovským mostem, pak stále řeší i další nehodu. Ucpává se kvůli tomu ale i Strakonická od Lahovického mostu do Mrázovky, je to na 40 minut. Více než půl hodiny naberete na východě metropole, na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, také sever Prahy je docela dost ucpaný v Liberecké ulici, kolona z Letňan do Holešoviček. Ucpává se ale třeba také příjezd do centra po magistrále po ulici 5. Května, tam ty kolony jsou z Pankráce za Nuselský most na více než 25 minut. Hodně ucpaný je také Pražský okruh a příjezd po dálnici D5 z Plzně, kolona začíná na 7. kilometru a pokračuje až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech to zdržení celkově také asi 45 minut.
6: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Máme 6 minut po 8. Posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 10. září a hezké ráno přeje Honza Klein. Za chvilku Lost Frequencies on Darling a Love to Go. A taky třeba Airfare a Sorry Baby.
5: Rádio Praha a Honza Klein 107,1.

0: Je čtvrt na devět.
1: Praha je nej. V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí.
2: Praha je nej.
0: Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 12 a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Lukáš Miller je v dopravním infocentru.
3: Je to tak, hezké ráno, no v Praze stále velmi silný provoz, zdržení často na desítky minut, největší komplikace v tunelu Blanka z Břevnova na Troju, kousek za sjezdem na Dejvice, stále překáží auto po ranní nehodě v pravém pruhu, průjezd tunely musí výrazně regulovat, hodně plná je třeba Patočkova na Břevnově. A na jižní spojce kolona od sjezdu na Krčie až do Dobřížské zdržení 50 minut. Navíc tam řeší i za Barandovským mostem další nehodu osobního auta s motorkou a 25 minut se stojí kvůli tomu i ve Strakonické od Lahovického mostu do Dobřížské ulice. Na východě na Štěrboholské spojce půlhodinová kolona na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu, na severu se 30 minut stojí v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do Blanky, také magistrála je plná z Pankráce za Nuselský most zdržení 30 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona je teď od Loděnice ze 7. kilometru až do Prahy na okruh k Ořechu. Celkově čekejte zdržení 45 minut. A na D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obou směrně směrem na Prahu omezení na kilometru 56 zdržení 20 minut. Na Brno zúžení na kilometru 49 fronta na 15 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: To byly činasky a selhání, je 8:30, před námi jsou zprávy Rádia Praha a s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Pražští zastupitelé se dnes sejdou po prvé poletních prázdninách. Na programu mají mimo jiné novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Hlasovat budou také o směně pozemků v místě budoucí stanice metra D nádraží Krč. Zabývat se budou i několika peticemi, například požadavkem na úpravu semaforu v Trojské ulici v Praze 7. Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy začne rozhodovat o budoucnosti několika kateder a ústavů. Vedení navrhuje například začlenit katedru sinologie do ústavu asijských studií nebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a ústav hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedy SPD Tomia Okamury tím kabinet plní jeden ze svých slibů. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu, za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka spacifikovat. Dnes má být v Praze polojasno nebo oblačno, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jdeme samozřejmě na silnice, co se na nich děje, ví Lukáš Miller.
3: Dneska ráno, no tak hodně se stojí, ostatní jako každé ráno, ale dneska je to opravdu extrém. Extrémní komplikace jsou v tunelu Blanka z Břevnova na Troju, kousek za sjezdem na Dejvice, stále řeší nehodu osobního auta. To už brzy ráno havarovalo a stále čeká na odtah. Průjezd tunely tak výrazně regulují. Půl hodiny se stojí v Patočkově na Břevnově, tam je to od Kláštera. Na jižní spojce kolona od sjezdu na Krč až do Dobříšské do Mrázovky zhruba na 50 minut a 30 minut se stojí i ve Strakonické od Lahovického mostu do Dobříšské. Navíc řeší i dvě nehody před a teď také za Barandovským mostem směr tunely. Na Štěrboholské spojce více než půlhodinová kolona na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu, 30 minut se stojí i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do Blanky, také na magistrále už z Pankráce za Nuselský most zdržení do Legerovy 30 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona je od Loděnice ze 7. až do Prahy na okruh k Ořechu asi na 50 minut, na okruhu se skoro 50 minut jede i od Karlovarské D6. Ořechu. A ještě D1 mezi Prahou a Brnem v okolí Zruče nad Sázavou jsou kolony obou směrně kvůli omezením před kilometrem 56 do Prahy na 30 minut, směr Brno před zúžením na kilometru 49 na 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
6: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
5: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
7: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Host Lenky Vahalové. Lékař Tomáš Šebek absolvoval několik humanitárních misí s Lékaři bez hranic, třeba v Afghánistánu, Jižním Súdánu nebo Jemenu. Jak se za ty roky změnila práce lékaře ve válečných oblastech? Proč touží pracovat jako doktor někde v horách? A proč si udělal pilotní licenci, když se bojí létání? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: byly Imagine Dragons a Wrecked ve 8:45. A teď přichází Jirka Štefl.
1: V Praze startuje Czech Design Week, 13. ročník oblíbené přehlídky designu a umění, která představí domácí i zahraniční tvůrce. Letošní ročník zaměří svou pozornost hlavně na moderní technologie, udržitelnost tradičních řemesel a taky na oslavy 70. výročí časopisu ABC. Kromě tradiční výstavní síně Mánes nově můžete zajít i do Domu u Zlatého prstenu nebo do Rottmeierovy vily. Vidět můžete širokou paletu produktového, sklářského, módního nebo šperkařského designu od zavedených autorů i nových talentů. Czech Design Week bude v Praze do neděle. A co se děje s lidským tělem a psychikou po extrémní zátěži? Ať už jde o vrcholový sport, náročné pracovní období nebo každodenní stres, naše tělo si prostě pamatuje všechno. Přesně tohle téma otevře diskuze v Holešovických jatkách 78. Nejprve se tam podíváte na představení Start a potom můžete diskutovat o lidském těle. Začátek je ve čtvrtek v 19:30. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Dnes budeme v Praze mít polojasno až oblačno, maxima mezi 19 a 21 stupni Celsia, jsme na 12 stupních a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. A teď Lukáš Miller a dopravní informace.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále neměná situace v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Kousek za sjezdem na Davice stále řeší nehodu osobního auta. Po nehodě v pravém pruhu průjezd tunely tak musí výrazně regulovat a stále jsou hodně dlouhé kolony. Třeba v Patočkově na Břevnově asi na půl hodiny od Kláštera. Ještě větší zdržení je pak na jihu metropole kvůli tomu na jižní spojce. Tam se stojí od sjezdu na Krč do Vídeňské až do Dobřížské ulice do Mrázovky. Je to skoro na hodinu a více než půl hodiny se stojí i ve Strakonické od Lahovického mostu. Navíc před Barandovským a za Barandovským mostem řeší také dvě nehody směr tunely v té koloně. Ucpává se také magistrála, konkrétně se stojí už od Bauhausu na Pankráci a to až za Nuselský most do Legerovy. To zdržení skoro 40 minut. Půlhodinové kolony jsou na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, přes 20 minut se stojí i na jižní spojice od magistrály k Průmyslové. Kolona asi na 20 minut je pak i v samotné Liberecké ulici z Letňan do Holešoviček a ještě Pražský okruh, ten je ucpaný od Karlovarské D6 k Ořechu na 50 minut a více než půl hodiny naberete i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně z 8. kilometru.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Taky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: krásná zdravá svačina.
1: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: byl Alex Warren a Passenger. Je 9 hodin, ve studiu se mnou už je Denisa Žižková, máme pro vás další zprávy Rádia Praha a přejeme pěkné čtvrteční ráno.
1: Hezké ráno.

0: Praha postaví 3 nové výjezdové stanice záchranné služby. Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení EET. 2 polská letiště přerušila provoz kvůli ruským útokům na Ukrajinu. Bude polojasno až oblačno a teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město rozšíří síť výjezdových základen zdravotnické záchranné služby. 3 nová stanoviště by měla vzniknout v Modřanech, Suchdole a Kunraticích. Odhadovaná cena jedné základny je asi 35 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Modulární výjezdové základny jsou navrženy jako dočasné stavby s možností přemístění podle aktuálních potřeb zdravotnické záchranné služby. Cílem je posílit dostupnost přednemocniční neodkladné péče a vytvořit stabilnější síť výjezdových základen.
0: Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
3: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
0: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8 hodině. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl také nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Séně. Teploty opět překonaly hranici 1,5 stupně nad průměrem z předindustriálního období. Tento údaj vědecká obec označuje za hraniční pro dlouhodobě udržitelnou hodnotu globálního oteplování. Fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Utkání začne v 21 hodin. V posledních zápasech Ligy mistrů Barcelona porazila Feyenoord 5-1. Paris Saint-Germain vyhrál nad Slovanem Bratislava 6-1. A další výsledky Liverpool, Atletico Madrid 2-1, Neapol Arsenal 0-1, Sportik Lisabon Galatasaray 3-1 a Stuttgart Viking Stavanger 3-1. Bude polojasno až oblačno a teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice s Lukášem Millerem.
5: Hezké ráno, tak v Praze stále ještě je silný provoz, nicméně lepší situace je v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Za sjezdem na Dejvice už nehodu odklidili, kolony se postupně budou rozjíždět, průjezd tunely ale musí stále ještě regulovat. Ucpaná je třeba Patočkova na Břevnově, tamto zdržení od Kláštera je na půl hodiny. Na jižní spojice se stojí od sjezdu na Krč až za Barandovský most do Dobřížské do Mrázovky, tam je to skoro na hodinu. A půl hodiny naberete stále i ve Strakonické od Lahovic směr Barandovský most. Na Štěrboholské spojice se skoro 40 minut jede už z Novopatské přes Černý most až k Průmyslové ulici k Europarku. 30 minut se stojí na severu metropole v Liberecké ulici od sjezdu na Prosek do Holešoviček a do Blanky. Tam se to začíná lehce zkracovat. Na dálnici D5 dlouhá kolona z letiště na D1, teda na Pražském okruhu, tak dlouhá kolona z letiště na D1 a to od plzeňské D5 od Rudné ze 7. kilometru až ke sjezdu na Ořech. Je to asi na 45 minut. Více než půl hodiny pak naberete i na magistrále z Pankráce až za Nuselský most do Legerovy a ucpává se stále také ještě Průmyslová ulice, tam se popojíždí od Českobrodské k jižní spojice, je to na 25 minut.
4: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 5. září a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Hezké ráno, za chvilku, za chvilku si dáme tedy Osvince jeho Break Up in Reverse. Chtěl jsem říct ale, že je 6 minut po 9. teď. No a bude taky... Ava Max a Sweet But Psycho. Celou hodinu ale odstartuje Ed Sheeran.
1: Rádio Praha a Honza Chlan.

0: Tak to byly Muse Uprising ve 9:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Ukončila tak téměř tříletou pouť, kdy zkoumala magnetosféru a ionosféru. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek přijalo Valné shromáždění OSN přesně před 30 lety v roce 1996. Nevstoupila však v platnost, protože 8 národů smlouvu neratifikovalo. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec. Sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Poslední předlistopadový premiér Ladislav Adamec se narodil přesně před 100 lety ve Frenštátu pod Radhoštěm. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až oblačný s teplotami 19 až 21 stupňů Celsia. Teď jsme na 13, foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
4: Hezké ráno, tak v Praze stále ještě je silný provoz, ale už pozorujeme dílčí zlepšení. Lepší situace je třeba v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Za sjezdem na Davidce byla nehoda celé ráno, ta už je teď pryč. Průjezd tunely ale stále ještě musí regulovat, dobíhá tedy regulace a plná je Patočkova na Břevnově, tam je to stále asi na 20 minut. A na jižní spojce od sjezdu na Krč do Dobřížské ulice do tunelu Mrázovka, tam čekejte stále skoro 3/4 hodiny v koloně. Na Štěrboholské spojce více než půlhodinová kolona z Novopatské z Černého mostu a to až do, k Průmyslové ulici k Europarku. 25 minut se stojí i na magistrále z Pankráce za Nuselský most do Legerovy. Navíc na magistrále pak brzdí provoz i omezení u hlavního nádraží. Je to další 1/4 hodina obou směrně. V Liberecké se 1/4 hodiny popojíždí do centra od sjezdu na Prosek do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona je od Loděnice ze 7. až na okruh Kořechů celkově na 45 minut. A ještě D1 mezi Prahou a Brnem, kolony v okolí Zruče nad Sázavou obou směrně. Směrem na Prahu omezení na kilometru 56, směrem na Brno zúžení na kilometru 49, obou směrně je to pak na půl hodiny.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
4: Taky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nelaďte se od pondělí.

0: Je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Lanovka na Pražský Petřín začne znovu jezdit 22. září. Na síti X o tom informoval Pražský dopravní podnik. Petřínská lanovka se tak vrací do provozu po téměř přesně 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a Újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22. hodiny a 15. minuty. Jízdenka bude nově stát 100 korun. Cestující, kteří mají předplacené jízdné, můžou Petřínskou lanovku dál využívat neomezeně a bezplatně se můžou svést děti do 15 let a seniori starší 65 let. Program festivalu Dvořákova Praha dnes v pražském Rudolfínu nabídne vystoupení České filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Zazní například předehra Karneval od Antonína Dvořáka a završí ji 3 symfonické básně Bedřicha Smetany, Vyšehrad, Vltava a Šárka ze symfonického cyklu Má vlast. Dnes je Světový den prevence sebevražd. Mezinárodní asociace pro jejich prevenci ve spolupráci například se Světovou zdravotnickou organizací chtějí o světovými akcemi zvýšit povědomí o sebevražedném chování a o tom, jak mu předcházet. V Česku se kampaní na sociálních sítích zapojí například i Národní ústav duševního zdraví. V Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí biznesu nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz. Dnes by mělo být polojasno až oblačno a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze už postupně slábne provoz. Na jižní spojice stále kolona směrem na Smíchov a to od sjezdu na Pankráz asi na 25 minut. Směr Barandovský most 15 minut se popojíždí i ve Strakonické od Malé Chuchlé. V obou případech je to do Dobřížské ulice k tunelům. Na Štěrboholské spojice 20 minut ztratíte od Černého mostu Průmyslové. 20 minut se stojí na magistrále z Pankráce za Nuselský most kolony. Na 10 minut jsou pak na magistrále i před omezením ve Vilzenově u hlavního nádraží. Draží obou směrně. 15 minut naberete v Liberecké ulici od sjezdu na Prosek do Holešoviček a do tunelu Blanka. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona začíná u Loděnice na 7. kilometru a pokračuje až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkově to zdržení je asi 30 minut. A na okruhu pak kolona i směr letiště, a to od Strakonické přes Lochkovský tunel ke sjezdu na Barandov.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 9:45, posloucháte Rádio Praha. Rekonstrukce stanice metra Flora má za sebou další důležitou část. Dělníci dokončili ražbu prostoru pro bezbariérový přístup na nástupiště. Práce ale dál pokračují. Stanice totiž prochází první velkou opravou od svého otevření v roce 1980.
1: Stanice metra Flora je uzavřená od února. Chybí třeba paní Evě.
2: Krátká cesta, nikde se nestojí, nečekáte. Mám tady dceru, takže sem jezdím a i do OCčka.
1: Jen o kus dál ve Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů je v zemi 22 metrů hluboká šachta.
3: Takže momentálně se nacházíme v předstupní chodbě bezbariérového zpřístupnění stanice Flora. Tato přestupní chodba byla doražena, respektive přes dvojici šachet byla proražena do stávající stanice, do její střední lodi.
1: Říká technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Štrabak Jan Panuška.
3: Až doděláme hydroizolace a definitivní ostění, tak vlastně šachty budou vybaveny soustavou schodišť a soustavou výtahů, takže samotná stanice získá další možnost výstupu cestujících přes jeden výtah, přestupní chodbu a druhý výtah.
1: Stanice by měla být cestujícím přístupná od února příštího roku. Výtahy pak budou v provozu v prvním čtvrtletí 2028. Celkové náklady rekonstrukce jsou podle současného odhadu skoro 1,3 miliardy korun. Dopravní podnik chystá na lince A taky obnovu stanice Hradčanská. Přípravné práce by měly začít už na konci letošního roku. Pokračuje dopravní ředitel Jan Barchánek.
4: Tam právě ten výtah je trošku komplikovanější, protože my máme ten výtah připravený tak, aby přímo spojil prostor nástupiště metra s nástupištěm té budoucí stanice té rychlodráhy na letiště, ale dokud nebude postavená ta stanice té rychlodráhy, tak my v podstatě ten výtah nemůžeme postavit.
1: Hradčanská pak bude pro cestující uzavřená od ledna 2027.
4: Proběhne výměna eskalátorů a proběhne příprava na ten budoucí výtah, tak abychom následně nemuseli tu stanici zase znova na delší dobu zavírat a aby jsme třeba ten výtah potom řešili s nějakým záborem.
1: Podle Barchánka plánuje dopravní podnik v budoucnu bezbariérové vstupy taky v dalších stanicích, jako Želivského nebo Českomoravská. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít v Praze polojasno až oblačno, maxima mezi 19 a 21 stupni Celsia, pořád jsme na 13 stupních a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. A jak to vypadá na silnicích, ještě doplní Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze postupně už slábne provoz. Na Barrandovském mostě jsou ale nově komplikace směrem na Smíchov. Za výjezdem z mostu teď řeší novou nehodu. Osobní auto se srazilo s vozidlem Míchačky. Zpomaluje se už bez větších kolon. Naopak zdržení stále čekejte. Na východě metropole, konkrétně na Štěrboholské spojice, tam se pomalu jede od hradecké dálnice D11 až k průmyslové k Europarku. Jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále tam také čekejte několik kolon, na Nusilském mostě na příjezdu do Legerovy, to je na 10 minut a další kolony na 10 minut jsou pak také před omezením u hlavního nádraží ve Vilzonově, stojí se jak od Florence, tak také od Anglické ulice směr Holešovice. Kolony na 15 minut jsou pak v Povltavské ulici od Balabenky na Bulovku směr tunely, plní se také okolí třeba Letenského náměstí směrem do centra a kolony jsou i na Pražském okruhu, zejména směrem na D1 od plzeňské D5 k Ořechu, je to na 15 minut a 15 minut se stojí teď také k letišti a to od Vesce přes oba tunely ke sjezdu na Barrandov.
0: Lukáši, moc děkuju a hezký čtvrtek ti přeju.
5: Tobě taky, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Adel, hello, 10 hodin, s vámi je Rádio Praha a s námi je teď Denisa Žižková, která přinesla zprávy v 10 hodin. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké dopoledne.

0: Praha 12 opraví ubytovnu v Modřanech, udělá z ní byty pro učitele. Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika kateder a ústavů. Inflace v Česku zrychlila. Bude polojasno až oblačno a teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: 4 malometrážní byty vzniknou přestavbou ubytovny v pražských Modřanech. Městská část je bude přednostně nabízet učitelům místní školy. Radnice nechala zpracovat projekt za téměř 250 tisíc korun. Následně vybere stavební firmu. Práce by měly začít v březnu příštího roku a trvat 3 měsíce, říká mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
2: Objekt ubytovny v Modřanské ulici je dnes v nevyhovujícím stavu. 4 nové malometrážní byty, které budou nově sloužit učitelům, pomohou posílit zázemí pro školství v Praze 12.
0: Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Vedení školy ujišťuje studenty, že budou moci své obory dokončit. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%, to je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
3: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Pražské divadlo pod Palmovkou zahájí novou sezónu premiérou satirické komedie Starý bílý muž. Hru o nekorektnosti dnes uvede na komorní scéně ve studiu Palm Off v režii Michala Langa.
4: Firma byla jedinou gernotovou rodinou.
5: Ta hra zrcadlí tu realitu teďka tak, jak je.
6: Říká režisér inscenace Michal Lang. Děj se odehrává na pohřbu úspěšného podnikatele, kde drobný detail na smuteční stuze spustí lavinu nedorozumění a absurdních konfliktů.
5: V té hře se řeší otázky pohlaví, identity, generačních rozdílů, otázky předávání moci ve firmě a další věci.
6: V hlavních rolích inscenace Starý bílý muž v divadle pod Palmovkou se představí Roman Slovák, Pavla Gajdošíková nebo Šimon Holiš. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí ve funkci. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu. Od začátku prosince Kotrbu nahradí někdejší dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace Petr Pála, který je současným místopředsedou svazu. Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A co se děje na silnicích? Jste tam ještě? A pak Lukáš Miller řekne, jak slábne či neslábne provoz. Lukáši, vítej.
8: Hezké dopoledne, tak ten provoz už se postupně sklidňuje, byť dneska tady kolony byly výrazně dlouhé. Na Barandovském mostě zůstávají komplikace směrem na Smíchov od jižní spojky. Těsně za výjezdem z mostu tam řeší nehodu osobního auta s vozidlem míchačky. Na místě jsou policisté, zpomaluje se, ale bez větších kolon. Na Štěrboholské spojce asi 15 minut ztratíte od Černého mostu ke Průmyslové ulici. Na magistrále pak 10 minut tam postojíte od Kongresové centra až do Legerovy ulice. 10-minutové kolony jsou pak i před omezením ve Vilznově u hlavního nádraží, a to jak od Anglické, tak také od Florence. Čtvrt hodiny se zdržíte i v Povltavské od Balabenky na Bulovku. Na Pražském okruhu vázne provoz mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Lhokovského tunelu i plzeňské D5 od Rudné. V obou směrech je to na 20 minut. A na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obou směrně kvůli omezením. Směrem na Prahu je zúžení na kilometru 50. 56, směrem na Brno na 49. a obousměrně čekejte asi půl hodiny navíc v kolonách. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Krásné čtvrteční dopoledne po desáté v měsíci září v letošním roce, roce 2026. No a kdo s námi bude trávit odpoledne? Kateřina Marie Tichá.
10: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál, tady jsem...
7: Byt 66 a blízko nám bude poetika.
11: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím.
7: Do třetice v téhle hodině také Glass Animals Headways. Ať se vám daří a podaří se i celé dopoledne.
9: Dopolední Praha.
12: A Olga Burda.

0: This is the life, Amy McDonald s námi na rádiu Praha v 10 hodin a 16 minut. Máte chutě na skvělý koncert dnes večer? Pokud ano, můžete navštívit třeba festival Dvořákova Praha, Česká filharmonie, Semyon Byčkov, ale pokud se podíváte na stránky, tak tady už je vyprodáno, tam spíš, kdyby někdo vrátil vstupenku od 18 hodin, pak laureáti Akademie Václava Hudečka. No a nebo je tady třetí možnost dnes v 21 hodin u nás na rádiu Praha hvězda z Chicaga s mocným hlasem Anastasia a její největší hity live. A živě budou například Best Days, Secrets, Welcome to My Through, Left Outside Alone nebo další skvělé hity. Takže Anastasia v 21 hodin dnes u nás na rádiu Praha.
1: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A. Praha je nej. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Jsme s vámi také na silnicích. V Praze slábne provoz, ale na Barandovském mostě jsou komplikace směrem na Smíchov. Za výjezdem z mostu řeší nehodu osobního auta s vozidlem míchačky. Zpomaluje se už bez větších kolon. Na Štěrboholské spojce asi 15 minut ztratíte od Černého mostu k Průmyslové. Na magistrále 10 minut postojíte na Nuselském mostě do centra. Kolony na 10 minut jsou i před omezením ve Velzonově u hlavního nádraží. Kolony jsou také od Anglické i Florence. Na Pražském okruhu se zdržíte mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Je to u Lochkovského tunelu i z plzeňské D5 od Rudné. V obou směrech si postojíte 20 minut. Na D1 mezi Prahou a Brnem kolony v okolí Zruče nad Sázavou obousměrně kvůli pracím silničářům. Směrem na Prahu je omezení na 650. kilometru a zdržení v 5-kilometrové koloně asi 35 minut. Směrem na Brno zúžení na 49. kilometru a fronta má 4 kilometry. Zasekne vás to 25 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha a máme pro vás zprávy v 10.30 s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré dopoledne. Pražští zastupitelé dnes projednávají směny pozemků se správou železnic nebo rozdělení stovek milionů korun na investice mezi městské části. Na programu mají také novelu vyhlášky o pyrotechnice, vypsání tendru na provoz sběrných dvorů, strategii teplárenství, vypsání tendru na takzvanou hornopočernickou spojku anebo petici proti řešení semaforu v Trojské ulici či zabezpečení a čisté okolí stanic metra. Novou pražskou zastupitelkou se stala Mária Ševčíková, nahradila Ondřeje Prokopa, oba jsou z ANO, který na svůj mandát rezignoval ke 30. červnu. Ševčíková dosud působila na radnici Prahy 14, kde je druhým volebním obdobím místostarostkou. Městský soud v Praze podle České televize zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Mluvčí městského soudu Julie Haluzová informaci nepotvrdila. Středeční rozhodnutí podle ní dosud nebylo doručeno všem účastníkům. Hokejisty Pardubic čeká třetí zápas Ligy mistrů. Po dvou domácích výhrách se představí ve Finsku, a to na ledě týmu Saipa Lappeenranta. Další český zástupce v hokejové lize mistrů Plzeň a Liberec budou hrát až zítra. Bude polojasno až oblačno, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, tedy dopoledne i všem řidičům, protože máme 10.33 a připravený už je Lukáš Miller s aktuální dopravou.
3: Je to tak hezké. Dopoledne tak v Praze postupně slábne, původně silný ranní provoz. Kolony ale ještě jsou, třeba na Štěrboholské spojice od Hradec Králnice D11 k Průmyslové, tam to zdržení asi 15 minut. Desetiminutové kolony jsou pak na magistrále, nejprve na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy a pak také kvůli omezení u hlavního nádraží ve Vlzenově, tam se stojí jak od Vinohradské, tak také od Florence, je to také na 10 minut a 10 minut postojíte i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Zdržení 10 minut je pak také v Letenském tunelu, a to směrem z Letenského náměstí do centra. V Bělohorské směrem z centra kolona před křižovatkou Vypich asi na 15 minut, stojí se od Břevnovského kláštera a připomínáme komplikace, které jsou na Barandovském mostě směrem na Smíchov, na konci mostu dořešují nehodu míchačky s osobním autem, vybočuje se tam ale bez kolon. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné dopoledne, Tom's Grennan nebo Fool's Garden po půl jedenácté s námi. No a informace o tom, že Praha postaví tři nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Vzniknou v Modřanech, Suchdole a Kunraticích. Proč je potřebuje? I na to odpovíme za 10 minut.

0: Mikolas Josef s námi právě teď, kdy je 10 hodin a 44 minut. Posloucháte Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Praha chce rozšířit síť výjezdových míst pro záchranáře. Plánuje proto postavit 3 nové základny v oblastech, kde zatím chybí. Podrobnosti pro nás má kolega Ondřej Mikušek, který je teď se mnou ve studiu. Ondro, vítej.
1: Hezký den. 3 takzvané modulární základny mají vzniknout v Modřanech, Suchdole a Kunraticích. Modulární znamená, že jsou navrženy jako dočasné stavby s možností přemístění podle aktuálních potřeb záchranné služby. Jejich konstrukce ale přitom počítá s odpovídajícím zázemím pro plnohodnotný provoz. Každá modulární základna se skládá ze 2 samostatných objektů, tedy z budovy stanice a z garáže. Obě části propojuje lehká střecha, která zároveň vytváří krytou terasu pro zaměstnance. V Modřanech by měla stavba začít ještě letos, v případě Suchdola a Kunratici je ještě potřeba dořešit a připravit některé podrobnosti. Každá taková základna bude stát zhruba 35 milionů korun.
0: Využívají už některé nebo někde pražští záchranáři právě tyhle modulární základny?
1: Nejnověji mají jednu v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy v Praze 2. Otevřeli ji v červnu a využívají ji 2 posádky najednou. Stejná stavba se údajně osvědčila také u základny letecké

0: záchranné služby v Ruzyni. Celkově se dá říct, že magistrát v poslední době výrazně posílil kapacity záchranné služby. V minulých 4 letech navýšil počet výjezdových základen o 9 a dalších 8 zrekonstruoval. Dohromady teď mají záchranáři v metropoli základen 24. Navíc hlavní město pořídilo také přes 100 nových záchranářských aut, a to nejen sanitek, ale i některých speciálních vozů.
1: Pražští záchranáři zveřejnili ještě jednu zajímavou zprávu. Začali spolupracovat s kolegy z Dubaje. Víme, co přesně jde?
0: Ano, podepsali memorandum o spolupráci s dubajskou záchranou službou. Ta vznikla teprve před 20 lety a údajně ji zajímají zkušenosti Prahy s krizovou připraveností při mimořádných událostech i model operačního řízení, tedy procesu od přijetí tísňového hovoru přes komunikaci s volajícím až po vyslání a koordinaci posádek. Záchranáři z Dubaje zase těm pražským můžou předávat své poznatky ohledně různých moderních technologií, které se na Blízkém východě rychle rozvíjejí. Zástupci obou organizací věří, že i když fungují ve velmi odlišných podmínkách, tak sdílení zkušeností jim pomůže zlepšovat péči o pacienty.
1: O novinkách u pražské záchranné služby jsme si povídali s kolegou Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Je to také čas na aktuální dopravu a tu sleduje Lukáš. Milé Lukáši. No a já začnu tím, že na Barandovském mostě jsou komplikace směrem na Smíchov za výjezdem z mostu, řeší nehodu osobního auta s vozidlem míchačky, zpomaluje se už bez větších kolon. Na Štěrboholské spojce asi 15 minut ztratíte od Černého mostu k Průmyslové magistrála, 10 minut postojíte na Nuselském mostě do centra, kolony na 10 minut jsou i před omezením ve Wilsonově u hlavního nádraží. Plná je také Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, zdržení 10 minut a 10 minut se stojí i v Bělohorské z centra před Vypichem. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona začíná u Rudné na 6. kilometru a pokračuje na okruh, zdržení celkově před Prahou asi 15 minut. D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy na 6. kilometru je omezení a kolona na 10 minut z 9. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a málku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Hity doprava informace. S vámi Rádio Praha. Přiblížila se nám 11. hodina a ve studiu už je Denisa Žižková s aktuálními zprávami.
1: Hezké dopoledne.

0: Petřínská lanovka v Praze začne po dvou letech znovu jezdit za necelé dva týdny. Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále víc peněz. Průměrná škoda už je kolem 30 tisíc korun. Rusko znovu útočilo na jih Ukrajiny. Dnes má být polojasno až oblačno, teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Petřínská lanovka po rekonstrukci sveze první cestující v Praze v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu každý den do 22 hodin 15 minut. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nabídnou prosklené kabiny cestujícím lepší výhled na Prahu.
2: Provoz petřínské lanovky se vrací téměř přesně po dvou letech. Poslední den provozu předchozí, třetí generace lanovky, byl 13. září 2024.
0: Oprava dráhy a pořízení nových vozů stálo víc než 270 milionů korun. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Radek Šalša z České bankovní asociace v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
3: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz z pravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
0: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém si lidé můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMSky, e-maily nebo telefonáty. Ruský vzdušný útok na ukrajinský Mykolajiv nepřežili nejméně 4 lidé. Dalších 19 je zraněných. Oznámil to tamní šéf regionální správy Georgij Rešetilov. Podle něj jsou ve městě poškozené sklady, administrativní budova i obytné domy. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že armáda v Mykolajivu zasáhla sklad z drony. Zároveň ruské úřady hlásí 1 mrtvou ženu a 2 zraněné po dopadu úlomků bezpilotních letounů v ruské Voroněžské oblasti. Kreml informoval také o úderech na ukrajinský přístav Černomorsk a 2 plavidla nedaleko Oděsy. Informace nelze nezávisle ověřit. Lionel Messi pomohl asistencí k remíze Interu Miami 1-1 s Chicagem v zámořské MLS. Proti němu skoroval další bývalý hráč Barcelony Robert Lewandowski. Z českých fotbalistů se do hry dostal pouze Pavel Bucha, který za Cincinnati odehrál celý zápas při debaklu 0-5 s Philadelphia. Záložník Tomáš Ostrák se po 5-zápasové pauze zaviněné zraněním vrátil do nominace St. Louis při remíze 2-2 v Portlandu, ale zůstal pouze na lavičce. Dnes by mělo být v Praze polojasno až oblačno a teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pojďme teď na aktuální dopravu a s tou je připravený Lukáš Miller.
5: Hezké dopoledne, tak v Praze největší zdržení zůstává na magistrále, a to jak na Nuselském mostě na příjezdu do centra do Legerovy, tam je to asi na 10 minut, tak 10 minut se stojí v kolonách také před omezením u hlavního nádraží ve Vilzonově směrem z Holešovic do centra. To zdržení je o něco delší. Silný provoz pak čekejte na Štěrboholské spojice, a to z Černého mostu Průmyslové, jede hodně kamionů, je to asi na 10 minut. Na dálnici D5 silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona začíná u Rudné na 6. kilometru, pokračuje na Pražský okruh, zdržení celkově před Prahou asi 15 minut. A připomínáme dlouhé kolony na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem v okolí Zruče nad Sázavou. Obou směrně je to kvůli pracím silničářů. Směrem na Prahu je omezení na kilometru 56 a zdržení asi 15 minut. No a směrem z Prahy do Brna na zúžení na kilometru 49. Fronta narostla, už má skoro 7 kilometrů, je z kilometru 42 a zdržení celkově skoro 40 minut. Šťastnou cestu.
1: Rá.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pěkné dopoledne a dobrý den, je po 11. hodině, k obědu se to pomaličku blíží a přibližovat nás budou Kygo, Khalid a Griffin. David Guetta, Teddy Swims a Tonsena. A taky samostatně Gracie Abrams. Se vám daří a užíváte si ještě babího léta.
1: Rádio Praha a Olda Burda. A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 11 hodin a 15 minut, za chviličku oběd. No a vy můžete hlasovat na našem Facebooku pro vinyl na pondělní večer. Kdo je ve hře? Dvě osmdesátkové kapely s nejlepšími devadesátkovými alby. Začnu tím z roku 1996, jmenuje se Universal a jsou pod ním podepsáni OMD, tedy Orchestra Manoeuvres in the Dark. Na tomhle albu najdete například jeden z jejich největších hitů Walking on the Milky Way. No a proti ním stojí Duran Duran z roku 1993 a jejich album, které nese název se Svatební album. No a na něm hity Ordinary World nebo Come on Down. Pokud se podívám na aktuální pořadí, tak zatím o něco vedou Duran Duran. Jak to ovšem bude v pondělí, to bude záležet na vás. Stále se hlasuje. Mimochodem obě dvě kapely koncertovaly tady u nás v České republice v letošním roce a není to tak dlouho. Pojďme teď také na aktuální dopravu. Začneme magistrálou. 10 minut postojíte na Nuselském mostě do centra. Kolony na 10 minut jsou i před omezením ve Velzonově u hlavního nádraží. A 10 minut se stojí Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Silný provoz je na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. 10 minut vás to zdrží. D5, silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona začíná u Rudné na 6. kilometru, pokračuje na Pražský okruh, zdržení celkově před Prahou 15 minut. D1 z Prahy do Brna, dlouhá kolona v okolí sjezdu na Divišov a Vlašim, na 49. kilometru je omezení do jednoho pruhu a kolona z kilometru 42 na 50 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 11.32. Máme tady zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré dopoledne. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nechce zavádět zálohování PET lahví. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek ministr zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslanci se budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády. Počet žádostí o azyl v Evropské unii, Norsku a Švýcarsku byl letos v prvním pololetí nejnižší od roku 2021, kdy počty výrazně ovlivnila pandemie COVID-19. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila agentura Evropské unie pro azyl. Od ledna do konce června státy obdržely 332 tisíc žádostí o azyl, což bylo o 17% méně než v první polovině roku 2025. Už jen jedno vítězství dělí tenistku Kateřinu Siňakovou, aby s Taylor Townsendovou vyhrála US Open ve čtyřhře a završila s americkou parťačkou kariérní Grand Slam. Finále čtyřhry se odehraje už v pátek. Očekáváme dnes polojasno až oblačno a teploty v Praze 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. S vámi je také Lukáš Miller a dopravní zpravodajství.
3: Je to tak, hezké dopoledne, tak v Praze největší zdržení přetrvává na magistrále, a to zejména na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Tam to zdržení je 10 minut, kolony zhruba na 10 minut jsou pak také před omezením ve Vlzenově ulici u hlavního nádraží. Pomalu se tam jede od Florence, také od Vinohradské, a plní se i Ječná ulice z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova, také zdržení v koloně okolo 10 minut. 10 minut pak neberete i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, kolony jsou od Kláštera. Pomalý provoz je na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové, také tam čekejte 10 minut navíc. Na dálnici D5 pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona začíná u Rudné na 6. kilometru, pokračuje na Pražský okruh, celkově to na 15 až 20 minut. A na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna dlouhé kolony v okolí sjezdu na Divišov a Vlašim na kilometru 49 je omezení pouze do jednoho pruhu a kolona od Prahy začíná na kilometru 33, celkově je to skoro na hodinu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, pitové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 11 hodin 35 minut s vámi Rádio Praha. Praha a my se vydáme do golfové hřiště, které slouží jako galerie pod širým nebem. V hostivaři mezi jamkami jsou umělecká díla a víc nám za chviličku řekne Monika.

0: Metallica s námi na rádiu Praha teď, kdy je 11.47 a vydáme se na golf, ale do umělecké galerie. Monika Doležalová nám bude průvodkyní.
1: Myslím, že je to teď 21 let, jako tady vzniklo golfové hřiště. To umění se tady vlastně začalo objevovat velmi záhy a byla postavená klubovna. Ve chvíli, kdy se objevila, tak prostě se řešilo, jak ji opláštit a první věc, která se tady objevila a je to umění samozřejmě tady od Jiřího Beránka, to opláštění ty klubovny. Jo.
2: Představil mi areál průvodce Petr Mikulenka. Sochy postupně přibývaly a nyní jich tu je k vidění kolem 40 pro oživení golfové krajiny. Aby si toto umění mohli užít nejen golfisté, ale i běžní návštěvníci, konají se tu prohlídky.
1: Každý první pondělí v měsíci se tady nehraje golf. Místo toho je to vlastně v podstatě venkovní galerie, která je otevřená prostě nějaký širší veřejnosti.
2: Mm-hmm. No? Takže ale jako normální běžný jako návštěvní člověk nemůže se tady projít.
1: Je tady bohužel kolize prostě toho golfu zároveň prostě s tím uměním a jde to v podstatě jako jenom vždycky to první pondělí v měsíci. No a my jsme v rámci vlastně těch uměleckých pondělků zavedli dvě prohlídky, jedny jsou jako pro pěší, kdy ty lidi si projdou nějakou část areálu, já jim dám pak nějaký tip, je to zhruba na hoďku a půl a pak hlavně na těch buginách, jo. A v podstatě jedete na té bugině, to není úplně běžný, že byste to někde jako v běžném životě mohl si zajezdit na bugině, když nejste golfista a vlastně vidíte i to umění kolem toho, jako. No, ta prohlídka má zhruba 2,5 hoďky, anebo si ty lidi tu buginu můžou u nás jako počít individuálně.
2: Já teda golf nehraju, takže by mě zajímalo, jak moc to jako překáží těm golfistům.
1: Ty sochy jsou citlivě umístěné tak, aby se nestalo, že prostě se třeba poškodí nebo že budou těm hráčům něčem překážet. Jako, jo. Na druhé straně vždycky vybíráte podle materiálu, kam tu sochu dáte. Jo. Ale jsou sochy, kterým to samozřejmě jako vadí, když je trefí třeba golfista.
2: Letošní novinkou jsou také noční prohlídky. Některé sochy jsou nasvícené. Celý areál jsme projeli v bugině a zastavili se třeba u sochy od autora Karla Štědrého.
1: Věc, která je taková jako na místní poměry hodně barevná, bych řekl. A je to 20x zvětšený Merkur, jako opravdu reálně v Merkuru tyhle díly existují, jako s tím, že je to bike deconstructed, že on to pojal tak, že v podstatě nechtěl z toho Merkuru složit celý kolo, ale spíš tak, jako aby si ty lidi pak mentálně prostě z těch kousků jako dokázali v hlavě to kolo nějakým způsobem poskládat. No, mm-hmm. Jako,
2: no. V zimě se organizované prohlídky nekonají, ale první pondělky v měsíci platí a areál si můžete projít sami. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: A magistrále asi 10 minut postojíte na Nuselské mostě do Legerovy, kolony na 10 minut jsou i před omezením ve Wilsonově u hlavního nádraží. 10 minut se stojí i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Silný provoz je na jižní a štěrboholské spojce před Průmyslovou, pomaleji se jede z Lanového mostu i od Štěrbohol. Zdržení vždy asi 10 minut. Ucpává se také Bělohorská z centra před Vypichem, fronta od Kláštera je na 15 minut. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se zastaví u Loděnice na 8. kilometru asi na 20 minut, tam pojedete pomalu na Pražský okruh. A na D1 z Prahy do Brna je dlouhá kolona v okolí sjezdu na Sázavu a Vlašim na 49. kilometru. Omezení do jednoho pruhu a kolona je nesouvislá ze 34. kilometru. Celkové zdržení na Brno asi hodinu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Nejvíc hitů v digitálu a také na FM. S vámi je Rádio Praha. Dospěli jsme ke 12. hodině. Dobrou chuť k obědu a tady jsou zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré poledne. Zastupitelé hlavního města dnes projednají směny pozemků nebo peníze pro radnice. Podvodníci letos zatím připravili klienty bank o skoro 2 miliardy korun. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrýval podle vědců další relikvii. Bude polojasno nebo oblačno, teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na pražském magistrátu od rána jednají zastupitelé hlavního města. Zabývat se budou několika peticemi nebo třeba budováním metra D. Jednání sleduje náš reportér Josef Beneda.
3: Zastupitelé dnes budou řešit například petici ohledně světelné závory, která by měla ovlivňovat provoz z Bohnic do Troji. Hlasovat budou také o směně pozemku v místě, kde má vzniknout stanice metra linky D nádraží Krč. Na programu mají také rozdělení stovek milionů korun na investice mezi městské části, novelu vyhlášky o pyrotechnice nebo vypsání tendru na provoz sběrných dvorů. Z pražského magistrátu Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun, to je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit, ukazují to data České bankovní asociace.
4: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
5: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
4: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
6: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídit WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
4: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrývá v sobě podle vědců druhou relikvii. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na mezinárodním sympoziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
7: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
1: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Na Vuelte čeká nejlepší cyklisty v průběžném pořadí. Důležitá etapa v individuální časovce bude majitel červeného trikotu pro lídra závodu Španěl Enric Mas hájit víc než dvouminutový náskok před Rakušanem Felixem Gálem a Slovincem Primožem Rogličem. Po dnešku čekají cyklisty na Vuelte poslední tři etapy. Dnes má být polojasno až oblačno a teploty v Praze 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jdeme za Lukášem Millerem, abychom zjistili, jak je to s polední dopravou. Myslím, že to zdržení je poměrně značné na to, že je poledne.
8: Hezké poledne, tak v Praze na magistrále teď postojíte na Nuselském mostě směrem do centra a navíc na konci mostu tam překáží i nehoda, srazilo se osobní auto. S nákladním blokují dva pruhy, kolona je od kongresového centra asi na 15 minut. A ucpává se pak také Vlzenová u hlavního nádraží, tam je to kvůli omezení, které je dlouhodobě a zdržení je tam asi na 10 minut obousměrně a 10 minut se stojí i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Silný provoz je na Jižní a Štěrboholské spojení Ostravice vždy před Průmyslovou, kolony jsou od Lanového mostu i od Štěrbohol vždy na 10 minut. Na D5C na dálnici na příjezdu do Prahy z Plzně pomalu se jede od Loděnice z 8. kilometru až na Pražský okruh Ořechu, je to na 15 minut. A velké kolony jsou na D1 z Prahy do Brna. Dlouhé zdržení v okolí sjezdu na Sázavu a Vlašim na kilometru 49 omezení do jednoho pruhu, kolona nesouvislá už z kilometru 29 a celkové zdržení na Brno zhruba hodinu. A na D1 z Brna do Prahy před omezením na kilometru 56, tam má kolona 7 kilometrů, zdržení na Prahu asi 40 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné poledne, dobrý den a dobrou chuť k dnešnímu obědu.
2: Na Rádio Praha.
0: Ano, jste s námi na Rádiu Praha a naším dnešním hostem bude osobnost, která je klavírním virtuózem, ale také špičkovým manažerem. Ředitel festivalu Dvořákova Praha, také někdejší ředitel Sočdu a nově i prezident Asociace hudebních festivalů České republiky. Bude o čem si povídat, protože festival Dvořákova Praha právě probíhá. Zůstaňte s námi, už je za 10 minut víc.

0: Na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: V téhle chvíli už mohu přivítat našeho dnešního milého hosta, kterého už jsem avizoval, ředitele festivalu Dvořákova Praha a také klavírního virtuóze Jana Simona. Vítejte u nás ve studiu Rádia Praha, dobrý den.
2: Skutečně dobré poledne.
1: Je to tak, máme 12 hodin a 12 minut. Já bych s dovolením začal u toho vašeho klavíru, protože když jsem se díval na to, že tatínek byl hudební skladatel, klavírista, dirigent, maminka, režisérka, tak jste vlastně skoro ani jinou volbu neměl. Přesto jste začínal poměrně pozdě, v 7 letech, i když mě třeba se to pozdě nezdá.
2: A tak svým způsobem je to pozdě, ale kdybych měl říct, kdy byl ten faktický začátek, tak ten byl někdy až v 15 letech, protože souvisel s tím vnitřním rozhodnutím, že se klavíru budu profesionálně věnovat. Nicméně díky tomu rodinnému prostředí se dbalo na disciplínu a řádný přístup k povinnostem, takže nenabral jsem takové zpoždění v tom technickém vývoji, myslím teďka hráčsko-technickém vývoji, takže jsem byl schopen celkem úspěšně složit zkoušku na konzervatoř v odpovídajícím věku, ale rozhodně jsem nepatřil mezi zářné talenty, které slibovaly velkou budoucnost. Je to otázka prostě osobního rozhodnutí a já musím vlastně na konto mých rodičů říct jednu věc, za kterou jim jsem strašně vděčný. A to, že oni mě nechali si vybrat. Já měl velký zájem o matiku, o fyziku, vlastně jsem se tomu velmi věnoval v těch školních letech. Bavil mě sport, i když jsem byl limitován, tenis to nešlo kvůli rukům, ale stolní tenis to bylo vlastně ideální sport, tam to volné zápěstí není proti nic proti hře na klavír. Takže mi dali tu volnost a možnost poznat to spektrum vědomostní, dovednostní a sám si vybrat. A když jsem si vybral, tak jsem z jejich strany potom dostal obrovskou podporu, ale asi bych ji dostal v kterémkoliv oboru, který bych si vybral pro svoji budoucnost.
1: Takže tam nebyl ani žádný mladický vzor, protože tam se občas stane ta situace, že to nebaví. Ono, když se trénuje na klavír, tak jsou to hodiny, hodiny, hodiny. Nepřišlo takový to rozhodnutí, jako když je toho strašně moc, nebyl by lepší ten fotbal?
2: Když chcete něco dělat pořádně, tak bude ve všem všeho moc. A samozřejmě, jak jsem říkal, navíc rodiči byli vlastně prvorepubliková generace, to znamená lidé dbající disciplíny, takže určitě jsem ten dozoměr, vzdor byl taky, ale ten by nastal opravdu kdekoliv. A to, že jsem se rozhodl stát se profesionálním hudebníkem, bylo skutečně dozrání po fázi poznávání a to bylo strašně fajn a já se snažil jsem se u své dcery uplatnit úplně stejný princip, jako uplatnili mý rodiče u mě a to je nesnažit se naplňovat své nesplněné ambice prostřednictvím dětí.
1: Ještě když se vrátím k vám, vy jste vlastně koncertoval ve všech zásadních hudebních sálech na světě, včetně Carnegie Hall. Musely to být opravdu hodiny a hodiny dřiny. To muselo být 7x v týdnu, třeba 4-5 hodin jenom toho tréninku na klavír, možná ještě víc, není to pravda?
2: Je to vrcholový sport, protože kromě toho, že zapojujete emoce a rozum, ratio, které vlastně dává ty povely ke všem činnostem, tak samozřejmě ta mechanika, drobná mechanika, která je při klavírní hře, souvisí s celým tělesným aparátem a stejně jako vrcholový sportovec, musíte toto udržovat v permanentní kondici a schopnosti pružnosti a nejsou to 4 hodiny. Já vás vyvedu z omylu v takových těch fázích těch 15 až do 34 let. To bylo skutečně každodenně 8 hodin dovolená, tak nebo prázdniny, tak ten týden, maximálně 2 týdny. No a úplný vrchol jsem nasadil tomu, když jsem se účastnil v finále soutěže Královny Alžběty v Bruselu v roce 91, což se dá považovat za takový klavírní Wimbledon. No a tam jsme dostali skladbu soudobého autora, kterou jsme bez jakéhokoliv konzultace museli během 6 dnů nastudovat pro provedení s orchestrem v Palais des Beaux-Arts, který má kapacitu 3,5 tisíce lidí. No a to jsem cvičil 14 hodin denně, abych se to stihl naučit.
1: Je to až neuvěřitelné. Mimochodem tu medaili od královny Alžběty jste dostal a také jste interpretoval Brahmsovy variace na Paganiniho téma a to je prý považováno za vůbec nejtěžší skladbu pro klavír na světě.
2: Je to jedna z nejnáročnějších. Já v umění obecně strašně nemám rád žebříčkování a takovou tu hierarchizaci, ať už, že je někdo nejlepší klavírista, nebo že to je nejtěžší skladba, protože ona i skladba, kde je relativně málo not, může být neuvěřitelně náročná právě pro tu náročnost toho interpretačního výkladu, ale ano, patří k těm nejnáročnějším skladbám a v podstatě do té doby, než jsem ji hrál já tady v České republice, tak co vím, byl jenom jediný pianista, byl to Zdeněk Jílek, který od druhé světové války prováděl veřejně a tím, že jsem ji uvedl třeba na soutěži Pražského jara, jsem taky získal jeho neskonalý obdiv, ale nemyslím si, že by to byl ten úplně zásadní milník mé kariéry.
1: Říká nás, že dnešní host, klavírní virtuos, ředitel festivalu Dvořákova Praha, Jan Simon.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Podíváme se ještě na aktuální dopravu. Na magistrále postojíte na Nuselském mostě do centra, navíc na konci mostu překáží i nehoda osobního auta s nákladním, blokuje dva pruhy a kolona od Kongresového centra je na 15 minut. Kolony na 10 minut jsou před omezením ve Vilzonově u hlavního nádraží. 10 minut postojíte i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Silný provoz je na jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Pomaleji se jede z Lanového mostu i od Štěrbohol, zdržení vždy asi 10 minut. Na D5 silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, poprvé se zastavíte u lodi na 8. kilometru asi na 20 minut, tam se jede pomalu na Pražský okruh. Na D1 z Prahy do Brna je dlouhá kolona v okolí sjezdu na Sázavu a Vlašim 49. kilometr, omezení do jednoho pruhu a kolona se zdržením přes hodinu. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
4: Zdravím všechny posluchače.
3: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
4: Je to nová doba ledová.
3: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
5: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Rádio Praha. A Oldřich Burda na Rádio Praha.
1: A hlavně náš dnešní host, ředitel festivalu Dvořákova Praha a klavírní virtuos Jan Simon. My jsme se tady povídali o klavíru, o vrcholu, o vlastně takové Oscarové soutěži s královnou Alžbětou ve Velké Británii. No a
2: pardon?
1: Ano.
2: V Belgii.
1: Pardon, Belgii. A já, když jsem se teď díval na některé rozhovory s vámi, tak říkáte, že teď už se víc věnujete spíš té manažerské činnosti než tomu klavíru, ale úplně jste to víko, tak říkajíc, nezavřel. Je to tak?
2: Tak je to obrovská psychohygiena. Ono přece jenom těch problematik, které souvisí s vytvářením festivalového programu, je strašně moc. A když sedím u klavíru, tak v ten moment vlastně by nedávalo smysl, kdybych se tomu klavíru v ten okamžik plně nevěnoval. To znamená, nevytěsnil ty v úvozovkách manažerská témata, a to vede k ozdravě duše a svým způsobem i těla. Takže klavír určitě třeba byť ne jako hlavní zdroj, a teď zase řeknu v úvozovkách obživy, protože já jsem nikdy na klavír nehrál proto, abych se tím živil, ale protože to je součást mé duše, mého poslání, tak chci strávit opravdu těch pár hodin, které jsou čím dál tím vzácnější, v dialogu s klavírem, a nechci přitom myslet na to, jestli některá smlouva je uzavřená nebo není uzavřená, nebo jestli máme povolenku na zábor k parkování a podobně.
1: Mimochodem, k té manažerské práci jste se dostalo poprvé kdy? Bylo to v těch 25, kdy jste si řekl, že už žádnou soutěž nechcete dělat?
2: Ne, bylo to něco později. Já jsem vlastně do roku 1998 vyučoval na vysoké hudební škole v německém Lübecku. A když jsem se sem vrátil, tak nastaly vlastně 3 roky takzvaně na volné noze. A ono to není, byť jste na té interpretační špičce, minimálně v dimenzi České republiky, tak ono to není úplně jednoduché. A druhá věc je, že jsem geneticky zatížen svým vlastním otcem, který sice byl skladatel, dirigent Národního divadla, zakládal společně s Jiřím Bělohlávkem Pražskou komorní filharmonii, dnes Prague Filharmonia. Prostě ta potřeba dělat ještě něco vedle těch 88 klapek se zřejmě jaksi geneticky přenesla i na mě, takže já jsem nikdy nebyl člověk, který by dokázal se spokojit se světem vymezeným opravdu tou klaviaturou, a furt jsem měl takové, nebo pořád, abych řekl správně česky, takové nutkání dělat ještě něco jiného. A konec konců i v té době na volné noze jsem si jaksi snažil jaksi vytvářet projekty, které třeba potřebovaly i financování a organizačně postavit na nohy. No a nějak se to tak jako dostalo do veřejného prostoru a z toho potom se vygenerovala nabídka, kterou jsem dostal od tehdejšího šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu Vladimíra Válka, se kterým mimochodem jsem začal spolupracovat jako solista už v roce 1990, kdy jsme natočili společně se Sočerem klavírní koncert mého otce, dnes vlastně dostupný i na nejrozšířenější platformě stahovací, jsem ve veřejnoprávním médiu, tak nesmím jmenovat na které. Takže Vladimír Válek se mě zeptal, jestli bych nešel dělat ředitele orchestru. Já jsem mu říkal, Mirku, už jsme si v té době tykali, já mám problém uživit sám sebe a ty chceš po mně, abych se staral o 120 lidí. Ale dohodli jsme se, že to 6 měsíců zkusím, no a ze 6 měsíců se stalo 14 let.
1: Mimochodem, když jste nastínil Sočr, dnes už nejste ředitelem Sočru, jste ředitelem festivalu Dvořákova Praha, a ještě další věc, které se vrátíme, Sočr bude mít s tou sezónu, to bude zahajovat 24. září, jdete na koncert?
2: Nejenom, že na něj jdu, my jsme v rámci našeho festivalu Dvořákovy Prahy i uspořádali Sočru koncert, protože Sočr vždycky zůstane svým způsobem srdeční záležitost, pokud s někým strávíte 14 14 let, tak to prostě ze svého života nemůžete vypustit a Český rozhlas jako takový, s kterým žijí v symbioze vlastně od roku 1990, tuším 4 jako statutární solista, tak mají koncert a já jsem ho chtěl pojmout trošku jinak, než jak byl pojat na jiných festivalech, nejenom jako jakousi oslavný večer s těmi nejzářivějšími kousky světového repertoáru, ale vlastně to, že stovka znamená výhled do budoucnosti. Takže kromě toho, že tam jsou vlastně Debussy a Ravel na tu prezentaci těch orchestrálních pozitiv a dovedností, tak jsme společně s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim zařadili na program Schulhoffovu druhou symfonii a co mám obzvláštní radost, zazní světová premiéra nového dvojkoncertu pro housle, violončelo a orchestr od skladatele Jana Kučery, který mimochodem jako dirigent je a byl se Sočerem taky velmi úzce spjat a interpretovat budou dva skutečně mladí solisté, Daniel Matejča, vítěz koncertino Praha mimo jiné a 21letá japonská violončelistka Sakura Toba, takže rozhlas dává příležitost mladým a to je to, co je vlastně tím největším závazkem té stoleté historie.
1: Říká náš dnešní host Jan Simon, klavírní virtuos a ředitel festivalu Dvořákova Praha. Povídat si budeme i za chvilku.

0: Rádio Praha.
1: A náš dnešní host, ředitel festivalu Dvořákova Praha, klavírní virtuos Jan Simon. My už jsme ťukli Dvořákovou Prahu. Tenhle festival je letos už v plném proudu, je do 23. září a když bych měl říct vrchol festivalu, tak on je to v podstatě každý den, každý koncert, protože každý ten koncert se připravuje leta. Například dneska je tam Česká filharmonie Semjon Byčkov od 20 hodin vyprodáno. A takhle je to skoro ze vším.
2: No já jsem strašně šťastný, ono je tam také vyprodáno, protože vystoupí jeden z mých velmi mladších kolegů pianistických, Yun Chan Lim, korejský klavírista, který ve svých 18 letech vyhrál Van Cliburnovu soutěž v americkém Texasu, která patří do takového toho klavírního Grand Slamu, ale myslím si, že i kdyby Yun Chan nevyhrál tuto soutěž, tak se stane tou světovou star, dnes je mu 22 a vlastně všichni měli zakořeněného Lang Langa, jakože to je ten pán Bůh. No tak Lang Langovi taktéž jaksi přibývají léta a přicházejí hvězdy nové a Yun Chan Lim je tou hvězdou, která bude okupovat koncertní sály po celém světě. A já jsem moc rád, že se nám právě v kombinaci se Semjonem Byčkovem a Českou filharmonii podařilo dojednat jeho angažmá. A když jste říkal, že ono to není jenom v tom, že se ty koncerty připravují několik let dopředu. Já prostě říkám, že pokud bych nebyl přesvědčen o tom, že ten festivalový koncert na program patří, tak bych ho tam nezařadil. A tím hlavním kritériem skutečně je jednak ta obsahová linka, kterou chci držet, a samozřejmě kvalita bezpodmínečně. My neděláme tolik koncertů třeba jako jiné festivaly, ale já chci, aby každý večer byl skutečným svátkem hudby, aby se publiku představilo, nebo abychom mohli publikum nabídnout vlastně něco výjimečného, a jsem strašně rád, když lidé odcházejí s úsměvem na tváři, s dobrým pocitem. A ještě radši jsem, když jim ten dobrý pocit a úsměv zůstane i druhý den ráno.
1: Ono pozvat věhlasné umělce a věhlasná světová tělesa asi funguje i na osobní bázi, jako třeba bylo s tím počátečním koncertem Filharmonika della Scala. Je to tak?
2: Já hodně těžím právě ze své interpretační praxe, že jsem měl příležitost si po světě udělat hodně kamarádů a známých, anebo minimálně, aby byli známí těch, které na festival chceme. I když v případě Ricarda Chailly to bylo trošku jinak, to je skutečně absolutní legenda dirigentská, tam nepomůžou ani kamarádi, tam musí hlavně jaksi souhlasit kalendář a odpovídající podmínky, za kterých maestro vystoupí, ale je to skutečně tak, pomáhá to, nicméně musíme držet standardní postupy, klasické smluvní vazby jsou součástí, nedílnou součástí celého procesu přípravy festivalu. A to, že se plánuje na několik let dopředu, je prostě dáno tím, že jsou to tak exponované osobnosti či tělesa, které stanovují ty kalendáře s přihlédnutím k jejich globálním plánům na několik let dopředu. Řekl bych, že takový ten standard je 2 až 4 roky.
1: To znamená, že třeba někdo z těch umělců, když se s ním dohodnete, tak ví, že 15. září roku 2030 bude koncertovat v Praze od 8 večer.
2: Přesně tak.
1: Mimochodem letos toho 15. září je to právě ten koncert ke stému výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a jsou tam poslední vstupenky. Naším dnešním hostem je ředitel festivalu Dvořákova Praha a klavírní virtuos Jan Simon. Pojďme se podívat také na aktuální dopravu. Už je připravený Jarda Koller, aby nám řekl, jak to na silnicích vypadá. Jardo?
3: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy od Rudné. Z 5,5 kilometru čekejte kolonu hlavně kamionů. Fronta se táhne na Pražský okruh za Ořech. Na Nuselském mostě ve směru do centra řešili nehodu. Vozidla jsou pryč, kolona zůstala zdržení 10 minut. Ječná je plná v celé délce. V újezdu nad Lesy ve Starokolínské se srazila 2 auta u zastávky Rápošovská. Jsou tam kolony v obou směrech na 10 minut. A na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Sázavu z 34. kilometru zůstává kolona kvůli omezení u Vlašimi. Na 49. je dopravní omezení a zdržíte se více než hodinu. Provoz kolabuje, poslední volný sjezd je na 34. Šťastnou cestu.
0: Rád. Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině

0: Radio Praha.
1: Naším dnešním hostem je ředitel festivalu Dvořákova Praha a klavírní virtuos pan Jan Simon a my už jsme festival Dvořákova Praha trošičku nastínili. Já jen prozradím, že jste ředitelem 8 let a rád bych se zmínil o kategorii, která se jmenuje Bez kravaty, která je druhým rokem. A je to vlastně takové propojení klasiky a jazzu a jiných hudebních žánrů. Kdo s tím přišel a jak třeba se na to díváte?
2: Tak já jsem chtěl, aby festival vlastně oslovoval i jiné než ty ryze klasickou hudební posluchače, ale stále se zřetelem toho, že ty hodnoty, které v sobě klasická hudba nese, bychom si měli dokázat přenést do všedního divadla, ne divadla, ale života. A ono to není úplně jednoduchá cesta, protože mnozí mají klasickou hudbu spojenou s rituály, s velkou formálností, které mohou vytvářet jaksi bariéru. A není to pravda, protože konec konců za dob Mozartových, Dvořákových a dalších klasiků prostě to byla hudba všedního dne. A nevidím jeden jediný důvod, aby i klasika se neměla stát součástí našeho všedního dne. Konec konců, když vezmete právě třeba Dvořáka nebo Čajkovského, tak ta jejich hudba je v tom veřejném prostoru přítomná možná častěji, než si mnozí uvědomují, protože je užívána ve filmovém umění, je používána v reklamě. Málo kdo to vlastně i tuší, že slyší Novosvětskou, že slyší Patetickou Čajkovského. Je to prostě tak a my chceme nějakou formou a možná odstraním části té formálnosti lidem tu hudbu přiblížit i třeba s jistou mírou nadsázky, humoru, vtipu a ukázat jim, že ta hudba je s lidmi opravdu všude přítomná. No a tak jsem se rozhodl, že loni otevřu novou řadu Bez kravaty, která skutečně doslova do písmene říká to, co očekáváme. To znamená, lidé nech přijdou oblečení, jak si to usmyslí, taktéž interpreti a ať přinesou něco, co dokáže oslovit i neklasického posluchače. A myslím si, že se nám to docela podařilo. Vlastně jeden z těch pilotních projektů loňského roku odvysílala nedávno i ČT Art, jmenuje se to Sound New World, kdy vlastně dva populární hudební komici, Alexej Igudesman a Hyunky Ju, vrcholní špičkoví interpreti klasické hudby, dokáží vytvořit pořád nebo pásmo nebo večer, který je plný humoru, naprosto vlastně využívá všech prostředků, nejenom hudby, ale pohybu, verbálního humoru k tomu, aby vlastně přiblížila Dvořáku, v daném případě Dvořákovou hudbu, ten pořad vznikl na naši objednávku a vlastně tak zaujala i někoho, kdo si třeba myslí, že klasická hudba není středobodem jeho kulturního zájmu. Letos jsme měli vlastně recital, byl včera, jazzového pianisty Breda Meldaua s vyhraněně klasickým klavíristou Kirillem Gersteinem, ale on primárně vystudoval Berklee Institut ve Spojených státech, jazzový institut a teprve poté se rozhodl pro dráhu jaksi takzvaně klasického klavíristy. Dneska patří k absolutní světové špičce a když se tyhle dva pánové sejdou de facto na

0: improvizačním večeru na pódiu Rudolfína, tak ten koncert má zase úplně jinou atmosféru a baví vlastně napříč posluchačským spektrem, ale máme jedno základní krédo. Není to, jak si podří, já nemám rád úplně ty takzvané crossoverové koncerty, kdy se big bandová, nebo tedy rocková parta postaví před symfonický orchestr a mají nevyváženou roli v tom programu, kdy stejně pozornost je upřena na ty populární osobnosti ze světa popu, rocku, metalu, já nevím čeho, a za ním stojí jako vděčná dekorace symfonický orchestr nebo jiní umělci. Tak takhle ne, to totiž není ani cesta do koncertních sálů, později na Brucknera, Mahlera, Beethovena, Chopina, protože ty lidé přijdou na ten speciální event a je to velmi jaksi okázalé, je to velmi spektakulární, velmi vděčné. Já ani k tomu nemám negativní přístup, ale říkám, není to cesta do koncertního sálu na klasickou hudbu. Takže v tomhle tom chceme pokračovat a zásadní premisa celého toho projektu je vrcholná kvalita. Spolupracujeme s lidmi, kteří jsou špičkovými interprety v klasickém oboru, ale víme o nich, že mají žánrový přesah, že se stejnou lehkostí, jakou zvládají klasiku, zvládnou jazz, world music, folk, úplně jedno, ale víme, že jsou to výsostní profesionálové.
1: Náš dnešní host, ředitel festivalu Dvořákova Praha a klavírní virtuos Jan Simon. Jdeme také za pražskou dopravou. D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5,5 kilometru čekejte kolonu hlavně kamionů. Fronta se táhne na pražský okruh za Ořech. Na Nuselském mostě ve směru do centra je fronta na necelých 10 minut. Ječná je plná v celé délce. V újezdu nad Lysy ve Starokolínské se srazila dvě auta u zastávky Rapošovská. Jsou tam kolony v obou směrech na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina. Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
3: Viny. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
4: Viny. Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: A náš dnešní host Jan Simon, ředitel festivalu Dvořákova Praha a klavírní virtuos. Mimochodem festival, který běží právě teď od 5. září až do 23. září s neuvěřitelným rozpočtem 70 milionů korun. Ono sehnat takové peníze není asi vůbec žádná legrace, aby ta vstupenka nebyla v řádech 10 tisíců korun.
1: A bez partnerů by ta vstupenka, já jsem to počítal jednou jen tak ze zajímavosti, reálně musela stát zhruba při těch kapacitách diváckých, by musela stát tak v rozpětí 15 až 20 tisíc, což je naprosto nereálné. I když v zahraničí se mimochodem vstupenky v takových cenách pohybují, tak já musím poděkovat rodinné nadaci Karel Komárek Family Foundation jako hlavnímu mecenáši, stejně tak jako Ministerstvu kultury a hlavnímu městu Praha, kteří dlouhodobě zásadním způsobem podporují, ale samozřejmě to nejsou kompletní finance, máme celou řadu dalších partnerů a taky máme něco, za co jsem strašně vděčný, a to je mecenášský klub. Lidé, kteří jako soukromé osoby vlastně festival svými dary podporují a my si jim zavážeme, že skutečně drtivá většina těch prostředků, které nám dávají, stejně tak jako od těch partnerů, které jsem jmenoval, putují do kvalitního programu. Náš problém je, jestli si vyděláme takzvaně na provoz, ale my chceme, aby jsme měli vlastně ty nejkvalitnější interprety na kvalitní program a to je mantra, s kterou pracujeme vlastně celý rok a samozřejmě bez těch velkých partnerů by to nešlo.
0: Máme bohužel už asi minutku a kousek. Já bych velmi rád zmínil také Magdalenu Koženou, která alespoň v mých očích je takový ambasador letošního ročníku, protože ji tam uvidíme hned v několika rolích.
1: Ona je rezidenční umělkyní a my jsme chtěli tu rezidenturu pojmout komplexně, to znamená představit Magdalenu, ona teda nepotřebuje představovat, ale uvést ji v těch jejich nejširších souvislostech, to znamená v repertoáru, v kterém se stala opravdu tou světovou pěvkyní, což je baroko, kdy vystoupí s komorním orchestrem České filharmonie 16. září a bude zpívat árie z oper Handlových a Vivaldiho. Potom vlastně jako mentorku, protože věnuje se prostřednictvím svého nadačního fondu programu ZUŠ Open na kultivaci vlastně uměleckého vzdělávání jako komorní pěvkyni na velkém recitálu, to už zaznělo s Kirillem Gersteinem v pražském Rudolfínu a potom také jako spolupracující umělkyni s komorními ansámbly, což je koncert, který je 11. září v Anežském klášteře a vlastně ukázat tu komplexnost její osobnosti, která je dnes globální veličinou.
0: Říká náš dnešní host, ředitel festivalu Dvořákova Praha, klavírní virtuos, pan Jan Simon. Bohužel více se do našeho rozhovoru nevejde. Já popřeji, ať se povede nejen festival Dvořákova Praha, ale i další věci, na kterých máte tu čest dělat. Díky za váš čas na náš rozhovor a naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, teď, kdy máme 13 hodin. Ve studiu už je připravená Denisa Žižková a ta má připravené zprávy. Vítej.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: Knihovna Václava Havla mění název, je z ní první prezidentská. Pražský městský soud zrušil osvobození ex-poslance Ferryho. Kvůli požáru trajektu u Filipín úřady stále pohřešují desítky lidí. Bude polojasno až oblačno, teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, který byl v srpnu zbaven správní radou funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
2: Ta změna teďka proběhla v rejstříku, my jsme tím vyšli vstříc přání paní zakladatelky a na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
0: Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpikával trest za dvě jiná znásilnění a pokus o něj vinu opakovaně odmítá. Lidé v Kačici na Kladensku rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Referendum vyhlásilo vedení obce. Konat se bude souběžně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října. Větrníky chce v okolí obce postavit soukromá firma. Obyvatelé rozhodnou, zda s ní má vedení Kačice spolupracovat na přípravě výstavby. Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehu provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí, ale dalších téměř 90 se pohřešuje. Podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Filipínská pobřežní stráž uvedla, že před vyplutím požáru slyšel jeden z cestujících explozi. Loď plula z filipínské metro pole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potápěči z celého světa. Hokejisty Pardubic čeká třetí zápas Ligy mistrů. Po dvou domácích výhrách se představí ve Finsku, a to na ledě týmu Saipa Lappeenranta. Další čeští zástupci v hokejové Lize mistrů Plzeň a Liberec budou hrát až zítra. Dnes má být polojasno až oblačno a teploty v Praze 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Je tady také čas na aktuální dopravu a s tou se přihlásí už Jarda Koller. Vítej, Jardo.
4: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje až na 49. Tam je dopravní omezení, v koloně na 44. navíc řeší nehodu, je to celé na zhruba hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5.5. kilometru čekejte kolonu hlavně kamionů, fronta se táhne na Pražský okruh za Ořech, osobními auty je to celé na 20 minut. Na Noselském mostě do centra je fronta na necelých 10 minut, na jižní spojce směrem na Prahu 9 je kolona od sjezdu na Hostivař Zalanový most zdržení kolem 5 minut a v újezdu nad lesy ve Starokolínské se srazila dvě auta u zastávky Rápošovská. Jsou tam krátké kolony v obou směrech. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině a s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Venku stále ještě máme léto, i když není tak žhavé, jako bylo třeba před dvěma dny, ale určitě si ho můžeme užít. S kým? Provázet nás budou hudebně Somber, David Guetta, Anne-Marie a Coi Leray. Nebo Martin Garrix a Ed Sheeran. Ale těch hvězd bude samozřejmě mnohem víc.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
5: A Olda Burda.

0: Sleeping in my car, Roxetta 90 je s námi na rádiu Praha, 13 hodin a 14 minut a i dnes večer po 21. to budou 90 s přesahem do současnosti. Čeká nás totiž skvělý koncert na 107.1 FM a také v DAP plus hvězda z Chicaga s mocným hlasem Anastasia a její největší hity live. Best Day, Secrets, Welcome to my through, Left Outside Alone nebo I'm Out of Love. Všechno tedy po 21. hodině dnes. Pojďme také za aktuální dopravou. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. a 5. kilometru čekejte kolonu hlavně kamionů. Fronta se táhne na Pražský okruh. Za Ořech osobními auty je to celé na 20 minut. Na Nuselském mostě do centra je fronta na necelých 10 minut. Ve Vilzonově směrem do centra se jede pomalu od Bulhara k Václavskému náměstí. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha a máme pro vás zprávy ve 13.30 s Václavem Millerem.
1: Dobré odpoledne. Lanovka na Petříně začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 ráno a poté budou jezdit ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 22.15. Na síti X to dnes uvedl pražský dopravní podnik. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno První prezidentská knihovna. Respektuje přání první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. ČTK to řekl její správní šéf správní rady David Dušek. Knihovna své nové jméno rovně zveřejnila na webu a Facebooku. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nechce zavádět zálohování PET-lahví. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek ministr zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Za 7 měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank škody za 1,9 miliardy korun, což je meziročně o 79% více. Počet útoků přitom vzrostl o pětinu na 62 705 incidentů. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila o 10 000 na 30 335 korun. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí ve funkci. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu. Od začátku prosince Kotrbu nahradí někdejší dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace Petr Pála, který je současným místopředsedou svazu. V Praze dnes polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller je tady také s aktuální dopravou. Jardo, co pro nás máš?
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Chodce Rady z 29. kilometru. Počítejte s nesouvislou kolonou až na 49. Tam je dopravní omezení, zpoždění zhruba hodinu v osobních autech. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu, čekejte 10 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, pomaleji pojedete od Spořilova k Průmyslové. V Reslově a Ječné se popojíždí od tančícího domu na IP Pavlova a tradiční kolony zůstávají na magistrále na Nuselském mostě do centra a ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den, které bude z One Republic nebo Taylor Swift a také nás čeká návrat k jednomu z nejvýraznějších čarodějnických filmů 90. let. Hvězdně obsazený americký film Magická posedlost 2 a za chviličku vás na něj pozveme.

0: Doprava. Informace. S vámi Rádio Praha, je 13 hodin 45 minut a protože je čtvrtek, tak půjdeme do kina za hvězdami Sandrou Balok a Nicole Kidman, protože ty se vracejí do světa, kde se rodinná magie dědí z generace na generaci. Film Magická posedlost 2 přichází do kin 30 let po prvním dílu a pozvánku má Štěpánka Duchková.
1: Hlavní hrdinky, sestry Sally a Gillian, musí znovu spojit síly. Nad jejich rodem se opět začíná stahovat temná kletba, která ohrožuje celou rodinu. Každému muži, který se do ženy z jejich rodu zamiluje, hrozí smrt.
2: Everything's gonna be okay.
3: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush? That kind of fine or different?
1: Sally má dceru Kylie, která se rozhodne definitivně přerušit začarovaný kruh. To ji ale přivede na podstatně temnější cestu, než očekávala. Sally a Gillian proto zamíří až do Anglie, kde chtějí najít kořeny magických schopností svého rodu a zároveň způsob, jak Kylie zachránit.
2: I've waited such a long time for this.
4: She has.
1: Fanoušci prvního dílu Magické posedlosti se mohou těšit i na původní hereckou sestavu. Vedle Sandry Bullock a Nicole Kidman se vracejí také herečky Stockard Channing a Diane Wiest jako výstřední tety Francis a Jet. Režie filmu Magická posedlost se tentokrát ujala oscarová dánská filmařka Susan Bier, známá díky thrilleru Bird Box nebo seriálu Měla jsi to vědět. Pro herečku Sandru Bullock jde o velký návrat na plátna

0: Jsme s vámi také na silnicích, konkrétně na okruhu směrem na D1 se jede pomalu od D5 k Ořechu, čekejte 10-minutové zdržení. Na jižní spojce směr Černý most je silnější provoz, pomaleji pojedete od Spořilova k Průmyslové. V Reslově a Ječné se popojíždí od tančícího domu na IP Pavlova. Tradiční kolony zůstávají na magistrále na Nuselském mostě do centra a ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina. Praha žije.
2: Hvězda z Chicaga.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Máme tu 14. hodinu a ve studiu už je Václav Miller se zprávami. Vítej, Vašku.
1: Díky, Odo, a hezké odpoledne. Praha 3 postaví nové výjezdové stanice záchranné služby. Policisté pátrají po muži, který na Václavském náměstí ukradl turistce více než 60 tisíc korun. Teniska Kateřina Siniaková postoupila do svého 15. grandslamového finále The Blue. A zítra bude v Praze zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno. Teploty 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město rozšíří síť výjezdových základen zdravotnické záchranné služby. Tři nová stanoviště by měla vzniknout v Modřanech, Suchdole a Kunraticích. Odhadovaná cena jedné základny je asi 35 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Modulární výjezdové základny jsou navrženy jako dočasné stavby s možností přemístění podle aktuálních potřeb zdravotnické záchranné služby. Cílem je posílit dostupnost přednemocniční neodkladné péče a vytvořit stabilnější síť výjezdových základen.
1: Pražští policisté hledají kapsáře, který na Václavském náměstí na konci srpna okradl turistku. Žena si ve směňárně vyměnila bezmála 2,5 tisíce eur, tedy více než 60 tisíc korun. Peníze si následně v obálce vložila do batohu. Nedaleko od směňárny ji neznámý muž obálku vytáhl a odešel, za což mu hrozí až 2 roky za mřížemi, říká policejní mluvčí Jan Rybanský.
4: Muž začal poškozenou pronásledovat až do Vodičkovy ulice. Video a fotografie jsou na stránkách policie, proto se prosím podívejte a pokud muže poznáváte, kontaktujte prosím linku 158.
1: Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení. Vyplývá z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drogy i frustrace, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistižení při porušení dopravních předpisů tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
1: Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve 3 zemích světa. Vedle Islandu také v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. Velrybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Mezinárodní moratorium na komerční lov velryb připouští výjimky v případě domorodých obyvatel, například grónských inuitů, pro které je lov vodních savců zásadní pro obživu. Tenisky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siniakovou to bude 15. grandslamové finále a z nich může mít 12. trofej. I když už Češka hrála o titul tolikrát, nebere tyto zápasy jako samozřejmost.
6: Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc. Tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále. Ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
1: Finále ženského deblu na US Open začne zítra po 18. hodině českého času. V Praze bude zítra zpočátku zataženo, odpoledne postupně oblačno až polojasno, noční a ranní teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší denní 19 až 21. Slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak vypadají silnice po 14. hodině? Sleduje to Jarda Koller. Jardo?
7: hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov z 22. kilometru. Počítejte s nesouvislou kolonou, pokračuje až na 49. kilometr. Celý úsek pojedete více než hodinu, kamiony déle, provoz brzdí, dopravní omezení. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou je obvyklá kolona z 5. kilometru k okruhu. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu, čekejte 10 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, pomaleji se jede od Spořilova k Průmyslové, v Reslově a Ječné se popojíždí od Tančícího domu na IP Pavlova. Tradiční kolony zůstávají na magistrále na Nuselském mostě do centra a ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. A v Kutnohorské z centra je fronta před Dolními Měcholupy na 10 minut, následně se popojíždí ještě v Uhříněvsi v ulici Přátelství před Novým náměstím. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 14. hodině s vámi Rádio Praha. No a s námi takové veličiny jako Alef Arben a Kido. Dua Lipa. A filmová Ellie Goulding z 50 odstínů šedi. Tak ať se vám daří a po 14. hodině si máme možnost teď dát malinovej sirup s Mirajem.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Love Again, Dua Lipa, 14 hodin a 14 minut s vámi Rádio Praha. No a tahle píseň je z 21. března 2021, je zároveň z jejího alba Future Nostalgia a sama Dua Lipa říká, že je to její vůbec nejoblíbenější píseň a právě na tomhle tom albu. Není bez zajímavosti, že svoji inspiraci hledala v roce 1932, protože ty samply jsou tak trošku z písně My Woman. Mimochodem pod ní je podepsaný i Bing Crosby, který nahrál v roce 1932. Tolik o písni Dua Lipy. Pojďme se podívat na dopravu. Pokud jste na silnicích, bude vás zajímat, že na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou je obvyklá kolona z 5. kilometru k okruhu. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od D5 k Kořechu. Čekejte tady 10 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz a pomaleji pojedete od Spořilova k Průmyslové. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počernice. Tradiční kolony zůstávají na magistrále na Nuselském mostě do centra ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. V Kutnohorské z centra je fronta před Dolními Měcholupy na 10 minut, následně se popojíždí v Uhříně vsi v ulici Přátelství před Novým náměstím. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 14 hodin 30 minut, Václav Miller ve studiu, zprávy připravené.
1: Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Inflace v Česku zrychlila, v srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny, například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehu provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí a dalších 90 se pohřešuje. Podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. A zítra bude zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller nás provede dopravní situací právě teď ve 14.32.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 19. kilometru pojedete pomalu do zúžení na Šmejkalce na 23. zdržení 15 minut. Na D1 dál směrem do Brna za sjezdem na chodce Rady z 29. kilometru je další a výrazně delší kolona až na 49. kilometr. Tam pracují silničáři, zdržíte se osobními auty zhruba hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnu je obvyklá kolona z 5. kilometru, tam jsou to teď hlavně kamiony. Na pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz od D5 k Ořechu, tam čekejte 10 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz, pomaleji se jede od Spořilova k Průmyslové, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počernice. Tradiční kolony zůstávají na magistrále na Nuselském mostě do centra, také ve Vilzonově od Bulhara k muzeu a v Kutnohorské z centra je fronta před Dolními Měcholupy teď na necelých 10 minut, následně se popojíždí v Uhříně vsi před Novým náměstím. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 14 hodin 33 minut, čtvrtek 10. září a právě 10. září budeme mapovat s Petrem Jungmanem v Událostech už za 10 minut. Teď ty jest to.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 10. září, svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Ukončila tak téměř tříletou pouť, kdy zkoumala magnetosféru a ionosféru. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek přijalo Valné shromáždění.

0: OSN přesně před 30 lety v roce 1996. Nevstoupila však v platnost, protože 8 národů smlouvu neratifikovalo. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husické ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Poslední předlistopadový premiér Ladislav Adamec se narodil přesně před 100 lety ve Frenštátu pod Radhoštěm. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
1: Jsme na Pražském okruhu směrem na D1, tedy se jede pomalu mezi D5 a Ořechem, je to na čtvrt hodiny. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, plní se Holešovičky do centra před Blankou a také do Břížska před Mrázovkou. Na jižní a Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou, pomalu pojedete od Spořilova, je to téměř na čtvrt hodiny. Ve směru na Lanový most pak 10 minut. Bělohorská z centra, tam je fronta před Vypichem na 10 minut. Na Štěfánikově mostě směrem do centra se srazilo nákladně osobní auto, na místě jsou hasiči, uzavřený je pravý pruh a kolonu čekejte od Letenského tunelu. Plní se také příjezdy do Úříněvsi, nejen z centrály i z Pitkovic a Petrovic. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
4: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
3: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
5: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. Divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Instagramujete?
7: Instagramujete?
6: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
6: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
7: Ve vašem mobilu.

0: Ještě jednu noc, Jelen, no a my si dáme další hodinu, protože je po 15. hodině, máme tu zprávy a s těma do studia přišel Václav Miller.
1: Hezké odpoledne.

0: Knihovna Václava Havla mění název, je z ní první prezidentská. Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Podvodníci letos zatím připravili klienty banky o skoro 2 miliardy korun. Zítra bude zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno. Teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, který byl v srpnu zbaven správní radou funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas užívání jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
2: Ta změna teďka proběhla v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní dokladatelky a na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s ním novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo v Česku jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 000 000. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
3: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
4: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
3: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
5: Pokud nejvíc používáme WhatsApp, tak buďme odřídit WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
3: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zahájil oficiální návštěvu Kanady. Řekl, že hlavní tématem jednání bude posílení protivzdušné obrany. S předsedou kanadské vlády Markem Carneym plánuje řešit taky přípravu napadené země na zimu.
6: Podle Zelenského potřebuje Ukrajina zesílit obranu hlavně proti balistickým raketám, pomocí kterých stále častěji útočí ruská armáda. Na třídenní návštěvě plánuje taky diskutovat o energetické spolupráci. Kanada patří k zemím, které po zahájení ruské invaze poslaly Kyjevu největší množství finanční pomoci v přepočtu na HDP. O dalších dodávkách obranného materiálu Zelenský tento týden mluvil taky s představiteli Norska a Islandu. Ještě před zimou by měl Kyjev získat zhruba 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot, kterých má nedostatek. Část munice už z vlastních zásob poskytla německá armáda. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, na Vuelte čeká nejlepší cyklisty v průběžném pořadí důležitá etapa. V individuální časovce bude majitel červeného trikotu pro lídra závodu Španěl Enric Mas hájit více než 2minutový náskok před Rakušanem Felixem Galem a Slovincem Primožem Rogličem. Po dnešku čekají cyklisty na Vuelte poslední 3 etapy. A zítra bude v Praze zpočátku zataženo, odpoledne postupně oblačno až polojasno. Noční a ranní teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší denní 19 až 21. Slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Co přináší pohled na silnice v 15 hodin, kde jsou zdržení? Jarda Kolerví.
8: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady z 29. kilometru. Čekejte dlouhou kolonu až na 49. Tam je dopravní omezení, zdržíte se osobními auty výrazně přes hodinu, provoz kolabuje. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem téměř 15 minut. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most se srazila 3 auta a motorka blokují levý pruh. Čekejte výraznou regulaci provozu na vjezdech do tunelů. Na jižní i Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou, pomalu pojedete od Spořilova téměř 15 minut, v opačném směru je to na 10 minut. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut, na Štefánikově mostě z centra se srazilo nákladní a osobní auto, na místě jsou hasiči, uzavřený pravý pruh, kolonu čekejte od Letenského tunelu a plné jsou příjezdy do Úhřiněvsi nejen z centra, ale i Pitkovic a Petrovic. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 15. s vámi Rádio Praha. Venku nám zasvítilo sluníčko a ještě nabízí rozmary léta, takže se můžeme těšit. No a u nás budou Bon Jovi. Have a nice day. Rosie a Bruno Mars. Taky Avicii. Ať se vám daří a užíváte si nejen muziku.

0: Have a nice day, Bon Jovi, s námi na rádiu Praha je 15.17, no a vy už jste možná hlasovali, ale možná ne, také pro náš vinyl na pondělní večer. Pokud ne, tak volte mezi OMD a Duran Duran. OMD a jejich 90-kové album z roku 96 s hitem Walking on the Milky Way, album, které se jmenuje Universal, a nebo Duran Duran, jejich svatební album z roku 93 s hity Ordinary World a Come On Down. Když se podívám na pořadí, zatím vedou Duran Duran. Jak to ale bude? To bude záležet jen a jen na vás. Pojďme na dopravu, sleduje ji Jarda Koller a řekne nám, kde je to nejhorší v Praze.
1: Hezké odpoledne. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší nehodu, blokují levý pruh a čekejte výraznou regulaci provozu na vjezdech do tunelů. Na jižní spojce i Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou ulicí. Pomalu pojedete od Spořilova téměř 15 minut ve směru na Lanový most 10. V Bilorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Na Štefánikově mostě směrem do centra řeší kolizi nákladního auta s osobním, průjezdní je levý pruh. Kolonu čekejte od Letenského tunelu. Na okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem téměř 15 minut a na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady z 29. kilometru zůstává dlouhá kolona až na 49. Tam je omezení, zdržíte se osobními auty výrazně přes hodinu, provoz kolabuje. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15.

0: A väčšie s nami na rádiu Praha. Máme 15 hodín 30 minút, sú tu správy a Václav Miller.
1: Lanovka na Petříni začne znovu jezdit 22. září. Na síti X o tom informoval pražský dopravní podnik. Petřínská lanovka se tak vrací do provozu po téměř přesně 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a Újezd 7 hodin ráno. Jezdy pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. Jízdenka bude nově stát 100 korun. Řidiči by mohli příští rok zaplatit za dálnice stejně jako letos, počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Státní fond audiovize rozdělí v dotacích mezi filmaře necelých 790 milionů korun. Část peněz půjde také na modernizace českých kin nebo nově i na podporu vývoje videoher. Většina financí půjde ale na filmové produkce. Při včerejším dronovém útoku na nákladní loď v Černém moři zemřeli 2 občané Azerbajdžánu. Další 2 zranění převezli do nemocnice v ukrajinském Černomorsku, oznámilo to tamní ministerstvo zahraničí. Baku neuvedlo, jaká země na plavidlo zaútočila, ale ruské ministerstvo obrany ve svém prohlášení informovalo, že ruská armáda v Černém moři zasáhla 2 lodě s nákladem pro ukrajinskou armádu Amremorker. Zítra bude zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pěkné odpoledne všem řidičům, no a podíváme se na to, jak to vypadá na silnicích s Jardou Kolerem.
3: Hezké odpoledne, na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 17. kilometru čekejte pomalejší provoz, ještě více se zpomalí na 26. a dlouhá nesouvislá fronta pokračuje až na 49. kilometr. Tam se jede pouze levým pruhem kvůli impregnaci vozovky, počítejte s dlouhým zdržením výrazně přes hodinu. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem téměř 15 minut. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší nehodu, blokují levý pruh, čekejte výraznou regulaci provozu na vjezdech do tunelů. Stojí se kvůli tomu v Holešovičkách, ucpala se také Svatovícká v obou směrech. Na jižní i Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou, pomalu pojedete od Spořilova téměř 15 minut ve směru na Lanový most 10. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem, teď už také i před Bílou horou a na Štefánikově mostě směrem do centra stále řeší kolizi nákladního auta s osobním průjezdní levý pruh, kolonu čekejte od Letenského tunelu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne už za chviličku s Edem Sheeranem, ale ještě také řeknu, že pražská Laterna Magica uvádí dnes novou inscenaci. Jmenuje se Perpetuum Havel a my vás pozveme za 10 minut.

0: People, návrat do osmdesátek s legendárními Depešáky v 15 hodin a 44 minut. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Pojďme nastínit situaci. Vězeňská cela, čtyři stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmený vězeň kolem sebe napíná ostnatý drát a den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí dnes novou inscenaci Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václava Havla z roku 1989 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo představení v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu, který tak vůbec poprvé do svého hlavního programu zařadil inscenaci v premiéře. Teď míří právě do pražského paláce Akropolis.
1: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
2: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
1: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
2: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
3: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšený a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
2: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
3: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo i přesto se to povedlo podle nich.
2: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
1: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Tak takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
2: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Jarda Koller je tady s aktuální dopravou, řekne nám, kde to postává.
4: Hezké odpoledne, na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice. Teď už z 15. kilometru je pomalejší provoz, ještě více se brzdí na 26. a dlouhá kolona pokračuje až na 49. kilometr. Tam se jede pouze levým pruhem kvůli impregnaci vozovky. Počítejte s dlouhým zdržením výrazně přes hodinu. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most po nehodě už nic nepřekáží, ovšem rozjezd kolony ještě nějakou dobu potrvá. Stále čekejte výraznou regulaci provozu, postujte v Holešovičkách i po Vltavské směrem k Blance. Na jižní Štěrboholské spojce směrem na Prahu 9. Silný provoz, kolona se protáhla, pomalu pojedete od magistrály. Na Štefánikově mostě směrem do centra řeší kolizi nákladního auta s osobním, na místě jsou stále hasiči. Průjezdní je levý pruh kolonu, čekejte od Letenského tunelu a v Uhříněvsi směrem z centra se ucpává ulice Přátelství, kvůli tomu postává i Podleská a ulice ke Kříži. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Karolina.
1: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Ray Dalton s námi na Rádiu Praha v 16 hodin, to je přesně čas, kdy vstupuje do studia Rádia Praha Václav Miller a přináší zprávy.
1: Hezké odpoledne.

0: Petřínská lanovka začne po dvou letech znovu jezdit za necelé dva týdny. Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém celoplošného varování obyvatel přes rozhlasové vysílání DAB, umí probudit i vypnuté přijímače. Tokio žádá úpravy nové mapy světa, Japonsku vadí barva sporných kurilských ostrovů. Zítra bude v Praze zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Petřínská lanovka po rekonstrukci sveze první cestující v Praze v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu každý den do 22.15. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nabídnou prosklené kabiny cestujícím lepší výhled na Prahu.
2: Provoz petřínské lanovky se vrací téměř přesně po dvou letech. Poslední den provozu předchozí třetí generace lanovky byl 13. září 2024.
0: Oprava dráhy a pořízení nových vozů stálo více než 270 milionů korun. Český národní symfonický orchestr má nové sídlo v kulturním domě Krakov v Bohnicích. Původní studio v Hostivaři už nemělo dostatečnou kapacitu. V součástí souboru jsou desítky profesionálních hudebníků.
3: Český národní symfonický orchestr je držitelem prestižní ceny Grammy a vytváří klasickou a jazzovou nebo i filmovou a muzikálovou hudbu. V kulturním domě Krakov bude pravidelně zkoušet a vznikne tam také nové nahrávací studio. Zároveň se tam budou konat koncerty pro tamní obyvatele i žáky škol. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. Ten dokáže v případě mimořádné události přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
4: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly, takže všechno se povedlo.
5: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
6: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
5: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa. Tokio uvádí, že sporné kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačené stejnou barvou jako Rusko. Podle Japonska to vytváří mylný dojem, že jsou pod kontrolou Ruska, píše agentura AFP. Kurilské ostrovy po druhé světové válce obsadil tehdejší Sovětský svaz a vysídlil japonské obyvatele. Spor o ostrovy dlouhodobě zhoršuje diplomatické vztahy mezi Tokiem a Moskvou. Novou mapu před týdnem schválilo Valné shromáždění OSN. Měla by věrněji zobrazovat skutečnou velikost států než dosud používané Mercatorova projekce. Proti nové mapě protestovala i Ukrajina kvůli odlišné barvě Krymského poloostrova. Od roku 2014 ho okupuje ruská armáda. Cyklista Jan Hirt vyrazí za necelou hodinu do individuální časovky na španělské Vuelte. V obráceném pořadí podle celkového hodnocení odstartuje 19. od konce. Jako poslední se na 32 km dlouhý úsek vydá lídr průběžného pořadí Španěl Enric Mas, který vede s náskokem 2 minut a 6 sekund na Rakušana Gala. A zítra bude v Praze zpočátku zataženo, odpoledne postupně oblačno až polojasno. Noční a ranní teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší denní 19 až 21. Slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Krásné odpoledne všem řidičům po 16. hodině. Pojďme se podívat, kde to stojí. Jarda Kolertový.
8: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice. Z 15. kilometru čekejte pomalejší provoz, ještě více se zpomalí na 24. Na 29. totiž nově řeší nehodu. Následně ovšem kolona pokračuje až na 49. kilometr. Tam je dopravní omezení a celkové zpoždění je stále výrazně přes hodinu. Celý úsek se dá objet z exitu 20 přes Benešov a Vlašim. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi D5 a Ořechem téměř 15 minut. Na jižní i Štěrboholské spojce je obousměrně silný provoz. provoz před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede od Spořilova v opačném směru od Bychovic. V Dobříšské se popojíždí před Mrázovkou ze Zlíchovského tunelu, v Plzeňské na Andělce jede pomalu z Kavalírky a v Úhříněvsi směrem z centra se ucpává ulice Přátelství, kvůli tomu postává i Podleská a ulice Ke Kříži. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Krásné odpoledne po 16. hodině. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Ir máme všechno nejlepší k jejich svátku. No a nás přijdou bavit už za pár okamžiků James Arthur. Taky Alex Warren.

0: Impossible James Arthur, s vámi je Rádio Praha, 16 hodin na 15 minut. No a pokud chcete dnes zažít skvělý koncert, můžete na naší frekvenci u nás na Rádiu Praha. Hvězda z Chicaga s mocným hlasem, to je Anastasia a její největší hity. Mezi jinými Best Days, Secrets, Welcome to My Through, Left Outside Alone nebo I'm Out of Love. Všechno dnes po 21. hodině, tedy po zprávách v 21 hodin.
1: Na Šínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickým interiéry.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Teď se podíváme také na aktuální dopravu, abychom zjistili, kde přibrzdíte. Jarda Koller to řekne.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na Pražský okruh z 13. kilometru pojedete různě pomalu až na 49. Kolona je nesouvislá a celkově na zhruba hodinu a půl. Provoz brzdí omezení a také následky nehody na 29. kilometru. Na D11 z Prahy do Hradce Králové před sjezdem na Úvaly na 7. kilometru začíná kolona. Pokračuje až na 17. Tam vyšetřují nehodu v levém pruhu, zdržení 20 minut. Na jižní Štěrboholské spojce je obousměrně silný provoz před Průmyslovou ulicí, pomaleji se jede od Čerova v opačném směru od Běchovic. Pokračuje regulace provozu v tunelech. V Dobříšské se popojíždí před Mrázovkou ze Zlíchovského tunelu. V Radlické směrem na Smíchov je to od obratiště k Dobříšské na téměř 20 minut a v Bělohorské z centra se stojí před Vypichem přes 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Lostoniu a LP s námi na rádiu Praha v 16.30 a to je čas, kdy ji střídá Václav Miller se zprávami.
1: Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby se v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Inflace v Česku zrychlila, v srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíce proti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzinu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47 korun 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí, rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Filipínské úřady dál pátrají pro cest po cestujících trajektu, který hoří u břehu provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí a dalších téměř 90 se pohřešuje. Podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Zítra bude v Praze zpočátku zataženo, postupně oblečno až polojasno, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller nás uvede do dopravní reality.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 13. kilometru pojedete různě pomalu až na 49. Kolona je nesouvislá celkově na zhruba hodinu a půl, navíc v koloně na 29. řeší nehodu v levém pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové před sjezdem na Úvaly ze 7. kilometru pojedete v koloně, ta se postupně rozjíždí po dřívější nehodě, zpoždění už jen kolem 10 minut. Na jižní Štěrboholské spojce je obousměrně silný provoz před Průmyslovou, pomaleji pojedete od Kačerova v opačném směru od Běchovic. Pokračuje regulace provozu v tunelech, v Dobříšské se popojíždí před Mrázovkou ze Zlíchovského tunelu, v Radlické směrem na Smíchov je to od obratiště k Dobříšské na téměř 20 minut a v Bělohorské z centra se stojí před Vypichem přes 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: se v ZOO objeví i na zvýšení počtu zaměstnanců. K věci Štěpánky Duchové. V pátek v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Příjemné odpoledne, dobrý den, 16 hodin 33 minut, takový je aktuální čas. Patrik Malý a Sebastian, Katy Perry, Taylor Swift a také Jirka Štefl, ten ale přinese pražské tipy, už za chvilku.

0: jídla, hudby a filmu. Dáte si tam pravou italskou pizzu, osvěžující víno anebo taky koktejly namíchané speciálně pro tenhle večer. Od 17 do 21 hodin k tomu bude hrát i stylový Italo Disco DJ set a od 21 hodin pak vypukne promítání nestárnoucí romantické klasiky Prázdniny v Římě pod širým nebem. Jirka Štefel, Rádio Praha.
1: A my se aktuálně podíváme na dopravu, průvodcem je nám Jarda Kovér.
2: Dneska odpoledne na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, teď 15 minut. Na jižní i Štěrboholské spojce je obousměrně silný provoz před Průmyslovou ulicí, pomaleji se jede od Kačerova v opačném směru od Běchovice. Pokračuje regulace provozu v tunelech, v Dobříšské se popojíždí před Mrázovkou ze Zlíchovského tunelu, v Radlické směrem na Smíchov je to od obratiště k Dobříšské na téměř 20 minut, v Bělohorské z centra se stojí před Vypichem 10 minut a v Českobrodské z centra je fronta před Běchovicemi na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Praha postaví 3 nové výjezdové stanice záchranné služby. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Země Vyšegradské čtyřky odmítají plánované škrty v unijních kohezních a zemědělských fondech. Zítra bude zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno. Teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město rozšíří síť výjezdových základen zdravotnické záchranné služby. 3 nová stanoviště by měla vzniknout v Modřanech, Suchdole a Kunraticích. Odhadovaná cena jedné základny je asi 35 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Modulární výjezdové základny jsou navrženy jako dočasné stavby s možností přemístění podle aktuálních potřeb zdravotnické záchranné služby. Cílem je posílit dostupnost přednemocniční neodkladné péče a vytvořit stabilnější síť výjezdových základen.
0: Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
3: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Za základní roční známku řidiči zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun. Premiéři Vyšegradské čtyřky kritizují návrh na škrty v připravovaném unijním rozpočtu. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se na tom shodli na společné schůzce na Bratislavském hradě. Připravovaný unijní rozpočet pro roky 2028 až 34 počítá s méně penězi na podporu zemědělství nebo v kohezních fondech na odstraňování regionálních rozdílů. Tyto fondy český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označuje za pilíře rozpočtu 27.
4: Ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený. Musí respektovat rozdílnou hospodářskou úroveň členských států a nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu a stále dohánějí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
0: Babiš taky kritizoval systém emisních povolenek a vyzval k úpravě jejich připravované reformy. Premiéři Vyšegradské čtyřky v Bratislavě jednali také s irským předsedou vlády Miholem Martinem. Jeho země teď předsedá Radě Evropské unie. V Británii je poprvé v historii vystavený originál skoro 1000 let staré tapiserie z Baye. Ta je bezmála 70 metrů dlouhá a zobrazuje dobytí Anglie Normany a bitvu u Hastingsu v 11. století. Francie tapiserii zapůjčila až do července příštího roku do Britského muzea v Londýně. O výstavu je podle BBC obrovský zájem. Vyprodané jsou všechny dostupné vstupenky až do konce roku. Vstupenky na zbytek výstavy ještě nejsou v prodeji. Jedna z restaurací u Britského muzea se dočasně jmenovala na pivní tapiserii a 8-metrovou volnou pivní adaptaci slavné tapiserie má pověšenou přímo nad barem. Fotbalisté Slavie do 19 let vstoupili do mládežnické ligy mistrů domácím vítězstvím 2-1 nad Lens. V obě branky Pražanů dal v Radotíně Petr Potněšil. V 9 večer přivítá mužský A tým Slavie stejného soupeře v hlavní fázi ligy mistrů. Zítra bude v Praze zpočátku zataženo, odpoledne postupně oblačno až polojasno, noční a ranní teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší denní 19 až 21 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď dopravní informace a Jarda Koller.
6: Z
5: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna. Se nadále připravte na velmi dlouhé zdržení. Brzdí se poprvé za sjezdem na Pražský okruh na 14. kilometru. Na 29. řeší nehodu a na 49. je dopravní omezení. Je to celkově na hodinu a půl. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od nájezdu z Plzeňské z 22. kilometru popojíždí kolona. Za sjezd na Ořech je to na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Vršovice čekejte kolonu za Lanový most na 15 minut. V Českobrodské z centra je fronta před Běchovicemi na půl hodiny, brzdí se za Dolními Počernicemi. V Bělhorské je před Vypichem fronta na 15 minut, v Ankarské před Vypichem na 10, v Radlické směrem na Smíchov se jede krokem od ČSOB k Dobříšské více než 20 minut a v Dobříšské se stojí před Mrázovkou kvůli regulaci provozu, podobně v Holešovičkách před Blankou. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. David Koller.

0: Chci za tobě spát a trojk slovka od Davida Kollera, někdejšího člena skupiny Lucie. Než se opět podíváme na dopravu, tak připomínám, že máme čtvrtek a to znamená, že dnes večer pro vás máme na Rádiu Praha hudební speciál Praha žije. A můžete se těšit po 9. večer na druhou část skvělého koncertu skvělé zpěvačky Anastasii. A jinak musím ještě vlastně dát další pozvánku, a to přímo na koncert této skvělé zpěvačky, kdybyste ji snad chtěli vidět a slyšet naživo. Nestačilo by vám to, že vám ji dneska pustíme tedy přes naše vysílání druhou část koncertu, tak Anastasia přijede. Za měsíc je tady, to se dá vydržet. 15. října v Brně vystoupí tentokrát Anastasia, ale dneska večer si můžete dát třeba generálku právě u nás a v pořadu Ana Praha žije ji uslyšíte po 9. hodině večer po zprávách. A jaká je teď po 17:45 situace v dopravě, to nám řekne Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy směrem do Brna se nadále připravte na velmi dlouhé zdržení. Brzdí se poprvé za sjezdem na Pražský okruh. Na 29. kilometru řeší nehodu a na 49. je omezení. Je to celkově na více než hodinu. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od nájezdu z plzeňské D5 z 22. kilometru popojíždí kolona. Za sjezd na Ořech je to na téměř 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Vršovice čekejte kolonu za Lanový most na 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta od sjezdu na Běchovice. V Českobrodské z centra je fronta před Běchovicemi na půl hodiny, brzdí se za Dolními Počernicemi. Před Vypichem jsou fronty v Bělohorské z centra a také v Ankarské vždy na 10 minut. V Radlické směrem na Smíchov se jede krokem od obratiště k Dobříšské 20 minut. A v Dobříšské se stojí před Mrázovkou kvůli regulaci provozu, podobně v Holešovičkách před Blankou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Jsou tady krátké zprávy a Václav Miller.
1: Lanovka na Petříně začne znovu jezdit 22. září. Na síti X o tom informoval pražský dopravní podnik. Petřínská lanovka se tak vrací do provozu po téměř přesně 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a Újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22.15. Jízdenka bude nově stát 100 korun. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Spočítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Státní fond audiovize rozdělí v dotacích mezi filmaře necelých 790 milionů korun. Část peněz půjde také na modernizaci českých kin nebo nově i na podporu vývoje videoher. Většina financí půjde ale na filmové produkce. Při včerejším dronovém útoku na nákladní loď v Černém moři zemřeli 2 občané Azerbajdžánu. Další 2 zranění převezli do nemocnice v ukrajinském Černomorsku. Oznámilo to tamní ministerstvo zahraničí. Baku neuvedlo, jaká země na plavidlo zaútočila, ale ruské ministerstvo obrany ve svém hlášení informovalo, že ruská armáda v Černém moři zasáhla 2 lodě s nákladem pro ukrajinskou armádu a remorker. Zítra bude v Praze zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se v 17:30 na dopravu s Jardou Kollerem.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov z 27. kilometru popojíždí kolona, pokračuje na 49. Tam je zúžení do jednoho pruhu osobními auty, je to na více než hodinu. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od nájezdu z D5 z 22. kilometru popojíždí kolona za sjezd na Ořech, je to na téměř 20 minut. V Českobrodské z centra je fronta před Běchovicemi na 20 minut, před Vypichem jsou fronty v Bělohorské z centra a také v Ankarské vždy na 10 minut. V Radlické směrem na Smíchov se jede krokem od obratiště k Dobříšské 20 minut. V Dobříšské se stojí před Mrázovkou kvůli regulaci provozu. Tam se kolona teď zkracuje, podobně v Holešovičkách před Blankou. A v Chodovské ve směru do Vršovic se popojíždí od jižní spojky až na Bohdelec. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy. Až do konce září vám totiž každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
1: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí, jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
0: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
1: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen poslechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
0: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
1: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. A jak to mentálně vypadá v pražské dopravě, tak to už nám zaktualizuje Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od nájezdu z plzeňské D5 z 22. kilometru po pojíždí kolona za sjezd na Ořech. Je to na téměř 20 minut. V ulici Přátelství z centra je fronta před Novým náměstím na 10 až 15 minut. V Radlické směrem na Smíchov se jede krokem od obratiště k Dobříšské stále 20 minut. V Chodovské do Vršovice po pojíždí od jižní spojky na Bohdalec. Na jižní a Štěrboholské spojce je obousměrně silný provoz před Průmyslovou ulicí. Pomalu pojedete od Spořilova v opačném směru za sjezdem na Běchovice a na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady z 29. kilometru po pojíždí dlouhá kolona. Pokračuje až na 49. kilometr. Tam je zúžení do jednoho pruhu osobními auty. Je to teď na zhruba hodinu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a válku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
5: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
6: Je to nová doba ledová.
5: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
7: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť, bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byl největší hit dua Eurythmics Sweet Dreams. Máme 18 hodin, jsou tady další dnešní zprávy ve studiu Václav Miller. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer.

0: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Knihovna Václava Havla mění název, je z ní první prezidentská. Země V4 chtějí společný evropský postup proti vysokým cenám energií. Zítra bude v Praze zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno. Teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzin Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun 79 haléřů.
2: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
2: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
4: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
2: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, který byl v srpnu zbaven správní radou funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil i šéf správní rady David Dušek.
5: Ta změna teďka proběhla v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní dokladatelky a na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
0: Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z ANO. Zájem firm je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí 2 letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
6: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility, projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
0: V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s Ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise. Evropská unie musí najít cestu ke snížení cen energií. Právě s takovým požadavkem dnes z Bratislavy odcházejí premiéři zemí Visegrádské čtyřky. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko se zároveň shodli na společném postupu při vyjednávání o příštím evropském rozpočtu. Jednání se účastnil irský premiér Micheál Martin. Jehož země teď předsedá Radě Evropské unie.
7: Premiéři V4 se zároveň dohodli, že budou před evropskými summity častěji koordinovat své postoje. U příštího evropského rozpočtu chtějí společně hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Velkou část jednání ale věnovali drahým energiím a emisním povolenkám. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu vyzval k odkladu nového systému ETS2.
8: Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu.
7: Irský premiér Micheál Martin po jednání řekl, že si odváží lepší představu o požadavcích zemí střední Evropy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala stříbrnou medaili v závěrečné časovce kajakrosu ve světovém poháru. Kneblová skončila druhá i v celkovém pořadí disciplíny za vítězkou ze Seudiržel francouzskou De La Suissovou. Bronz vybojoval mezi muži Matyáš Novák, vyhrál Brit Clark před Španělem Okuou. A zítra bude zpočátku zataženo odpoledne, postupně oblačno až polojasno, noční a ranní teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší denní 19 až 21 stupeň. Slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: A teď už pražská doprava a Jarda Koller. Hezký podvečer na D1 z Prahy do Brna. Zase zdem na chodce rady z 29. kilometru. Po pojíždí stále kolona pokračuje na 49. Tam je zúžení do jednoho pruhu osobními auty, je to na zhruba hodinu. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od nájezdu z plzeňské D5 z 22. kilometru je kolona zasjezd na Ořech na téměř 15 minut. V Radlické směrem na Smíchov se jede krokem od obratiště k Dobříšské 20 minut. V Chodovské směrem do Vršovic se po pojíždí od jižní spojky na Bohdalec. Na jižní a Štěrboholské spojce je obousměrně silný provoz před Průmyslovou ulicí, pomalu pojedete na Lanovém mostě a v opačném směru za sjezdem na Běchovice. A v ulici Přátelství směrem z centra je fronta před Novým náměstím na 10 minut. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražský update.
11: Pražští hasiči.
12: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
13: Praze nepojede o víkendu metro.
14: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
15: V dnešním pražském updateu se vypravíme do Hostivaře, kde na golfovém hřišti přímo mezi jamkami narazíte na umělecká díla. Velká rekonstrukce stanice metra Flora pokračuje. Kdy se do ní vrátí cestující, i to se od nás dozvíte. A konečně zastupitelé hlavního města od rána jednají na pražském magistrátu. Co všechno už schválili a co mají ještě na programu? Máme tam našeho reportéra, se kterým se už za chvíli spojíme a ten nám řekne podrobnosti. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Nula. Pražský
1: update. Na pražském magistrátu dnes jednají zastupitelé. Je to poprvé po letních prázdninách a zároveň naposledy před komunálními a senátními volbami. Zabývají se například peticemi občanů, směnou pozemků nebo rozdělení peněz pro radnice městských částí. Jednání sleduje náš reportér Mikuláš Vochoska, se kterým jsme nyní ve spojení. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zastupitelé dnes začali jednat krátce po 9. hodině ráno. Po schválení programu, tedy zhruba okolo 1 hodiny odpoledne, se jako jedním z prvních bodů věnovali petici, která se zabývala čistotou v okolí stanic metra a zastávek MHD. Politici také diskutovali o výsledcích petice o světelné závoře, kterou chce vedení města instalovat mezi Bohnicemi a Trojou. Ta by měla limitovat počet aut, která přijíždějí do centra. Podle opozice by světelná závora nevyřešila problém aut v Praze a pouze by přesunula kolony do Bohnic, Kobylis a dalších částí Prahy 8.
1: Zastupitelé by se dnes měli zabývat také novelou vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Co přesně se má změnit?
2: Praha rozšíří počet městských částí, kde bude platit celoroční zákaz odpalování pyrotechniky. K dosavadním 20 přibude dalších 14, takže zákaz bude nově platit na více než polovině městských částech hlavního města. Jde například o Prahu 12, 14, 16 a 22, nebo třeba Čakovice, Nebušice a nebo Zličín. Zákaz se bude týkat i novoročních oslav. Nevztahuje se ale například na malé prskavky a některé povolené ohňostrojové práce. Zákaz se také netýká profesionálních a plánovaných ohňostrojů.
1: A co dalšího by dnes měli zastupitelé ještě projednat?
2: Tak jedním z hlavních bodů dnešního jednání jsou směny pozemků se správou železnic. Jde o parcely v okolí hlavního nádraží, které magistrát chce vyměnit za pozemky v Holešovicích. Ty potřebuje pro výstavbu Vltavské filharmonie. Kromě toho budou zastupitelé řešit ještě směnu pozemků a budov se správou železnic v souvislosti s výstavbou budoucí stanice nádraží Krč metra D, kde by měl vzniknout přestupní terminál. Kromě toho budou dnes zastupitelé také rozdělovat finanční příspěvky pro jednotlivé městské části a hlasovat budou také o vyhlášení tendru za více než 360 milionů korun na provoz 9 sběrných dvorů v hlavním městě od příštího roku na zhruba 4 roky.
1: Tolik aktuálně z pražského magistrátu z jednání zastupitelů Mikuláš Vochoska. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď informace z pražské dopravy od Jardy Kolera.
3: Hezký podvečer. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady z 30. kilometru zůstává kolona, pokračuje na 49. Tam je zúžení osobními auty, je to na 50 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od nájezdu z plzeňské D5 z 22. kilometru se situace zlepšuje, k Ořechu je to už jen na necelých 15 minut. Na jižní a štěrboholské spojce je obousměrně silný provoz před Průmyslovou, pomalu pojedete na Lanovém mostě v opačném směru za sjezdem na Dolní Počernice. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za sjezdem na Pankrác stojí auto s karavanem, blokuje pravý pruh a je tam krátká kolona, je to patrně porucha. V Bělohorské směrem z centra je před vypichem zpoždění do 10 minut a Věčné se jede pomalu od Štěpánské na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený street food festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Ti a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Rekonstrukce stanice metra Flora má za sebou další důležitou část. Dělníci dokončili ražbu prostor pro bezbariérový přístup na nástupiště. Práce ale pokračují dál. Stanice totiž prochází první velkou opravou od svého otevření v roce 1980.
2: Stanice metra Flora je uzavřená od února. Chybí třeba paní Evě.
3: To je to krátká cesta, nikde se nestojí, nečekáte.
2: Jen o kus dál ve Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů je v zemi 22 metrů hluboká šachta.
4: Takže momentálně se nacházíme v předstupní chodbě bezbariérového zpřístupnění stanice Flora. Přes dvojici šachet byla proražena do stávající stanice, do její střední lodi.
2: Říká technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Štrabak Jan Panuška.
4: Až doděláme hydroizolace a definitivní ostění, tak vlastně šachty budou vybaveny soustavou schodišť a soustavou výtahů, takže samotná stanice získá další možnost výstupu cestujících přes jeden výtah, přestupní chodba, druhý výtah.
2: Stanice by měla být cestujícím přístupná od února příštího roku. Výtahy pak budou v provozu v prvním čtvrtletí 2028. Celkové náklady rekonstrukce jsou podle současného odhadu skoro 1,3 miliardy korun. Dopravní podnik chystá na lince A taky obnovu stanice Hradčanská. Pokračuje dopravní ředitel Jan Barchánek.
5: Tam právě ten výtah je trošku komplikovanější, protože my máme ten výtah připravený tak, aby přímo spojil prostor nástupiště metra s nástupištěm té budoucí stanice té rychlodráhy na letiště. Ale dokud nebude postavená ta stanice té rychlodráhy, tak my v podstatě ten výtah nemůžeme postavit.
2: Hradčanská pak bude pro cestující uzavřená od ledna 2027.
5: Proběhne výměna eskalátorů a proběhne příprava na ten budoucí výtah.
2: Podle Barchánka plánuje dopravní podnik v budoucnu bezbariérové vstupy taky v dalších stanicích, jako Želivského nebo Českomoravská. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven přehled dnešních pražských zpráv, který připravil Václav Miller.
1: Petřínská lanovka po rekonstrukci sveze první cestující v Praze v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu každý den do 22.15. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Hlavní město rozšíří síť výjezdových základen zdravotnické záchranné služby. Tři nová stanoviště by měla vzniknout v Modřanech, Suchdole a Kunraticích. Odhadovaná cena jedné základny je asi 35 milionů korun. Pražští policisté hledají kapsáře, který na Václavském náměstí na konci srpna okradl turistku. Žena si ve směňárně vyměnila bezmála 2,5 tisíce eur, tedy více než 60 tisíc korun. Peníze si následně v obálce vložila do batohu. Nedaleko od směnárny ji neznámý muž obálku vytrhl a odešel, za což mu hrozí až 2 roky za mřížemi. Bývalé chrtí závodiště v Motole přestaví na atletický stadion firma Vispa Sports Technology. Zakázku za více než 85 milionů korun potvrdili pražští radní. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2028. Divadlo pod Palmovkou zahájí novou sezónu premiérou satirické komedie Starý bílý muž. Hru o nekorektnosti dnes večer uvede na komorní scéně ve studiu Palmov v režii Michala Langa. A zítra bude v Praze zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Jarda Koller.
3: Hezký podvečer, na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady z 33. kilometru popojíždí kolona, pokračuje na 49. Tam je uzavřený pravý pruh, osobními auty je to na hodinu. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je za dálnicí D5 pomalejší provoz, k Ořechu je to na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za sjezdem na Pankrác stojí porouchané auto s karavanem, blokuje pravý pruh, vytvořila se kolona na necelých 10 minut. A v Bělohorské z centra je před vypichem zpoždění do 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava.

0: Máme 10. září, na Rádiu Praha je teď čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Čtvrtek 10. září, svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Ukončila tak téměř tříletou pouť, kdy zkoumala magnetosféru a ionosféru. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek přijalo Valné shromáždění OSN přesně před 30 lety v roce 1996. Nevstoupila však v platnost, protože 8 národů smlouvu neratifikovalo. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec. Sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Poslední předlistopadový premiér Ladislav Adamec se narodil přesně před 100 lety ve Frenštátu pod Radhoštěm. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
4: Rádio Praha
1: 107,1 FM
4: a DAB+.

0: Pražský update.
1: Za uměním nemusíte pouze do galerie. V Pražské hostivaři se s ním můžete setkat přímo při golfu. Areál galerie Golf Hostivař totiž propojuje sportovní prostředí s uměním a přímo na hřišti

0: Ale i běžní návštěvníci, konají se tu prohlídky.
1: Každý první pondělí v měsíci se tady nehraje golf. Místo toho je to vlastně v podstatě venkovní galerie, která je otevřená prostě nějaký širší veřejnosti. Mm-hmm.
2: Takže ale jako normální běžný jako návštěvní člověk nemůže se tady projít, nebo?
1: Je tady bohužel kolize prostě toho golfu zároveň prostě s tím uměním a jde to v podstatě jako jenom vždycky to první pondělí v měsíci. No a my jsme v rámci vlastně těch uměleckých pondělků zavedli dvě prohlídky. Jedny jsou jako pro pěší, kdy ty lidi si projdou nějakou část areálu, já jim dám pak nějaký tip, je to zhruba na hoďku a půl a pak hlavně na těch buginách, jo. A v podstatě jedete na té bugině, to není úplně běžný, že byste to někde jako v běžném životě mohl si zajezdit na bugině, když nejste golfista a vlastně vidíte i to umění kolem toho, jako. No, ta prohlídka má zhruba 2,5 hoďky, anebo si ty lidi tu buginu můžou u nás jako půjčit individuálně.
2: Já teda golf nehraju, takže by mě zajímalo, jak moc to jako překáží těm golfistům.
1: Ty sochy jsou citlivě umístěny tak, aby se nestalo, že prostě se třeba poškodí nebo že budou těm hráčům něčem překážet. Jako, jo. Na druhé straně vždycky vybíráte podle materiálu, kam tu sochu dáte. Jo. Ale jsou sochy, kterým to samozřejmě jako vadí, když je trefí třeba golfista.
0: Letošní novinkou jsou také noční prohlídky. Některé sochy jsou nasvícené. Celý areál jsme projeli v bugině a zastavili se třeba u sochy od autora Karla Štědrého.
1: Věc, která je taková jako na místní poměry hodně barevná, bych řekl. A je to 20x zvětšený Merkur, jako opravdu reálně v Merkuru tyhle díly existují, jako s tím, že je to bike deconstructed, že on to pojal tak, že v podstatě nechtěl z toho Merkuru složit celý kolo, ale spíš tak, jako aby si ty lidi pak mentálně prostě z těch kousků jako dokázali v hlavě to kolo nějakým způsobem poskládat. Mm-hmm. Jako.
0: V zimě se organizované prohlídky nekonají, ale první pondělky v měsíci platí a areál si můžete projít sami. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
4: A po 15 minutách opět pohled na pražskou dopravu s Jardou Kolarem.
5: Hezký podvečer. Na jižní spojce směrem na Barandovský most stojí za sjezdem na Pankrác porouchané auto s karavanem. Blokuje pravý pruh, je tam téměř kilometrová kolona na 10 minut. V Chodovské směrem do Vršovic se popojíždí od jižní spojky k Záběhlické. Ve Vilzonově do centra se popojíždí od Bulhara nesouvisle až na IP Pavlova a stále potíže na D1 směrem na Brno za sjezdem na Chocerady z 33. kilometru popojíždí kolona. Pokračuje na 49. Tam je zúžení. Do jednoho pruhu osobními auty je to stále na hodinu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: pojďme se před 19. hodinou podívat na počasí. V noci zítra bude většinou oblačno až zataženo, v noci teploty klesnou na 12 až 10 stupňů Celsia a zítra vystoupí opět pouze na 19 až 21 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pešínská lanovka začne po dvou letech znovu jezdit za necelé dva týdny. Podvodníci letos zatím připravili klienty bank o skoro 2 miliardy korun. Kvůli obnoveným bojům mezi Husií a jemenskými vládními jednotkami se zvyšuje cena ropy na světových trzích. Zítra bude v Praze zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pešínská lanovka je po rekonstrukci sveze první cestující v Praze v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Pešín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu každý den do 22.15. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nabídnou prosklené kabiny cestujícím lepší výhled na Prahu.
2: Provoz pešínské lanovky se vrací téměř přesně po dvou letech. Poslední den provozu předchozí třetí generace lanovky byl 13. září 2024.
0: Oprava dráhy a pořízení nových vozů stálo více než 270 milionů korun. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
3: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
4: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
3: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
5: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
3: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Inflace v Česku zrychlila, v srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Jemenští povstalci Husíové se podle agentur Reuters a AFP přiblížili k přístavnímu městu Moka. Kvůli nepokojům na Blízkém východě stoupá cena ropy na světových trzích. Severomořský Brent se obchoduje za skoro 105 dolarů za barel.
6: Armádní zdroje z jemenské vlády potvrzují územní zisky povstaleckých Husíů. Rebelové se vylodili taky na Hanýšských ostrovech mezi Jemenem a africkým Džibutskem. Zatím není jasné, jestli se jim podaří udržet kontrolu nad nově získaným územím. Cílem husíské pozemní ofenzívy je získat vliv nad úžinou Bab al-Mandab na jihu Jemenu. Tou proudí asi desetina světového obchodu a spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Význam úžiny Bab al-Mandab se ještě zvýšil po zahájení americko-izraelských úderů na Irán a sporech o kontrolu námořní dopravy Hormuzským průlivem. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Individuální časovku na cyklistické vueltě vyhrál Švýcar Stefan King. Červený trikot lídra po 18. etapě udržel Španěl Enric Mas, který na někdejšího olympijského šampiona v časovce Slovince Primože Rogliče ztratil oproti předpokladům jen 33 sekund. Masův náskok na Rogliče v celkovém hodnocení se snížil na minutu a 37 sekund. Jan Hirt ve své slabší disciplíně obsadil 77. pozici s odstupem 4 minut a 10 sekund. Přesto udržel celkové 19. místo. A zítra bude v Praze zpočátku zataženo, odpoledne postupně oblačno až polojasno, noční a ranní teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší denní 19 až 21 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A jak to vypadá v dopravě, prozradí Jarda Koller.
8: Hezký večer. Na jižní spojce směrem na Barandovský most stojí za sjezdem na Pankrác. Porouchané auto s karavanem blokuje pravý pruh a čekejte kolonu na zhruba 5 minut. Vchodovské do Vršovic se popojíždí od jižní spojky k Záběhlické, je to kvůli zápasu v Edenu. Na Nuselském mostě zůstává kolona na necelých 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady z 33. kilometru stále popojíždí kolona. Pokračuje na 49. Tam je zúžení do jednoho pruhu, osobními auty je kolona stále na hodinu. Šťastnou cestu a dobrý večer.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A to už je nabídka muziky po 19. hodině. Teddy Swims. Bude tady Sombr. A taky Adele. A kromě muziky už za chvilku pozvánka do kina na aktuálně nový film. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.

0: Jak se z nedostudovaného středoškoláka stát mistrem manipulace a superhvězdou mezi kouči osobnostního rozvoje? Právě o tom je francouzský thriller Guru. Pozvánku do kina má Štěpánka Duchková.
1: Matthew Vasseur, známý jako Matt, se stal nejsledovanějším koučem osobního rozvoje ve Francii. Na pódiu nabízí srozumitelnost a sílu. Vede semináře, které elektrizují publikum. Za úspěšným životem, drahým oblekem a dokonalým úsměvem se ale skrývá znepokojující realita.
2: T'es pas non plus seulement des oliviers à prêcher la fraternité universelle, non?
1: Místo toho, aby Matt lidem pomáhal najít sebe sama, vytváří v nich silnou citovou závislost. Buduje kolem sebe sektu. Jeho pečlivě vybudované impérium se začne hroutit ve chvíli, kdy úřady navrhnou přísnější regulace pro životní kouče. Mezi jeho stoupenci se začne šířit fanatická posedlost, která vyústí ve vlnu znepokojivého násilí. Matt ale za každou cenu chce udržet svůj luxusní život. Začne překračovat veškeré hranice, falšuje informace, manipuluje s fakty a stává se z něj bezskrupulózní monstrum.
3: Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires?
1: Režisér Jan Gozlen a držitel Césara Pierre Nini spojili síly v napínavém příběhu o úspěchu, moci a chamtivosti. Francouzský snímek Guru je ostrá a napínavá kritika moderního biznisu se štěstím a kultu osobnosti.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
4: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
4: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Tak to byly R.E.M. na Rádiu Praha a teď je opět čas podívat se na hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl. Tak připomínám, že v aktuálním hlasování dáváte přednost buď to skupině Duran Duran a jejich svatebnímu albu z roku 1993, kde jsou hity jako Ordinary World a Come on Down, a nebo taktéž britské partičce OMD Orchestra Manoeuvres in the Dark a jejich 10. albu z roku 1996 Universal. A tam je zase velká hitovka Walking on the Milky Way. Tak zatím stále vedou Duran Duran a ten rozdíl hlasu už je jednou tak velký, dá se říci, pro tuto kapelu Duran Duran, než tedy počet hlasů pro OMD. Ale stále ještě není konec hlasování, to hlasování jako vždy skončí až po víkendu, to znamená v pondělí 14. září ve 12 hodin přesně. No a potom večer po 21. hodině si budeme hrát buď to Duran Duran, anebo kapelu OMD.

0: Italskou atmosférou plnou skvělého jídla, hudby a filmu. Dáte si tam pravou italskou pizzu, osvěžující víno anebo taky koktejly namíchané speciálně pro tenhle večer. Od 17 do 21 hodin k tomu bude hrát i stylový Italo Disco DJ set a od 21 hodin pak vypukne promítání nestárnoucí romantické klasiky Prázdniny v Římě pod širým nebem. Jirka Štefel, Rádio Praha.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Na palubě letadla směřujícího z Milána do Prahy před letem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovaly. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Prezident Spojených států Donald Trump varoval před neúspěchem republikánů ve volbách a slíbil $5,000 každému dospělému občanovi v případě výhry. Zítra bude zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár, informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu, podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval pod rázem milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku, stejně jako letos, počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Za základní roční známku řidiči zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby se v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Feriho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Feri si do konce května ve vězení odpykával trest za dvě jiná znásilnění a pokus o něj, vinu opakovaně odmítá. Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba desetinásobek dosavadních nákladů na válku proti Íránu. Trump taky řekl, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
3: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno. Protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
0: Vladislava Mářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru v Seu d'Urgel, druhá v časovce kajakrosu. Českou reprezentantku ve Španělsku i v celkovém pořadí předčila jen francouzská Marjorie de la Sisová. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák, polepšil si tím na konečné 9. místo v disciplíně.
4: No já jsem první půlku sezóny tady těch světových pohárů byl nemocnej, vlastně do Tlacenu jsem vůbec nevodil, v Praze jsem závodil na Ibalginek a v Augsburku jsem už sice byl zdravý, ale po té nemoci jsem nebyl určitě 100%, takže to bylo hodně znát. Ten poslední závod rozhoduje, ten je za 2 násobek bodu, takže tam se dá udělat obrovský skok. Vidím, že vlastně ty time triali, který jsem dojel, tak jak jsem chtěl, tak jsem vždycky byl v top 10 a to se odrazilo pak i v tom celkovém. Jsem rád, že to ta kontinuální výkonnost, když jsem v dobré formě, tam je.
0: Mužskou časovku kajakrosu v Seu vyhrál Brit Clark před Španělem Ochaou. A v Praze bude zítra zpočátku zataženo, odpoledne postupně oblačno až polojasno, noční a ranní teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší denní 19 až 21, slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Tak v Praze už po 20. hodině nemáme registrované žádné větší komplikace v dopravě, tak se pojďme alespoň podívat v krátkosti na naši nejfrekventovanější dálnici D1. Samozřejmě směr z Prahy do Brna. Tady je zdržení u Vlašimi. Kolona začíná za sjezdem na Chocerady, to je 32. kilometr a popojíždí až na kilometr 49, kde je provoz stažený do jednoho pruhu kvůli údržbě. Momentálně tam naberete asi hodinu. Jet se dá přes silnici 3 na Benešov a potom na Vlašim. Omezení už by mělo každou chvilku skončit, ale bude trvat, než se kolona ještě rozjede. Tak tady s tou komplikací na D1 z Prahy na Brno. Tak počítejte. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Eva Farná a Miraj. Proč píšu ti básně, proč pořád to zkouším? Olivia Rodrigo. A zaspívá Ed Sheeran. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.

0: Tak to byl Dave Stewart a jeho Heart of Stone na Rádiu Praha. Nadávky, vyhrožování, ale také i fyzické napadení. I to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení při silničních kontrolách podle odhadů policie roste. Nejčastěji si policisté agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou dali alkohol nebo drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil?
2: Hej, jeď tu druhou zadára, dělej!
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to při stížení, při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistižení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Posloucháte Rádio Praha a teď už co nabídneme zhruba za půl hodiny po zprávách po 21. hodině v našem hudebním speciálu. Tak je čtvrtek, takže to bude Praha žije. Tentokrát druhá část skvělého koncertu zpěvačky, která se celým jménem jmenuje Anastasia Lynn Newton. Je to americká zpěvačka a textařka, kterou tady znáte samozřejmě pod zkráceným uměleckým jménem Anastasia. Je zajímavé ještě u ní, že už za pár dní, 17. září to bude přesně, takže vlastně přesně za týden Anastasia oslaví 58. narozeniny, je to ročník 1968. A co je ještě podstatnějšího, za měsíc, a bude to přesně 15. října, zaspívá v České republice, tentokrát navštíví jihomoravskou metropoli, tedy Brno, a 15. října tam bude zpívat v aréně Vodová. Myslím, že vstupenky ještě jsou, tak to zkuste, kdybyste Anastasiu chtěli vidět a slyšet naživo. Dneska tedy druhá část jejího skvělého koncertu, nabídneme ji už za půl hodiny.

0: vidět tedy i u nás v České republice v kině. Pojďme k dalšímu tématu. Teplotě kolem 300 stupňů byly vystaveny pískovcové skály při zatím největším lesním požáru u nás před 4 lety. Zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně v Národním parku České Švýcarsko. A podle nich bude trvat zhruba 10 let, než se skály zotaví. Pro laika je nejviditelnější změnou různé zbarvení pískovce podle toho, jak hodně tam hořelo.
1: Samozřejmě ta barva ta je jako nejviditelnější. Červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci, oranžová barva už jsou nižší teploty a potom ty okrové žluté barvy, že je třeba ten pískovec stejný zasažený tím požárem.
2: Nabízí jednoduché vysvětlení Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd, který spolu s kolegy analyzoval vzorky skal z míst tehdejšího spáleniště. Ke svému překvapení zjistili, že pískovec se před 4 lety odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat pod, řekněme, 0 stupňů až po 1000 stupňů a zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
2: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10-centimetrové částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostaly i dál.
1: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, které opadlo ze skal podélně. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
2: Hlavním důvodem je paradoxně voda, která je uvnitř samotného pískovce. Při vysokých teplotách začíná vařit a zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd způsobuje mikrotrhliny.
3: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějakých hloubek 6 cm v tom dlouhém pravčickém dole, když to v té kontrolní lokalitě v tom černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
2: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořelo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
3: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta zpevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
2: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Praha postaví 3 nové výjezdové stanice záchranné služby. Země Vyšegradské čtyřky odmítají plánované škrty v unijních kohezních a zemědělských fondech. Kanada poskytne Ukrajině balík pomoci v protizdušné obraně. Dnes to pojednání se Zelenským oznámil kanadský premiér Carney. Zítra bude v Praze počátku zataženo, postupně oblačno až polojasno, teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město rozšíří síť výjezdových základen zdravotnické záchranné služby. Tři nová stanoviště by měla vzniknout v Modřanech, Suchdole a Kunraticích. Odhadovaná cena jedné základny je asi 35 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
2: Modulární výjezdové základny jsou navrženy jako dočasné stavby s možností přemístění podle aktuálních potřeb zdravotnické záchranné služby. Cílem je posílit dostupnost přednemocniční neodkladné péče a vytvořit stabilnější síť výjezdových základen.
0: Premiéři Vyšegradské čtyřky kritizují návrh na škrty v připravovaném unijním rozpočtu. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se na tom shodli na společné schůzce na Bratislavském hradě. Připravovaný unijní rozpočet pro roky 2008 až 2034 počítá s méně penězi na podporu zemědělství nebo v kohezních fondech na odstraňování regionálních rozdílů. Tyto fondy český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označuje za pilíře rozpočtu 27.
3: Ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený. Musí respektovat rozdílnou hospodářskou úroveň členských států a nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu a stále dohánějí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
0: Babiš taky kritizoval systém emisních povolenek a vyzval k úpravě jejich připravované reformy. Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise, oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z ANO. Zájem firmy podle něj velký, na Ukrajinu zřejmě poletí dvě letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti, hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
4: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility. Projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
0: V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s Ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise. Kanada pomůže Ukrajině posílit protizdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu by za víc než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada také plánuje v příštích 2 letech posílit výrobu dronů. Třetinu produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Obě země zároveň podepsaly několik dalších dohod o posílení ekonomické nebo energetické spolupráce. Kanada už od začátku války poskytla Ukrajině pomoc v přepočtu za skoro 400 miliard korun. Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj 4. závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Paralympijský šampion z Paříže a 5-násobný mistr světa ovládl polohový závod na 200 metrů v českém rekordu 2 minuty 18,59 sekundy. Za světovým rekordem ve své kategorii zaostal o 58 setin. A zítra bude zpočátku zataženo, odpoledne postupně oblačno až polojasno, noční a ranní teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší denní 19 až 21 a slabý proměnlivý vítr.

Namlsala vás Anastasia před týdnem první polovinou koncertu? Správně, těšíte se na druhou a přišli jste včas. Hezký večer. Půvabná blondýnka ročník 1968 je připravena přidat nášup, ve kterém uslyšíte třeba i dvě její verze rockových klasik jako All Right Now od Free nebo Sweet Child O' Mine od Guns N' Roses. Samozřejmě všude kolem její precizní zpěv a burácející hlas plný obrovské energie. Avšak Anastasia na růžích zdaleka usláno neměla. Prosadila se až ve svých 32 a celý život ji sužují nemoci. Od malička Crohnova nemoc, kvůli dyslexii málem ani neodmaturovala a když se konečně chytla, ozvala se rakovina a pak i srdce. Všechno přestála. Rodačka z Chicaga aktuálně žije v Denveru a malá dáma s velkým hlasem, jak se jí přezdívá, vypadá stále velmi dobře. A ten její hlas je prostě dar. Dnes po druhé se vrátíme na zastávku jejího turné k 25 letům vydání alba Not That Kind v belgickém Bruselu 14. dubna 2025. Samozřejmě krokovým klasikám přidá Anastasia i absolutně největší hity své kariéry. Dobře se bavte, tady je hashtag NTK25 Live in Concert a Anastasia na rádiu.

Virgins. You have officially watched an Anastasia show.

0: Doprava. Informace. Je 22 hodin.
1: Petřínská lanovka začne po 2 letech znovu jezdit za necelé 2 týdny. Podvodníci letos zatím připravili klienty bank o skoro 2 miliardy korun. Kvůli obnoveným bojům mezi Husií a jemenskými vládními jednotkami se zvyšuje cena ropy na světových trzích. Zítra bude v Praze zpočátku zataženo, postupně oblačno až polojasno. Teploty 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Petřínská lanovka po rekonstrukci sveze první cestující v Praze v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu každý den do 22.15. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nabídnou prosklené kabiny cestujícím lepší výhled na Prahu.
3: Provoz petřínské lanovky se vrací téměř přesně po 2 letech. Poslední den provozu předchozí, 3. generace lanovky, byl 13. září 2024.
1: Oprava dráhy a pořízení nových vozů stálo více než 270 milionů korun. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
4: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
5: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
4: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
6: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
4: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Inflace v Česku zrychlila. V srpnu zrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o 1/4 a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Jemenští povstalci Husíové se podle agentury Reuters a AFP přiblížili k přístavnímu městu Moka. Kvůli nepokojům na Blízkém východě stoupá cena ropy na světových trzích. Severomořský Brent se obchoduje za skoro $105 za barel.
7: Armádní zdroje z jemenské vlády potvrzují územní zisky povstaleckých Husíů. Rebelové se vylodili taky na Hanýšských ostrovech mezi Jemenem a africkým Džibutskem. Zatím není jasné, jestli se jim podaří udržet kontrolu nad nově získaným územím. Cílem husijské pozemní ofenzívy je získat vliv nad úžinou Bab al-Mandab na jihu Jemenu. Tou proudí asi 1/10 světového obchodu a spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Význam úžiny Bab al-Mandab se ještě zvýšil po zahájení americko-izraelských úderů na Irán a sporech o kontrolu námořní dopravy Hormuzským průlivem. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Individuální časovku na cyklistické Vuelte vyhrál Švýcar Stefan King. Červený trikot lídra po 18. etapě udržel Španěl Enric Mas, který na někdejšího olympijského šampiona v časovce Slovince Primože Rogliče ztratil oproti předpokladům jen 33 sekund. Masův náskok na Rogliče v celkovém hodnocení se snížil na minutu a 37 sekund. Jan Hirt ve své slabší disciplíně obsadil 77. pozici s odstupem 4 minut a 10 sekund. Přesto udržel celkové 19. místo. Zítra bude v Praze zpočátku zataženo, odpoledne postupně oblačno až polojasno. Noční a ranní teploty 12 až 10 stupňů, nejvyšší denní 19 až 21. Slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

se strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v Pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes v

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Vyrostla v divadelní rodině a už jako malá byla na jevišti či před kamerou jako doma. Popularitu jí přineslo moderování AZ Kvízu Junior, Snídaně s Novou, seriál Ulice a především její projekt Udrž ksicht. Naším hostem bude už za chvíli Marta Dřímal-Ondráčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišla Marta Dřímal-Ondráčková. Dobrý den.
2: Dobrý den, Kateřino.
1: Víte, co jsem si říkala? Jestli když teď sedíte v tom studiu, díváme se na sebe, vy víte, že tady máme ty kamery, jestli se tak podvědomě sledujete, jak se tváří? A i třeba proto, jestli ty svaly máte na správném místě.
2: Já se nemusím sledovat, já to cítím.
1: Jo.
2: To je dost velká součást mojí práce, že v určitou fázi vlastně vy s těmi svaly začnete pracovat vědomně. Proto jsem schopná mít úplně hladký čelo a vlastně jako kdyby trošku vypnout tu mimiku, když ji nechci používat, protože ji používat můžu, ale nemusím. Jediný moment, kdy mě tenhle okruh mého myšlení úplně opouští, je ve chvíli, kdy vylezu na jeviště. Tam se prostě zapíná naprosto jiný modus operandi a tam ty emoce se propisují. Vysují do toho obličeje naprosto nekontrolovaně.
1: Vy jste sebou přinesla svoji novou knihu Udrž ksicht rychlovky. Jaký je to pocit, když člověk vypustí do světa další knihu, na které pracoval nějaké měsíce a měsíce?
2: Úleva, protože ta práce byla vlastně velmi náročná, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že opravdu vydáme tu knížku přesně na rok po tom, co vyšla ta první. A potom obrovské očekávání samozřejmě, protože ta první knížka Udrž ksicht je bestseller a teď je otázka, bude se úplně stejně dařit i té druhé knize.
1: Takže ta nervozita je větší, než byla přes tou první?
2: Není to o nervozitě. Já ty knížky dělám s plným vědomím toho, že tam předávám ty informace, které chci předat, které mám potřebu předat těm ženám, které to téma zajímá. Navíc rychlovky mají i ta první knížka, ale v rychlovkách je to jako ještě intenzivnější přesah do mých dalších témat, které se týkají vlastně toho celkového well-beingu, celkové kondice, toho, aby nám ty dny plynuly vlastně fajn, abychom se cítili dobře, nejenom když se podíváme do zrcadla, ale i když se nějakým způsobem vnímáme, abychom měli rychlá, fajn rána, abychom na sebe měli čas. To všechno je v rychlovkách. A já prostě vím, že si svoje čtenáře a čtenářky najdou, takže tam nervozita není, ale spíš to očekávání.
1: Možná i z toho, co jste teď říkala, vyplývá, že by možná po Udrž ksichtu mohlo následovat něco jako Udrž duši nebo něco takového?
2: Tam je to moje téma, které já už komunikuju delší dobu a máme hashtag Udrž life.
1: A s tím to dost souvisí, být v pohodě i uvnitř.
2: Ano, všechno se vším souvisí. A ten obličej je samozřejmě zrcadlo našeho vnitřku. To neříkám žádnou objevnou myšlenku. Jenom se snažím to zdůrazňovat, protože my si to fakt často neuvědomujeme. A já se s tím potkávám dnes a denně v rámci toho, když učím ať už veřejný workshopy, nebo mám živý konzultace. Tak vlastně za mnou přijdou ti lidé, schválně říkám lidé, nejenom ženy, protože pracuji i s muži, a řeší nějaký svůj konkrétní estetický problém. A my to začneme rozebírat, já dělám tu diagnostiku a najednou se dostaneme do toho, že ta příčina je úplně někde jinde. Všechno se vším souvisí a je potřeba si to opravdu na denní bázi uvědomovat tady tuhle pravdu.
1: To znamená, že když si třeba v uvozovkách velkých vyléčím tu duši, zbavím se nějakého problému, stresu, tak budu i lépe vypadat?
2: No, ten stres je vlastně jedna z věcí, která nejvíc ovlivňuje náš obličej. Ať už po té duševní, neúplně uchopitelné stránce, tak i po té fyzické, hormonální, vyplavování stresových hormonů prostě má okamžitý propis do obličeje, do kvality pleti, do tonusu svalů. Takže jo, jenom tam jde o to, jak na to člověk jde. A já samozřejmě ve chvíli, kdy tak jako lehce ohmatávám tu duši a dostanu se do stavu, kdy už je to příliš hluboký, příliš odborný, tak pak je na mě, abych tu svoji práci předala někomu, kdo je odborník na tohle téma a aby se šlo opravdu jako třeba i do hlubší terapie, protože pokud tam sáhneme na nějaký dlouhodobý traumata a je to ve fázi, kdy ta žena nebo ten muž je schopen a ochoten s tím pracovat, tak je potřeba se na to podívat opravdu do hloubky a očima a rukama, který tomu dokonale rozumí.
1: Měla byste nějaký třeba konkrétní případ, kdy za vámi přišel člověk, který chtěl řešit tu estetiku, ale narazili jste na ten vnitřní problém, šlo se třeba na terapii a ejhle, ono to pomohlo?
2: Ano, mám takový případ a dokonce je součástí mého projektu Proměny, který bude mít ty finální výstupy, ať už videa nebo články, takové to, řekněme, klasické před a po, ale mezi tím to klasické vůbec není, na podzim, takže se můžete těšit.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Marta Přímal Ondráčková dnes přinesla svou novou knihu. Myslela jste si někdy dřív, že budete psát?
2: Ano, ale úplně jiné knihy.
1: A co to mělo být?
2: No určitě beletrie. Já jsem psala vlastně od malička.
1: Ale no vidíte.
2: V době, kdy jsem se dostávala do takového toho věku, kdy se dívky stávají ženami a objevují svět vztahů, tak se to psaní přeneslo do terapeutické roviny. V té době jsem i vyhrávala různé soutěže literární. Mám ty povídky do dneška schované. Dokonce, doufám, že teď neposlouchá můj muž, můj úplně první přítel, který měl novinářské ambice a spisovatelské ambice, tak potom, co si přečetl jednu moji povídku, která právě vyhrála literární soutěž, tak se na to vykašlal. Tím neříkám, jako, že jsem byla tak geniální, jo. Jenom prostě tahle touha tam vždycky byla a řekněme naprosto jako upřímně a vím to, že nějaký dar slova mám. Proto vlastně přišla i nabídka na napsání knížky, protože redaktorka Martina Muziková, která se mnou zároveň spolupracovala na obou knihách, tak mi volala s tím, že miluje moje příspěvky na Instagramu a že jí strašně baví nejenom to, co přináší v rámci té praktické roviny a těch videí, ale právě i ty texty, které k tomu píšu. A že věří tomu, že tam prostě ten potenciál na vznik knihy je. Já jsem i v první, i v druhé knize jsem si dovolila nějaký svůj vlastní prostor mimo ty praktické a teoretické věci a vlastně v obou knížkách je po třech mých fejetonech, kde tak trošku odhaluju svoje soukromí, svoji duši a zároveň je tam vidět to moje ryzí psaní, které není zaměřené na to, jak si máte uvolnit masetr.
1: Takže jste si tak jako vystrčila ty své spisovatelské růžky.
2: Jo, a já hlavně si myslím, že to vlastně k mojí práci zároveň patří. Já jsem velkým dílem i bavič, když mám workshopy, tak prostě se snažím o to, aby to ty holky zajímalo, protože je to těžší. Vlastně proto vzniklo Udrž ksicht, protože v době, kdy já už jsem se dlouhý léta věnovala obličejové józe a prostě tady těmhle s tím technikám a nastal covid a já jsem znala ta videa těch holek, který to dělají. Většinou to byly zahraniční lektorky, protože u nás to v té době nikdo nedělal. Mě to strašně nudilo. Já, jako praktik, který se tomu věnoval a v té době už jsem jako byla na profesionální úrovni, jsem vlastně umírala u těch videí a teď jsem si říkala tak. A teď si to pustí ty holky, které jsou zavřený doma, mají ambici se sebou něco dělat a budou si pouštět tady ty uspávače hadů. Takže už si to znovu nepustí, že? Nevejde to do té jejich běžné denní rutiny. A řekla jsem, no tak ne, tak takhle ne. To já to teda jako budu dělat jinak.
1: Vy jste v sobě měla toho baviče už od dětství? Já jsem někdy slyšela rozhovor s vámi a moc mě zaujala věta, že vás odmala provází smrad divadelních šál.
2: No.
1: to zní krásně, co si pod tím představit?
2: Maminka herečka, tatínek solista baletu. Já jsem se vlastně na tom jevišti narodila. Poprvé jsem na něm ani nestála, ale byla jsem nesena jako miminko v karafiátových broučcích. Nalodil se Blouček, se tam ozve, tak to jsem byla já v Povianu.
1: Nalodila se Malta.
2: A já jsem vlastně v těch broučcích potom už i cupitala a tančila do svých nějakých 4 nebo 5 let, dokud byly na repertoáru. A vlastně v tom divadle jsem opravdu prožila celé své dětství. To tam je vepsané a pro mě pořád divadlo je grunt. Já jsem strašně šťastná, že jsem měla možnost se na jeviště vrátit po té dlouhé mateřské, která byla vlastně prodloužena i tím covidovým obdobím. A je to tam. Takhle, já jsem si vlastně jako dlouhá léta o sobě nemyslela, že jsem bavič. Já jsem se viděla jako ta velká tragická herečka. Jo. A je to dáno i typem rolí, který jsem vlastně od dost jako raného mládí dostávala.
1: Tak vy jste hrála ve 20 Marie Stuart. Ano. To je
2: jsem do dneška jako jedna, byla jsem dlouho, jsem držela rekord nejmladší Marie Stuartovny na profesionálním jevišti ve střední Evropě. No a já jsem to tam samozřejmě měla otisklý, že jo, to herecký ego tam bylo jako trpitelský. No a pak jsem zjistila v určitý moment svojí kariéry, že mě to strašně štve, že vlastně bych si hrozně přála, aby za mnou přišel rejža, který ve mně uvidí jako něco jiného, než tu femme fatale, než tu ženu, která vždycky jako všechno vyřeší a všechny obloudí a oblouzní a uchvátí. Pár takových příležitostí bylo, byla jsem za ně jako strašně vděčná a pořád ještě doufám, že přijdou. Taková jako hodně výjimečná je třeba teďka Horácio v Hamletovi, kde to je jako úplně něco jiného, úplně jiný druh práce a celý Hamlet, protože já kromě Horácia hraju ještě další postavy a je strašně důležitý jako mít je hodně striktně oddělený a vlastně mě fakt vehnali slzy do očí moje kolegyně z Městského divadla, spolužačky Svetlanka Slováková, Lenka Janíková, které se na Hamleta v Brně přišly podívat na tajnačku. Jsem ráda, že mi to neřekli dopředu, jo, asi bych byla hodně nervózní. protože já na ně chodím jako na ty hvězdy toho městského. A jedna z věcí, kterou mi potom říkali potom skončení té premiéry, že vlastně je jako uchvátilo to, jak opravdu každá ta moje postava je úplně jiná, je úplně jinak naplněná, je úplně jinak zpracovaná. A ono, když takhle na tom jevišti strávíte celé představení a opravdu jako odcházíte do jedné šály s tím, že se za minutu ani ne vracíte z druhé šály jako někdo jiný, tak jako ta práce, ta příprava předtím musí být opravdu velmi důkladná, aby pak v té rychlosti ty knoflíky fungovaly tak, jak mají. Takže jsem ráda, že tyhle příležitosti dostávám. A jak říkám, doufám, že na mě ještě čekají a že je tam nějaký ten rejža schovaný, který si řekne, jo, teď ona je kominda, pojďme jí prostě tu příležitost dát, aby to mohla ukázat, já si to s ní chci zkusit.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: až na dřeň.
1: Už to tady padlo, že váš tatínek celý život žil baletem a vy dlouho taky. Právě díky němu nebo kvůli němu? Což
2: ano, je
1: právě ta otázka. Jaké to bylo být od malička na těch, ne špičkách, ale v těch balerinkách?
2: Pak už i špička. Náročné, protože táta měl obrovskou ambici. On samozřejmě chtěl mít doma tu prima balerínu, i protože jeho tatínek, můj dědeček, byl slavný tanečník z té staré éry baletních solistů. On vlastně tancoval Merkucia ve světové premiéře Romea a Julie v Brně. Pan Bohumil Čigan, prostě baletní legenda. Takže na mě bylo jako hodně naloženo a on si to člověk v tom dětství vlastně neuvědomuje, protože je to nějaký standard, ve kterém žije. Já jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy jsem si natrhla achilku, paradoxně v tělocviku na základce. A tam najednou nastal ten moment, že jsem neměla každý den ty tři tréninky a začala jsem zjišťovat, že ten život může vypadat jako úplně jinak. A že mě to vlastně až tak moc nebaví. A že chci zůstat v divadle, že chci dělat divadlo, ale že chci hrát. Já teda naštěstí jsem se k tomu tanci dost intenzivně vrátila, protože jsem pak studovala muzikálové herectví na JAMU, kde jsme měli prostě 7 hodin tance denně, ale měla jsem možnost přičuchnout, kromě té klasiky, která byla samozřejmě automatická, tak jsem měla možnost přičuchnout k moderně, k jazzu, našla jsem se vlastně v rámci nějakého tanečního stylu. A pak samozřejmě to bylo hojně využívané v tom divadle, protože najednou máte herečku, která zpívá, tančí a když to není muzikálový soubor, tak je to jako obrovská devíza. Takže mám za sebou spoustu krásných rolí, které sice byly primárně činoherní, ale dalo se tam právě využít toho, že tam ten skill je. A samozřejmě i muzikálových, jo. Já díky angažmá v Horáckém divadle Jihlava mám za sebou fakt jako spoustu krásných hereckých příležitostí.
1: Možná mě opravíte, ale já mám balet spojený nejen s tvrdou dřinou, ale taky s tím, že si člověk musí hodně hlídat tu postavu, aby jedl trošku jako králík, aby byl pořád hubený a že s tím mohou být spojené dost velké problémy. Jak to bylo u vás?
2: Tam díky tomu, že já jsem v tom opravdu jako vyrůstala, tak samozřejmě spousta těch návyků mě přišla jako úplně přirozených. Nikdy jsem moc netrpěla tím, že se někdo opíral do mé postavy, ale už jenom jako mojí fyzis, já jako nemám úplně takovou tu typicky éterickou postavu, která je pro balet vhodná, ale tatínek měl některé kolegyně na solovém partu dokonce, které jako taky nebyly úplně éterické víly. Ono je to pak strašná dřina pro ty chlapy. Jo, teďka zdravím všechny kamarády, kolegy, solisty baletu. To je prostě strašný to uzvedat. Jo? A teď to nejenom na tom jevišti, během toho představení. Vy máte tréninky, vy to musíte naskoušet. Jo? Ti chlapi jako makají neuvěřitelným způsobem. A tam samozřejmě každý kilo navíc se velmi pozná. Takže jo, je to tak, nicméně já jsem tím nějak netrpěla a já jsem hlavně byla takový to vyžlý dítě. Já jsem byla samá ruka, samá noha a tam spíš se s tím jako pojí blbý návyky v rámci toho celkového stravování, protože vy, když jdete na trénink, tak se prostě předtím nenajíte. A to se mi teda pak stalo až na JAMU. Když jdete pak točit ty točky a máte plný žaludek, tak se taky může stát,
1: je tam špatně.
2: No, že to prostě letí ven.
1: Tak to nechcete, to chápu.
2: To nechcete.
1: Už jsme tady zmínili i to, že jste baletila a pak najednou to přešlo. Co tomu říkal ten tatínek, který měl ty velké ambice, o kterých už jste taky mluvila?
2: No, nebyl nadšený samozřejmě. Ale o to víc pak měl radost, když chodil na ty předváděčky na JAMU, kde my jsme měli i předváděčky z klasiky, tak to vždycky seděl hrdý v první řadě a říkal, a tak já jsem si myslel, že ty se tím tancováním jako vlastně živit nebudeš a ono ve výsledku bys mohla. Což byla pro mě samozřejmě obrovská poklona.
1: Měli jste velký konflikt právě třeba kvůli tomuhle?
2: Jo, jako vlastně většina našich konfliktů s mým tátou vycházela z mýho přístupu k divadlu, protože já jsem měla i jako dlouhou pauzu, kdy nebylo úplně jako jednoduchý se na to jeviště vrátit. A pro něho to bylo jako strašně důležitý. A vlastně dost často mi to opakoval. Marti, prostě to jeviště, musíš se jako vrátit na to jeviště. A já jsem přesně říkala, tyjo, ale já tady mám jako svůj program, sledují mě tady prostě jako 100 000 lidí, já dělám už jako úplně jiné věci a buď to přijde, nebo to nepřijde. Samozřejmě ta vnitřní touha tam byla, ale do velké míry si myslím taky ovlivněná tím programem těch rodičů, že prostě pro ně ještě vzhledem k jejich generaci vlastně jako nic jiného než to divadlo neexistovalo. Nebo herectví, ten kumšt jako takovej. Takže to bylo jako hodně náročný. Ale nakonec jako si myslím, že si dokázal uvědomit to, že moje profese vlastně může mít různé roviny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak moc pro vás znamená sláva a popularita? Vy jste si vlastně ty první střípky zažila už v dětství. Potom následovala další vlna, když jste začala moderovat. Jak si se slávou vypořádáváte?
2: No dneska už si jednoduše, ale třeba právě v době, kdy jsem začala moderovat snídaně, přestěhovala jsem se do Prahy, tak si myslím, že to na mě bylo too much, že jsem si s tím vlastně jako vůbec nevěděla rady. Bylo to pro mě extrémně náročný období i v rámci nějakého jako nacházení sebe sama. A myslím si, že jsem se na pár let jako hodně ztratila. Dneska už k tomu mám velmi střízlivý postoj. Velmi mě pobavila Nicole Lightgibb teďka svým příspěvkem na Instagramu, kde komentovala nějaké aktuální dění ve společnosti, řekněme, které teďka hodně rezonuje, a ona tam říkala jednu krásnou pravdu: víte, já už na ty akce chodit nechci. Mě už to jako nebaví. Já vlastně z toho vždycky mám akorát, jako ne, proč bych si to dělala. Takže já vlastně mám obrovskou radost z toho, že díky tomu, že za sebou mám nějakou historii, že lidi moji tvář znají, znají moje jméno, tak vlastně i celý ten projekt měl trošičku jako jednodušší start a že si mě lidi ještě pamatují, ať už z té snídaně, anebo do dneška pořád ještě jako slečnu Láskovou z Ordinace. No, ale dneska už vůči tomu mám jako velký odstup, velkou vděčnost samozřejmě. Je to v rámci mojí práce prostě zjednodušení, je to fajn a zároveň je to jako nesmírně náročné a já obdivuju všechny kolegy, kteří opravdu jako doslova stojí v záři těch reflektorů každý den, kdy je prostě na ně obrovský fokus v rámci médií, v rámci jejich práce. Já jsem si vždycky vážila kritiky, nicméně když šlo o kritiku konstruktivní, a my bohužel žijeme v době, kdy se vlastně dost často k té konstruktivní kritice ani nedostaneme, protože je skrytá v litrech a litrech žumpy, se kterou se musíme vypořádávat. Je to těžký a já radši toho budu trošičku stranou, pokud si můžu vybrat.
1: Říkala jste před chvílí, že jste se na nějakou dobu ztratila pod nánosem té slávy, té popularity, toho pozlátka. Co vám pomohlo se zase najít?
2: Mateřství a taky období covidu, protože naše profese přestala existovat. Já jsem vlastně tu první covidovou vlnu schytala ve chvíli, kdy jsem se měla vrátit na jeviště, kdy jako první dcera měla kolem půl roku. A zároveň jsem vlastně musela úplně přestat pracovat v televizi, protože já jsem v té době bydlela v Německu a já jsem se prostě přes ty hranice nedostala. Takže po tom prvním šoku, který odezněl během, já nevím, jak dlouho to trvalo, ten první týden, kdy se fakt jako ten svět zastavil a vlastně se všechno začalo rozbíhat a nosili jsme ty roušky a točili se všechny ty pořady a všechny ty filmy s těma rouškama, bylo to dost komický, tak já jsem vlastně tu možnost neměla, protože já jsem opravdu jako nemohla do těch Čech přijet. A tam vlastně vznikl Udrž ksicht tehdy. Ale zároveň mě to dalo ten moment toho, že to vůbec není důležitý. Že jsou důležitý úplně jiné věci. To, že tady jsme spolu, že jsme zdraví, že mám to malé dítě, se kterým opravdu můžu být jako velmi intenzivně. Najednou jsem nemusela řešit tu logistiku toho přejíždění, že teď jako musím nakojit, během 5 minut musíme sedět v autě, ona mě bude spát, než přijedeme do té Prahy, že jo, teď tam jako musím být včas, abych vlastně ji stihla znovu nakojit, než se nachystám na to, abychom tohle natočili, tady bude vzhůru chvilku, tam s náma bude jako brblat a už zase musím do auta, abych ji spící převezla, jo, to byl strašný nápor na mě a na to dítě hlavně. No a najednou to nebylo. Najednou jsme měli jako naše krušnohorský lesy a jenom jsme existovali, byli, užívali si to a tam si myslím, že jsem se zase našla. Že tam zase jako se mnou spojila ta Marta, která v Brně prostě chodila každý večer do Marty, což je studentské divadlo. Tam jsme se zase potkali.
1: Neměla tahle ta Marta pak zase tendenci se trošičku uklidit, když covid zmizel. Najednou jsme zase všechno mohli. Neměla jste takové nutkání se vrátit zase do toho kolečka, ve kterém jste pěkně jako ten křeček běžela?
2: Měla, zkusila jsem si to a zjistila jsem, že mě to už absolutně nevyhovuje. Že už mám jiný život, že jsem hlavně paní svého času, což pro mě vlastně na začátku bylo nejtěžší, protože jsem opravdu jako celý život prožila v nějakém systému. Ať už to bylo úplně jako od toho raného dětství to divadlo v kombinaci se školou, pak ta škola, to studium, zase to divadlo, kdy vlastně jako máte rozvrh, máte ferman, víte prostě kde, kdy máte být, proč tam máte být, co tam máte dělat, co se po vás chce, co si musíte připravit, co musíte umět, co pak musíte předvést. Já jsem nemusela vymýšlet, jako kolikrát do měsíce jako budu hrát tuhle inscenaci a kolikrát tuhle, jo. No a pak najednou se člověk jako stane svým vlastním ředitelem, produkčním, tajemnicí, ještě kreativcem, že jo. tak to už dneska je pro mě vlastně nedílnou součástí mýho života a nedokážu si představit, že bych ty otěže zase předala.
0: Nelaďte se od pondělí do

0: až na dřeň.
1: Říkáváte o sobě, že jste introvert a samotář. Jako mě to k vám úplně neštimuje. Jak to je?
2: To většině lidí, no. Ale já si myslím, že spousta herců, jako i těch opravdu, teď použiju ten podivný výraz, jako áčkových těch hvězd, které opravdu jako jsou na tom filmovém plátně, třikrát do roka prostě točí film, jsou na jevišti, tak, že to jsou dost často lidé, kteří vlastně strašně moc potřebují být sami. Jo, ono s tím nějakým způsobem souvisí období, kdy žijete jako velmi aktivním společenským životem i na té škole, protože třeba jako na JAMU chodíte na ta představení, pak jdete do toho klubu, jste s těma lidma, žijete vlastně, tvoří vás to, i že s nimi trávíte ten čas, protože já jsem na JAMU začala fungovat v době ještě jako pár let předtím, než jsem sama začala studovat. Vlastně zažila jsem tam ročník Jany Janíkové, Michala Slaného, potom Vaška Neužila, Janičku Plotkovou. To jsou děcka v uvozovkách teďka pro posluchače, který já jsem jako vlastně viděla studovat. Viděla jsem jako ten jejich růst v průběhu toho studia. Chodila jsem na ně, na jejich předváděčky semestrální a pak do té Marty, na ta jejich absolventská představení. Některá jsem viděla jako xkrát, protože jsem prostě hltala jejich A pak se člověk dostane do té praxe a pokud je takového založení jako já, tak prostě s těma lidma najednou je rád a pak je strašně rád sám, protože potřebuje vlastně to všechno nějakým způsobem zpracovávat.
1: Jak a kdy zvládne být vytížená žena, máma, být sama?
2: Je to těžký. Tak když byly holky malí, tak to bylo vlastně v jejich přítomnosti, protože s tou první dcerou opravdu to bylo o tom, že já jsem si ji hodila do nosítka, do šátku nebo do kočárku a šli jsme se procházet do těch nádherných čistých lesů. Ona mě totiž jako přes den nespinkala doma. A já jsem si říkala, jako než tady budu stát s tím šátkem a houpat to mimino dvě hodiny v obýváku, tak jsem šla na tu procházku. Jo. Takže já jsem někdy nachodila i přes 15 kilometrů za den, protože jsem prostě chodila a chodila a chodila. Tam byla ta samota úžasná. To byly moje chvilky, kdy opravdu jsem čerpala. Ještě navíc z těch lesů. To prostě. A bylo jedno, jestli je zima nebo je palčivý léto. Samozřejmě s těma dvěma dětma už je to trošku náročnější. Protože když to malý spí, tak tam je pořád to starší, který je s váma. Jo? A my, protože jsme domškoláci, tak opravdu ty děti se mnou jsou. Takže tam už to bylo náročnější, nicméně můj muž je velmi aktivní tatínek a vlastně vždycky se mě snažil dávat ten prostor. Máme obrovskou pomoc v podobě chůviček a díky tomu já můžu pracovat a díky tomu si někdy taky můžu odpočinout. A zároveň ty holky mají i jiný věm než tu mámu, protože samozřejmě moje vědomosti a moje skilly mají prostě nějaký zaměření a je to nějaký výkroj z toho koláče a najednou je tam můj muž, který je zase další výkroj toho koláče a teď jako postupně skládáme ten koláček dohromady a samozřejmě naše chůvička je toho nedílnou součástí a zas tam má jako úplně jiný zaměření a úplně jiný modus operandi, jiný vyzařování, jinou energii.
1: My jsme obě v takovém tom věku, kdy se člověk už uvědomí, že mu není těch 20, že ten čas toho aktivního života se jako krátí a krátí a že to tak prostě je a že ať se nám to líbí nebo ne, tak postupně začnou odcházet lidi, které jsme brali jako samozřejmé, že tam prostě jsou kamarádi, kolegové, příbuzní. Jak tohle to vnímáte?
2: Já jsem měla bohužel tu smůlu, že mě spousta kamarádů odešla v době, kdy to ještě úplně jako není v pořádku. V době třeba, kdy jsem byla na střední škole. Takže je to tak, smrt je nedílnou součástí našich životů. Mě v tom nesmírně inspirují právě ty děti, protože my tam máme to obrovské emocionální zatížení, protože už máme nějaké životní zkušenosti, že jo, něco nám je předáváno, čteme ty nádherné literární eposy, tragický. Díváme se na ty filmy, vlastně nám je nějakým způsobem jako vštěpován ten přístup ke smrti v rámci naší společnosti. A pak tam máte to dítě, který to vnímá úplně čistě. Takže moje starší dcera vlastně jako vědomě byla u toho, když odešel můj táta, byla i na pohřbu, chtěla na něm být. Nebylo to jako, že jsme si řekli, to je něco, co musíš zažít. Jo, to je takový ten názor, který já trošku jako s ním mám problém.
1: Mě naopak jako dítě ti řekli, tohle nesmíš zažít.
2: Jo, já jsem se s tím taky potkala, když odešla moje prababička, že ne. A pak mě zase bylo řečeno opak, jako že ty, aby si to jako zažila. Jo. Já si myslím, že to je na volbě toho dítěte. Moje starší dcera se naprosto vědomě rozhodla, že jako toho chce být účastna. A bylo to jako fascinující to pozorovat, jak vlastně to je pro ní čistý. Oni to vnímají opravdu jako součást toho života, to není špatně. Jo, je špatně, když odejde mladý člověk. To je prostě vždycky tragédie. A my si tady můžeme říkat stokrát, že to snad má nějaký důvod, nicméně to se velmi špatně zpracovává vždycky. Když odejde člověk, který už ten život má nějakým způsobem za sebou, a teď se můžeme bavit o tom, jako, kde je ta věková hranice, kdy si řeknete, ale já tak jako jo. Tak to samozřejmě ty emoce vzbuzuje, nicméně je to spíš oslava toho, co má, co zažil, co za sebou nechal, co přinesl do těch ostatních životů, než se trápit tím, že už tady teď není. To je samozřejmě jako velká rána a velký prázdno, ale my můžeme dělat všechno pro to, abychom tady byli co nejdýl. Nicméně ta příroda je neúprosná. Jednoho krásného dne odejdeme. I ten Čapek to v té makropulce napsal, že prostě jen moment, kdy pokud by se nevyčerpalo to tělo, tak se prostě vyčerpá ta duše. Radio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Co nejvíce ovlivnilo ten váš přístup k tomu odcházení, ke smrti?
2: To se asi tak jako skládá v rámci toho života, všechny ty zkušenosti, které za sebou mám, všechno to, co jsem si prožila, všechno to, co jsem přečetla. A určitě filozofie, se kterými se potkávám v průběhu toho svého vývoje, nějaká víra taky určitě. A pak ten moment toho zrození, protože si myslím, že každá máma, která si zažije porod, který řekněme, je trošičku v její režii, tak tam vlastně má ten moment toho umírání. Já teďka nevím, u koho jsem se s tím potkala, ale určitě to je nějaká dula, která vlastně mluvila o tom, že v ten moment, kdy se rodí to dítě, tak je tam taková chvíle, kdy vy máte pocit, že tam nejste, že vlastně jak vy nějakým způsobem, jako ať už fyzicky, anebo psychicky jako umíráte, protože ten prožitek je tak strašně silný, že to může mít vlastně velice blízko k té smrti.
1: Prožila jste něco takového? Já teď marně jsem si prošla ve vzpomínkách, jestli já něco takového cítila.
2: Já si myslím, že jo, že u obou těch porodů tam byl moment a nesouvisí to s tím, jako že já už to nezvládnu, ale kdy najednou to vědomí bylo někde jinde. Ať už bylo jako spojený velmi intenzivně s tím dítětem, nebo prostě fakt jako někam odstřelilo, to asi nedokážu teďka zpětně vůbec pojmenovat. Ale byl tam moment takového zvláštního jako temna. Ale zároveň jako vědomího temna, jo? Že to nebylo jako, že bych jako omdlela, odpadla, ale bylo to nějaký jako hodně, nebo to možná bylo hodně dovnitř, nevím, těžko říct, ale jo, když jsem si právě tady tohle přečetla, tak jsem říkala, ty jo, ale máš pravdu, teď já jsem jako vlastně tam takovýhle momenty v obou těch případech měla. V tom druhém to bylo mnohem intenzivnější, protože jsem druhou dcerku rodila doma bez jakýchkoliv zásahů a ten porod byl opravdu velmi intenzivní, protože byl strašně rychlej a byli jsme tam prostě jenom já a můj muž u toho a můj muž věděl, že mě nemá vyrušovat, že se má postarat o to, abych měla dostatek horký vody a zvládnout to.
1: Co potřebujete k tomu, abyste se cítila šťastná a spokojená? Já si teď

0: holky nespí, není to takový to úlevný, jakože dali jsme další den, ale kdy třeba ještě je ta horká chvilka, nechce se ukončit ta večeře a podobný jako momenty, a kdy vlastně bych chtěla, abychom tam byli všichni u toho stolu, ale holky už tady jako řeší, jestli jdou lovit žížaly na zahradu nebo co budou dělat. A třeba tam ten moment toho uvědomění si jako teď a tady, že máte tu šťastnou rodinu, že jako máte kde bydlet, že nám tady jako za hlavu nic nestřílí zatím, díky bohu. A je tam ten moment toho, jako jsem tady a teď, vlastně nemám žádný problém. Tak ten moment, ta vteřina třeba jenom toho v tu chvíli, toho naplnění, toho štěstí. To je podle mě strašně silný a z toho pak člověk může vlastně fungovat strašně dlouho.
1: Říká Marta Dřímal Ondráčková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
0: Já děkuju za povídání.
1: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Okázalý pohřeb Radka Mladiče v Bělehradě.
2: Přišli také členové srbské vlády.
3: Část davu Mladiče oslavovala jako hrdinu.
4: Kadečný komandant Vojské republiky srbské Radko Mladič.
5: Mladič zemřel ve vazebním středisku OSN v Hágu.
6: Odpykával se doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v první polovině 90. let.
7: Na srbskou vládu se kvůli pohřbu se státními poctami snesla mezinárodní kritika.
0: Velel, rozkazoval, vraždil a pak zatloukal. Balkánský řezník Radko Mladič. Jeho pohřeb vyvolal dost otázek. Proč někteří Srbové, třeba na fotbalových stadionech, glorifikují odsouzeného válečného zločince? Ptám se Magdalény Fajtové z Respektu, která se právě vrátila z Bělehradu.
8: Fotbalové kluby Partizan Bělehrad a CZ Bělehrad uctili památku Mladiče na stadionu minutou ticha.
0: Dnes je čtvrtek 10. září.
9: Fanoušci Červené zvezdy pak na tribuně rozvinuli obří choreografii s Mladičovým portrétem.
0: Ahoj Magdo, vítej ve Vinohradské 12.
10: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Díky, že jsi za námi dorazila. Viděla jsi teď nedělní bělehradské derby fotbalové?
10: Na ten zápas jsem se nekoukala, ale byla jsem před tím stadionem a před zápasem, abych viděla, jaká je tedy atmosféra mezi fanoušky, protože jsem očekávala, že mezi těmito lidmi určitě obzvlášť o víkendu nebo během dní, kdy Srbsko bude pohřbívat Radka Mládiče, takže se objeví nějaké připomínky a nějaká uctívání a tak dále. Takže viděla jsem spoustu lidí v tričkách Radko Mládič, hrdina. Ale nečekala jsem tedy to, co jsem pak viděla na těch videozáznamech, ta obrovská chorea, která zobrazovala jeho obličej.
0: Fanoušků Červené zvezdy, protože ta hrála s Partizanem, tak je to vždycky ostře sledované. Dějí se tam věci a teď skutečně vytáhli obrovské choreo s jeho podobiznou. Na pozadí byla srbská vlajka a pod tím chorem byl nápis ještě v srbštině. Jaký vztah vůbec ti fanoušci mají k někomu, jako je Radko Mladič?
10: Tam bylo pozoruhodné už to, že sice Červená zvezda je hlavně v Česku po zápasu z Plzní, po té, co tady zemřel Radko Mládič, tak je asi v Česku více známá jako ta, která ho nějakým způsobem uctívá a adoruje, ale tady bylo zajímavé, že se přidali i fanoušci Partizánu, což je jako jedna z mála věcí, která asi tyhle ty dva znepřátelené kluby spojila na krátký okamžik. Ono to bylo 180. derby, takže to samozřejmě byla obrovská věc, celé to okolí bylo. Tam byla obrovská koncentrace policistů, dokonce na koních se psy a tak dále, bylo to opravdu veliké. Ale proč zrovna fotbaloví fanoušci? Tak v Srbsku, kromě toho, že si trochu myslím, že hodně často bývají fanoušci některých velkých klubů náchylní k tomu upínat se k určitému extremistickému pojetí své vlastní národní identity, tak zrovna Červená zvezda i Partizán jsou dlouhodobě spjati právě s takovými hodně ostrými huligans, kteří jsou dost hlasití zastánci toho srbského nacionalismu. Ne úplně ve smyslu Srbsko jako stát dnešní, ale toho pansrbského nacionalismu, který spojuje vlastně obyvatele všech zemí bývalé Jugoslávie, kteří se cítí být Srby. A byť tedy jsem se dozvěděla, aniž bych o to nějak zvlášť stála, že Radko Mládič byl fanouškem Partizánu, tak i Červená zvezda ho takto do dneška velebí a je to pozoruhodné, ale rozhodně to není překvapivé.
0: Glorifikuje a adoruje, možná to jsou přiléhavá slova, z amplionů se tam na stadionu ozvalo, ať je jeho sláva věčná, držela se minuta ticha. Ten nápis, který jsem zmínil, co tam bylo napsané?
10: Bylo napsáno práva z Potočáry, což znamená směr Potočáry. Potočáry jsou taková vesnice u Srebrenice, bosenského města, které je bohužel nechvalně proslulé právě tím, že Radko Mládič a jeho vojáci tam v roce 1995 spáchali genocidu na Bosňácích, především mužích tedy a chlapcích, takže tohle to byla, myslím si, hodně nechutná připomínka toho, co Mládič a jeho vojáci spáchali. On to říká v jednom z videí předtím, než to celé začalo, protože si to natáčeli, ten příchod do toho města, takže to byl odkaz určitě i na tohle a zřejmě to byla, řekněme, rozhodnutí fanoušků těch ultras Červené zvezdy úplně ignorovat to, že tam zemřelo tolik lidí a že to způsobilo takovou katastrofu, takže to je rozhodně nechutné.
0: 8000 lidí tedy na jednom místě v jeden čas, obrovská oběť. Kým tedy pro ty fanoušky Mladič byl? Jak na něj jako vzpomínají?
10: jako na srbského hrdinu.
0: Jako na hrdinu.
10: Na hrdinu, který bojoval za to, aby Srbové nejenom v Bosně, ale především tedy v Bosně, dnešní Bosně Hercegovině, měli autonomii. On tedy samozřejmě původně doufal, že on a lidé, kteří s ním bojovali a kteří byli i političtí představitelé vlastně té republiky srbské v 90. letech během války v Bosně a Hercegovině, že republika srbská nakonec bude celá Bosna, že všichni v Bosně budou podléhat tomu srbskému velení a ideálně se třeba i přidá k Srbsku, takže vznikne vlastně Velké Srbsko. Velké Srbsko je něco, co je taková ideologie určitá těchto lidí, ne všech samozřejmě, ale nedivila bych se, kdyby se velká část fanoušků Červené zvezdy i partizánů vlastně k tomuhle přihlásili. Taková ta idea, že srbský národ jednou opět získá ta území, na která podle nich tedy mají nárok. No a protože Mladić vlastně dlouhodobě bojoval za to, aby takhle Srbové v Bosně tu autonomii měli, a protože nakonec byť tedy hodně v takové trochu smutné podobě, ale Republika Srbská smutné podobě pro tyto lidi, Republika Srbská existuje, ano. Je to součást Bosny a Hercegoviny, tak pro spoustu lidí je skutečně hrdinou, který toho dosáhl.
0: Radko Mladić zemřel ve vězení v Hágu na konci srpna, bylo mu 84 let. Ten zápas, který se teď odehrál v neděli, tak se konal den před jeho oficiálním pohřbem, který byl naplánován na pondělí. Ty jsi na místě byla. Jak velkolepé to celé představení tam bylo, ta pieta jako taková?
10: Samozřejmě se tam dostalo neuvěřitelné množství lidí, nejenom ze Srbska, hodně lidí z Bosny, přijížděli autobusy. Tisíce lidí se združili kolem kostela, kde probíhala ta mše, ty modlitby, kde byla rakev Radka Mladića, na kterého se čekalo. Protože před tím, než se uzavřel kostel, před nějakou tou závěrečnou fází té mše, tam stovky lidí čekali, tisíce lidí čekali na to, aby se mohli vlastně podívat na úplně kratoučký okamžik na tu rakev. A pak musel hned odejít, byl tam takový pán, který je rovnou posílal, ať opouštějí kostel, aby se to nezdržovalo. No a potom následoval 4,5 kilometru přibližně dlouhý průvod na hřbitov, Topčiderský hřbitov, kde je pohřbena teď tedy spolu i se svým otcem Mladićova dcera Anna. A tam tedy všichni šli za tou rakví, kterou vezli v autě. Někteří lidé už šli s předstihem na ten hřbitov, aby viděli, jak kolem nich projede ta rakev. Takže já jsem byla jedna z těch, která šla trochu dříve, abych vlastně mohla být dříve na tom hřbitově. Stejně už jsem se na ten hřbitov nedostala, už tam bylo plno, bylo to opravdu přeplněné lidmi.
0: Byl Bělehrad v ten den prosicen smutkem? Co si cítila, když jsi na tom místě byla?
10: Tam je důležitý zmínit, že ten kostel a ten hřbitov je na takovém okraji Bělehradu, to není úplně nikde v centru, takže samozřejmě to okolí, tam ten smutek, nebo asi ne smutek, ale řekla bych možná takový nějaký jako vděk, který tam ty lidi hodně vyjadřovali právě vůči tomu, co podle nich Radko Mladić pro srbský lid, nejenom v Srbsku, ale všude na Balkáně udělal, tak ten tam byl hodně znát, hodně cítit, ale jako zbytek města bych řekla, že to vlastně moc neovlivnilo, kromě asi nějakých dopravních komplikací, ale jako logicky kolem toho kostela a kolem toho hřbitova, i vzhledem k tomu, jak ta organizace byla trošku podceněná, tak si myslím, že to tam lidé viděli, ať už tedy sympatizovali s tou akcí, anebo ne, ale myslím si, že zbytek té metropole to vlastně v zásadě moc nepocítil.
0: Já se na to ptám i z toho důvodu, že účastní byli poměrně známí a důležití reprezentanti lidu, ministři srbské vlády, taky synové prezidenta Vučiče, váleční veteráni a tak dále. Ten smuteční obřad vedl srbský pravoslavný patriarcha. To znamená, dorazilo dost lidí, u kterých se čekalo, že dorazí a uctí tu památku válečného zločince.
10: Určitě nebyla jsem v šoku, když jsem viděla příjezd Milorada Dodika, což je bývalý prezident Republiky Srbské, předtím srbský člen kolektivního orgánu Bosny a Hercegoviny a dnes taková velká tvář, takový vůdce, řekněme, velké části obyvatel Republiky Srbské, velký nacionalista, velký přátel Rusů, který před 20 lety vypadal i pro západní reprezentanty jako budoucnost demokratizace srbské společnosti, mluvila se o něm jako o svěžím vánku v této části populace. To se hodně změnilo, tak ten přijel, nebyla jsem v šoku. Neúčastnil se prezident Srbska Aleksandar Vučić, což možná některé lidi překvapilo, mě úplně ne.
0: Tak on to nebyl státní pohřeb,
10: to je
0: oficiálně.
10: Jedna věc, což si myslím, že by mu stejně asi úplně nezabránilo se ho účastnit, ale myslím, že to zapadá do jeho dlouhodobé politiky a strategie, kdy on se vlastně nechce úplně jednoznačně přiklonit na nějakou jednu nebo druhou stranu v žádném konfliktu, v žádném sporu, v žádné debatě a rozhodně ne ani v tomhletom případě. No teď bude mít vlastně pro něj s naší vyjednávací pozici třeba i s Evropskou unií, ale i s tou společností, součástí společnosti, která je proti tomu, aby vlastně v Srbsku, na území Srbska docházelo k takovým věcem, jako je ne státní, ale rozhodně velmi sledovaný a velký pohřeb.
0: Honosní s podstami vojenskými a tak dále. No ptám se na to i z toho důvodu, co to jako vypovídá o postoji Srbska k Mladičovi jako ke zločincovi, protože znovu byli tam představitelé srbské vlády, byl tam, připomínám tedy, patriarcha pravoslavný srbský, který řekl, že Mladičovo jméno zůstane hluboce vryto do paměti a modliteb většiny našeho srbského a pravoslavného národa. To jsou silná slova.
10: Jsou a řekla bych, že nejsou úplně přesná. Nechci říct, že velká část společnosti nevnímá Mladiče jako hrdinu. Myslím si, že velká část ho tak opravdu vnímá. Možná i proto, že velká část srbské společnosti není úplně informovaná do detailu, co přesně Mladič v Bosně a Hercegovině prováděl. Já jsem se potkala s aktivistkou, která je otevřeně proti tomu, aby se takové akce děly a mluví o něm jako válečném zločinci. A ona sama vlastně, když dostudovala, no během toho, když studovala vysokou školu, tak teprve v ten moment při úplně náhodné návštěvě Bosny a Hercegoviny jí něco nějak nesedělo, tak se rozhodla, že se půjde podívat do Srebrenice, aby zjistila, co se tam dělo. Takže ono to jako neznalost, která by nesouvisela s tím, že by ty lidi nějak o to nestály, ale prostě nepanuje takový názor v srbské společnosti, že by se o to lidé měli více dozvídat, tak v tomhle určitě s tímhle určitě souvisí. Ale není to většina, nemyslím si, že většina společnosti srbská souhlasí s tím, aby váleční zločinci, jako je Ratko Mladič, byli pohřbíváni v Srbsku, aby jejich společnost je takhle adorovala. Ale nejdou tolik slyšet a zároveň je pro ně snaží třeba spíše mlčet, než jít do ulic a nějak tomu aktivně vzdorovat nebo o tom někde hlasitě mluvit, protože by to pro ně znamenalo velké potíže nejenom třeba v osobním životě, ale možná potenciálně v nějakém pracovním nebo veřejném životě.
0: A i tací lidé jsou, připomeňme, my dva jsme společně řešili ve Vinohradské 12 ty protesty, které poslední roky se objevují v srbských ulicích, původně studentské, pak se to rozšířilo na mnohem víc lidí, protivládní protesty, ale chápu správně, že většina tedy společnosti srbské se stydí, když vidí ty obrázky z Bělehradu? Jako dá se to tak podle tebe říct?
10: Myslím si, že velká část určitě a většina bych řekla, že k tomu nemá moc žádný jednoznačný postoj.
0: A ti všichni ale si jsou vědomi tedy toho, co se stalo v Srebrenici, co se dělo při obléhání Sarajeva. To jsou ty válečné zločiny, za které byl nakonec Mladič v Hágu odsouzen a strávil tedy zbytek života v tamnějším vězení.
10: Nemyslím si, že jsou si toho vědomi do takové míry, aby se do toho dokázali vcítit, aby s tím mohli mít nějaký soucit. Sami Srbové, velká část srbské společnosti se ve válkách, které souvisejí s rozpadem Jugoslávie, účastnili, buď to jako vojáci, nebo potom na konci 90. let samozřejmě zažili bombardování ze strany Severoatlantické aliance. Takže oni sami ve spoustě ohledech se a mnohdy velmi právem cítí být jako oběťmi. Srbové, kteří žili v Chorvatsku a na konci chorvatské války byli vlastně bez ohledu na to, jestli jsou civilisté, děti, ženy, byli prostě vytlačeni z toho území, což je do dneška pro ně obrovský šrám, obrovská bolest, tak si to pamatují opravdu jako na vlastní kůži a je složité potom vědět, jako komu tedy věřit v tom, jak se prezentuje, jak se vysvětluje ta historie. A je samozřejmě hrozně náročné být neutrální nebo mít nadhled a říct si, dobře, tak my jsme trpěli tímhletím způsobem, ale můžeme přece soucítit i s lidmi, kteří nejsou Srbové a trpěli buď to stejně nebude daleko více než my. Tohle je hrozně náročná věc, která se často přehlíží a kterou já se snažím nějak mít pořád v hlavě, když vidím i ty záběry z toho pohřbu. Když jsem dělala ty obrázky z toho pohřbu, když jsem samozřejmě mluvila s těmi lidmi. Ti lidé, kteří tam byli, tak si nemyslím, že jsou takový. Myslím si, že spousta z nich buď to přímo v Bosně bojovala, byli to někteří z nich byli přímo vojáci pod Ratkem Mladičem, a nebo jsou to lidé, kteří třeba i vědí, co se dělo, ale zkrátka to pro ně není problém. Myslím si, že to je vlastně úplně.
0: Ale to je přeci jako hrůzostrašné, protože to jsou jako nespochybnitelná, strašlivá, nechutná fakta o všech těch skutcích, co Ratko Mladič v době války v Jugoslávii dělal.
10: To jednoznačně ano a tohle to jsou lidé, kteří to buď to odmítají, tvrdí, že se to nestalo. Já jsem třeba mluvila s mužem, který byl voják, ne ve Srebrenici, byl jinde, ale byl členem tedy armády Republiky Srbské a ten mi tvrdil několikrát, že ve Srebrenici nezemřel jediný civilista. Tak jsem si říkala, že jako vlastně nevím moc, jak s takovým lidmi jako vést debatu, protože já jsem loni shodou okolností při 30. výročí toho dění ve Srebrenici byla ve Srebrenici, mluvila jsem tam s ženami, které tam ztratily celou rodinu, velkou část těch příbuzných ještě do dneška nenašly a nevěřím tomu, že něco takhle obrovského by byla obrovská lež. Jsou důkazy, které zkrátka nejde vyvrátit, takže jako ta míra...
11: A důkazy, pardon, mluví skutečně o tom, že on byl tehdy u všeho, že on o tom rozkázal, že tehdy rozhodl o těch věcech.
10: Ano, jsou k dispozici dokumenty s rozkazy.
11: Tam nejde jenom o masakry a opak umisťování lidí do masových hrobů, ale znásilňování žen, etnické čistky. Tedy
10: ano, ano, ano. Důkazy jsou nevyvratitelné, soud Hágu je má k dispozici, je možné se podívat na celá ta řízení, to prostě není něco, co by si lidé vymysleli, aby mohli se pomstít, nebo je to úplně obrovská iluze, že by se něco takového prostě nestalo, když máme k dispozici tady tyhle ty materiály. Ale přesto existují stále lidi, kteří to buď to vyložně popírají, anebo kteří si toho vědomi jsou, samozřejmě to nepřiznají veřejně, ale je jim to zkrátka dobře jedno.
11: Kvůli glorifikaci Mladiče zrušila svou cestu na Balkán komisařka pro rozšíření Evropské unie Marta Kosová. K tomu se pak ještě přidala Ursula von der Leyenová, totiž šéfka Evropské komise.
12: Je to doklad neschopnosti postavit se čelem temné kapitole nedávné evropské historie a je to v rozporu s hodnotami, na kterých stojí cesta Srbska k Evropské unii.
11: Silně kritizovala Srbsko za účast těch srbských vládních představitelů na pohřbu Ratka Mladiče. Jak moc tohleto může Srbsku zkomplikovat cestu do Evropské unie, která už teď je teda pro Srbsko velmi dlouhá, ale možná může být ještě delší?
10: Já si myslím, že Srbsko tu cestu má zkomplikovanou dlouhodobě nejenom tímto jedním incidentem, byť obrovským a důležitým. Těch incidentů, problémů je fakt celá řada, ať už se bavíme o tom, jak vyřešit otázku Kosova, ať se bavíme o tom, jak v Srbsku současná vláda aktivně potlačuje svobodu projevu. Teď nedávno jsem zaregistrovala docela děsivý případ, kdy aktivisté a třeba i lidé, kteří se účastnili těch protestů studentských nebo je přímo organizovali, tak byli odposloucháváni, sledováni pomocí izraelského softwaru Pegasus. Takže takových případů je celá řada, nemá cenu je vyjmenovávat. Každopádně jako Srbsko rozhodně nemá momentálně, myslím si, nejmenší šanci vstoupit do Evropské unie a nebude jí mít ani v následujících několika letech. A zároveň si myslím, že to srbskému prezidentovi Vučičovi vůbec nevadí. Naopak mu tahleta pozice opět znovu vyhovuje, protože zastáncům vstupu do Evropské unie ve své zemi může říkat, my se snažíme, ale nemáme tu možnost. Odpůrcům může říkat, my zase nechceme přistupovat na ty velké ústupky, které po nás Evropská komise chce. My se neohneme, my se nepodřídíme. No a samozřejmě všem ostatním podle toho, co si zrovna ten nebo který myslí, tohle může nějakým způsobem takto prezentovat, vysvětlovat. A jemu to velmi vyhovuje, protože nikdo mu nekouká pod ruce, nikdo nesleduje, jestli tedy ta země dodržuje zákony. Zároveň může obchodovat i s velmi problematickými režimy, ať už se bavíme o Rusku, nebo třeba o Číně, nebo o jiných dalších zemích a aktérech. Takže má v podstatě úplně volné pole působnosti, může si dělat, co chce.
11: No, je to takové vládnutí mnoha tváří. No, v Srbsku mají být za měsíc předčasné volby, tak může jejich výsledek změnit vztah Bělehradu k Bruselu, respektive k celé Evropské unii? Co od toho očekáváš?
10: Já si myslím, že to není úplně hlavní otázka pro nikoho v Srbsku v tuhle chvíli. Pro ty největší hráče, kteří do těch voleb půjdou, v tuhle chvíli není úplně Brusel ta nejdůležitější, nejvíc klíčová věc. V tuhle chvíli se řeší, jestli Srbsko bude pokračovat dále v tahu Alexandra Vučiče, který je, jestli něco, tak je hlavně pro Vučič. Je mu vlastně v zásadě úplně nesejde na tom, jestli ta země bude pokračovat spíše na západ, na východ. Zkrátka dělat to, co je dobré pro něj a to likviduje tu zemi obrovským způsobem. Ta opozice, která také se úplně neshodne, v zásadě se neshodne na tom, jak by měla vypadat srbská budoucnost. Dokonce i účastníci těch studentských protestů, mnozí z nich nejsou rozhodně jako pro to, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie. Tak ví, že v tuhle chvíli tohle řešit ani nemůže, protože by se rozpadly. Oni potřebují mít jeden jednoduchý logický cíl, jednoznačný cíl a tím je tedy porazit Alexandra Vučiče. Tak byť my se snažíme všechno vnímat hodně právě skrze tu možnost, že by Srbsko vstoupilo, nevstoupilo, tak tam to opravdu v tuhle chvíli není vůbec otázka číslo jedna a myslím si, že dlouho ještě nebude.
11: Ty jsi zmiňovala, že Radko Mladič byl uložen do hrobky, v níž už odpočívá jeho dcera, která spáchala sebevraždu v 90. letech. Mluví se o tom, že to možná bylo v reakci na to, že se dozvěděla, co všechno Radko Mladič, o čem všem rozhodl. Nemluví se teď v Bělehradě o tom, že je riziko třeba, že se stane ta hrobka poutním místem pro lidi, kteří by třeba chtěli v těch myšlenkách, radikálních myšlenkách pokračovat a navázat na Radka Mladiče?
10: Určitě. Myslím, že se to může stát. Stejně tak si myslím, že se může stát, že se stane místem, kam budou chodit jeho odpůrci. Třeba se budou snažit ho nějak poničit, ale pokud bych měla ráda nějakou vlastní znalost té společnosti, tak si myslím, že většině případů, většinu dnů, když se nebude připomínat nějaké výročí, ať už Srebrenice nebo jeho smrti nebo čehokoliv jiného, tak takhle daleko na kraji Bělehradu většina Srbů prostě nebude chtít jet.
11: Dobrá.
10: Aby to nějakým způsobem,
11: vůbec řešila.
10: Protože je to moc nezajímá.
11: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že jsi byla v Bělehradě a že jsi mohla přinést informace o tom, co se tam stalo.
10: Děkuju za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Magda Fajtová z Respektu, zahraniční reportérka, která byla v Bělehradě na pohřbu balkánského řezníka Radka Mladiče. Abych nezapomněl, Bosna a Hercegovina se kvůli tomu, jak ten pohřeb vypadal, hodně čílí, oznámila teď vyhoštění dvou srbských diplomatů. Ještě jeden den s Vinohradskou 12 v tomto týdnu je stále před námi, pátek. Připomeneme si v ten den 25. výročí dne, který změnil svět. Budeme totiž vzpomínat na události 11. září roku 2001 a na teroristický útok na Spojené státy. Naslyšenou zítra.

0: 1,1.
1: 389 miliard si naplánovala vláda půjčit v příštím roce, aby zaplatila jednak provoz státu a také svoje plány. Přestože jednomyslně takovýto schodek schválila, tak koaliční strany okamžitě začaly jednat o dalších úsporách. Ty menší totiž hrozí, že takový schodek ve sněmovně nepodpoří. Zatímco SPD a motoristé mluví o snížení o desítky miliard korun, tak hnutí ANO maximálně vidí jednotky miliard. To vše v době, kdy do finále míří kampaň před podzimními volbami. My se ale dnes budeme věnovat tomu, kde se v tomto návrhu rozpočtu skutečně dá šetřit, a ptát se budu Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Investika. Dobrý den, vítejte ve studiu.
2: Děkuji, dobrý den.
1: Řeč bude také o tom, jak tuto debatu vlastně sledují a jak na ní reagují investoři a jak moc se prodražují české státní půjčky. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
0: Řečí peněz.
1: Poslední více než týden není dne, kdyby česká média a politici neřešili návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se schodkem téměř 390 miliard korun a se zdůvodněním, že nižší schodek by znamenal škrty v investicích, a to vláda udělat nechce, protože právě růstem ekonomiky obhajuje to současné zadlužování. Poté, co vláda, jak jsme řekli, ten návrh bez výhrad schválila, tak následně vyhřezla velmi ostrá kritika nejen od opozice, ale také od ekonomických expertů. V tom hnutí ANO zůstalo nakonec samo. SPD a motoristé sobě totiž ohlásili, že takovýto schodek se jim nelíbí, a od té doby vedou v koalici jednání o jejich návrzích na úspory.
3: Chceme, aby ten rozpočet ukázal odvahu, že chceme opravdu šetřit a že prostě máme tu ambici zeštíhlovat státní agendy a samozřejmě nechceme, aby se to dotklo našich českých domácností.
4: Já myslím, že opravdu není možné se bavit to úspoře nebo o změně toho státního schodku 1, 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší.
5: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic.
1: Slyšeli jsme vyjádření koaličních poslanců Hrnčíře, Macinky a Babiše, což jen dokresluje to, jak se asi ta debata mezi politiky o tom návrhu rozpočtu na příští rok vede. Víte, Hradile, my vidíme debatu o úsporách v řádu jednotek nebo nižších desítek miliard korun. Jak zásadní je takováto úspora v rozpočtu, kde je schodek téměř 390 miliard?
2: Zanedbatelná. Ono jedna věc je srovnávat to s těma 390, druhá věc je, kolik to je v kontextu celého toho rozpočtu, který operuje asi s 2 500 miliardami. Takže každý, kdo má po ruce kalkulačku, si může podívat, jaký díl z 2500 je případně jednotky nebo desítky, takže je to skutečně spíš tak na mávnutí rukou. A tam by asi důležitá byla ta symbolická rovina. A já nevím, nechci teďka spekulovat, jestli tam je nějaký PR záměr, že se to teoreticky mohlo nastřelit s vědomím, že se to pak stáhne, aby ten narrativ se otočil ve smyslu, ono to vlastně nakonec není tak špatné a tím se trošku zahladí to, že ten deficit je gigantický. On gigantický skutečně je, já si pořád nemůžu pomoct a prostě se nabízí to srovnání s těmi lety 2021 a 2022, kdy ty deficity létaly kolem podobných čísel. A jenom si je zapotřebí uvědomit, co se tehdy dělo. Stoletá pandemie, zavřené obchody, zavřené školy, zavřené továrny, všichni nosili roušky, nedalo se jezdit mezi okresy, v určitou chvíli lidé umírali, tak to byla situace, kdy ta ekonomika si vyžádala 40 miliardový deficit a teď jsme v roce 2027, respektive na něj rozpočtujeme, čekáme dobré ekonomické počasí a zase jsme přišli se 400 miliardami. Takže tohle mi na tom přijde nejděsivější. Ne ani tak to samotné číslo, ale že tohle číslo se vlastně normalizuje. My prostě si zvykáme na to, že tohle je to číslo pro běžnou operativu. A pak jako nejzajímavější je, že někteří poslanci z vládní koalice jsou tím překvapeni. Ono jako těžko být překvapen, když přece byli v té sněmovně, když se ty výdaje zvyšovaly, ty příjmy se snižovaly. To znamená, jako ono to nemohlo mířit k ničemu jinému, než k něčemu takovému.
1: No, tak tam byli také opoziční poslanci, kteří to také viděli, takže zase oni by měli být také soudní, protože oni tvrdí, že by dokázali sestavit rozpočet s 250 miliardovým schodkem a nemuseli by, jak říkají, zastavovat žádné dopravní stavby, žádné investice by nemuseli omezovat, což při vyjádření Aleny Schillerové, že celých 97% toho rozpočtu tvoří takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje, což jsou právě ty výdaje dané zákonem, tak už jim tam zbývá pouze pouze velmi malý prostor pro to, aby ta vláda skutečně mohla naplňovat tu svoji, dejme tomu, politiku, když to tak řekneme. Důležité je, jak takovou debatu sledují trhy a co oni si řeknou o tom případném snížení toho rozpočtu, jak oni budou hodnotit tu vládu. Jak velká by musela být ta úspora, aby ty trhy si řekly, aha, tak opravdu to má nějaký závažný důvod, nebudeme zvyšovat úroky, o které vlastně jde především.
2: Trhy, podle mě jim je víceméně jedno, jestli by to letos bylo, i když to nastřelím, i kdyby to bylo plus minus 100. Jako pro ně to nehraje úplně velkou roli, protože v tom obrovském balíku toho státního dluhu a v tom kontextu těch dlouhých let před námi je to skutečně víceméně jedno. Tady nehrozí, že by Česká republika v dohledné době zkrachovala. To, o co těm trhům potenciálně může jít a co je může zneklidnit nebo spozornit, je ta tendence. To znamená taková, jako řekl bych, natura té země, jak ona se staví k té vlastní budoucnosti a jak se staví k vlastnímu dluhu. A ono není takový problém, že tam teď zaseknete 380 nebo 390, byť je to strašně moc, ale kdyby se tam teďka zasekl 600, tak to není ten problém. Ten problém je, jestli vy se dobrovolně vydáváte na trajektorii, ze které už pak třeba nemusí být úniku. To znamená, jestli si zvyknete na to, že tohle je standard. Mimochodem, co pak budete dělat, když to ekonomické počasí se pokazí? Když najednou přijde krize nebo recese, tak automaticky z těch minus 400 skáčete na minus 600, minus 700. A to je ten moment, kdy ten trh si řekne, kde vlastně je světlo na konci tunelu. Jo? Kdy se tahle společnost, která už si na to zvykla, chytí za nos a u nějakých voleb si řekne, musíme zabrzdit. Momentě, když už na to zvykáte roky, pak už to bude 10 let, jak ta společnost se může z toho ještě někdy probudit. Já vždycky dávám ten příklad Řecka, že Řecko neudělalo chybu v roce 2012, když zkrachovalo. Řecko udělalo chybu někde v 90. letech, kdy se ti lidé zvykli na to, že takhle se dá chovat, že takhle se dá fungovat do nekonečna. A pokud jde o trh, tak ona ta reakce zatím vůbec nemusí být ani vidět, i kdyby ten trh začínal být přesvědčen o tom, že se vydáváme na cestí. Protože, a tohle si myslím, že je důležité, ten investor jeho vlastně zajímá, jestli mu vrátíte ty peníze na tom desetiletém dluhopisu. Co znamená, pokud by si reálně myslel, že ta Česká republika může zkrachovat do 10 let, tak už by mohl začít panikařit. Ale pokud on jenom se na to podívá a řekne si, tak ti Češi ti za 30, za 40 let, pokud něco velmi silně nezmění, tak zbankrotují. Ale to mě teďka nezajímá. Já vím, že oni neskrachují do 10 let, já vím, že oni mi ty peníze vrátí.
1: Mm-hmm. My když se podíváme na ty úspory, kde je ty vládní strany hledají, zůstaňme ještě chviličku u nich, tak vynechávají kapitolu dopravních staveb, jenom připomenu posluchačům, dopravní stavby byl kámen úrazu i toho posledního rozpočtu, který předkládal ještě ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Výrazně se mu tam vyčítalo právě to, že desítky miliard nedal na dopravní stavby na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a už tehdy to byl vlastně ten největší, dejme tomu, průšvih, ta výtka toho rozpočtu, že tam se počítalo s těmi miliardami a téměř 40 miliard v rozpočtu nebylo. Minister Stanjura tehdy říkal, že se tam ty miliardy dodají postupně, jak se bude řídit rozpočet v průběhu roku.
2: A já si myslím, že to není náhoda, že dochází potom na ty dopravní stavby, respektive na ten druh investic, protože no, to je jedna z mála těch položek, které nejsou mandatorní, to znamená, vy můžete v nouzi, když už přichází ten termín toho rozpočtu, tak vy můžete vůbec v nouzi do nich sáhnout a zároveň je to velká položka. Protože jinak, když se podíváte na ty skutečně velké položky, tak to typicky bývají mandatorní výdaje. Věci jako důchody a tak dále. To jsou obrovské balíky peněz. Oni by vám pomohli významně s tom rozpočtu, kdybyste do nich sáhl, ale vy prostě nemůžete. Takže v podstatě potom, když už přichází tvrdé na tvrdé a vy musíte vybírat ty nemandatorní, které se vůbec ještě dají upravovat, a tak tam jsou ty možnosti velice, velice omezené. A kromě věcí právě jako jsou provozní, ale to je prostě taková ta chiméra, že někde ušetříte na nějakou studiu tiskáren desítky miliard, se samozřejmě nestane. Tak jedna z mála těch velkých položek je právě ta dopravní infrastruktura, respektive investice. Takže proto si myslím, že to tam potom sklouzlo, byť já jsem to samozřejmě nebyl u pana Stanjury v kanceláři, ale uměl bych si představit, že to je taková ta nouzová berlička, kde ubrat desítky miliard na poslední chvíli. A pokud jde o to, jestli se to vyplatí, nebo jestli je rozumné to nějak bránit tělem vlastním, obecně samozřejmě investice do infrastruktury jsou dobré. Asi bych byl trošku opatrný v takové té paušalizaci, jako prostě všechno, co vrhneme do betonu, je automaticky dobrý nápad. Jo, já u těch projektů nejsem, ale když si představíte, že bychom neměli dálnici D1, že by neexistovala, tak to by byl jako extrémně dobrý ekonomický nápad ji postavit, protože ona prostě propojuje ta dvě hlavní centra celé republiky. Navíc je to transitní, propojuje celou republiku, takže to je třeba dálnice, která jako evidentně kdyby chyběla, tak opravdu stojí za to jít do toho se vším. Jestli tohle lze tvrdit o celém tom balíku na programovaných investic na příští rok, si netroufám tvrdit, protože si dokážu představit, byť neříkám, že to tak nutně, ale dokážu si představit, že tam můžou být investice ekonomicky pochybné, to znamená prostě nějaký obchvat nebo nějaké propojení, které jasně bude fajn, někdo si zkrátí cestu na chatu, ale jakože to ekonomiku nějak nakoplo, může být diskutabilní. Ale to už pak musíte opravdu jeden projekt po druhém a nějak vyhodnocovat tu jeho ekonomickou návratnost.
1: Já jenom připomenu, že tento týden Jana Klímová ve svém pořadu Peníze a vliv řešila právě výhodnost a návratnost investic do dopravních staveb. Doporučuji k poslechu v našem archivu velmi inspirativní rozhovor i s ekonomem Janem Pavlem, kterého dneska konec konců ještě v našem pořadu budeme citovat. Když se podíváme tedy na ten rozpočet, tak jak velké úspory vlastně jsou reálné? Jak velké úspory si může ta vláda dovolit?
2: Já, jestli se nemýlím, tak 97% nebo něco okolo toho je ten poměr těch mandatorních a kvazimandatorních, ale vůči příjmům, nikoli vůči výdajům. To znamená, my v podstatě těch nemandatorních, kromě těch 3%, jak naznačujete, tak celý ten deficit jako je svým objemem v rámci těch nemandatorních, takže ono by se do něj teoreticky řezat dalo. Tam potom je to prostě věc politické schody, to znamená společenské poptávky. Jo. Pokud prostě lidé zvolili vládu, která jim řekla, že chce za každou cenu stavět dálnice nebo utrácet za to nebo ono, nebo za nás platit složenky za elektřinu a tak dále, tak je to nějakým způsobem legitimní a prostě tohle je výsledek demokratického procesu. Co mě na tom víc zaráží, je prostě, že se nějakým způsobem jako rozhodí rukama a řekne se, no tak prostě toho všechno pošleme do deficitu. Jako jestli je tady shoda na tom, a ta byla vyjádřena vlastně tím výsledkem voleb, jestli je tady shoda na tom, že my prostě chceme utrácet tyhle objemy peněz, to znamená mít tuhle kvalitu těch veřejných služeb, tak se to prostě musí řešit zvýšením daní. Já se omlouvám, to se prostě musí. Vy nemůžete prostě prohlásit, hold, máme drahý stát, nedá se nic dělat, tak prostě začneme valit 400 miliardové deficity. To prostě není řešení. Vy, pokud tohle uznáte, tak musíte říct, dobře, my máme dražší stát, můj elektorát chce takovéhle důchody a takovéhle služby a tak dále, no tak prostě bude muset někdo připlatit. A tady vždycky pak mě docela vadí ten argument a ostatně to se říká i těch mandatorních výdajů. Jakože ta vláda aktuální se tváří, že prostě hod se to muselo utratit, a tak se nedá nic dělat, teď už s tím nic neuděláme. To se dalo tvrdit v momentě, kdy přebírali ten rozpočet před rokem necelým a oni už opravdu neměli šanci měnit legislativu, ale mandatorní výdaj neznamená, že je dán od Boha, že je prostě napsán v zákoně a že ten zákon musíte změnit. Pokud jste tohle tušil celou dobu, no tak jste už od ledna měl začít prostě tou sněmovnou tlačit nějaké zvýšení daní nebo nějaké snížení mandatorních výdajů. Mimochodem pak prostě není jako nemožné mít těch 150, o kterých se pořád mluví, že to jako implikoval ten předchozí plán Fialovy vlády, až ta vláda řekla, že to jako není možné. Jasně, že to je možné. Já neříkám, že by to bylo krásné, ono by to stálo hodně velké daně, ale není to nemožné. Takže jako od toho jste ve vládě, abyste případně upravili legislativu a dali to do rovnováhy.
1: Mohla by si to Česká republika ale dovolit, když je na evropském jednotném trhu v rámci svojí konkurence schopnosti například opravdu navyšovat daně? Protože například ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO říká, ano, zvyšme daně, ale co se stane? Lidi odejdou, začnou odcházet firmy, protože nebudou chtít platit vyšší daně než někde jinde v Evropské unii.
2: Ta naše daňová kvota není nějak veliká v rámci Evropy, ona je spíše nízká. Ten podíl HDP, který dáváme.
1: To je naše konkurenční výhoda.
2: Jasně, ale neznamená to, že bez ní jako nemůžete být atraktivní destinace, protože evidentně všechny ostatní evropské státy to nějakým způsobem zvládají. No a pak, když to chcete uznat tenhle argument, což se dá minimálně pro akademickou debatu, no tak pak musíte se tomu teda stavět cynicky, což se takhle v ekonomii často řeší. To znamená, existují daně, před kterými se prostě nedá utéct. Jo? Jako jasně, korporátní daně, přesně ten problematický případ, protože ta firma může nějakým způsobem optimalizovat a nějakým způsobem i se přesouvat nebo minimálně papírově, ale lidé neodejdou samozřejmě. Pokud byste
1: a
2: majetek taky neuteče. Takže jako, že by všichni, na které můžete potenciálně zacílit, utekli, je samozřejmě úplně absurdní tvrzení, ale znovu musíme připomenout, že my jsme byli zvyklí na daň z příjmu fyzických osob, která v dnešním vyjádření vynášela asi o 150 miliard korun více ještě v roce 2020. Neutíkali od nás lidé, neutíkali od nás investoři, ta země úplně normálně fungovala. Takže je evidentní, že těch 150 miliard třeba byste si mohl zase vzít zpátky, že to bude jako nepopulární, nepříjemné a tak dále. Samozřejmě, ale není to tak, že by nějaká ekonomická zákonitost to vylučovala. Naopak, my máme dobrý důvod svědět nebo si myslet, že to ta ekonomika zvládne úplně v pohodě.
1: Jenom pro kontext, pokud se nepletu, tak jediní Starostové a nezávislí aktuálně o tomto velmi zlehka mluví a už to schytávají, že zvyšováním daně ekonomický růst nezajistí. My se právě ekonomickému růstu budeme věnovat. Naším hostem je nadále hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
0: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Právě na ekonomický růst vláda spoléhá a ten by měl pomoci veřejným financím snížit tu míru zadlužení a také postupně naplnit rozpočty. To ale v posledním vydání pořadu Jany Klímové Peníze a vliv, o kterém jsme už mluvili, rozporoval profesor ekonomie a bývalý člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.
6: Ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky těch fiskálních impulzů jsou v tomhletom případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
1: Vysvětluje uznávaný český ekonom Jan Pavel, proč ty aktuální, ty stávající fiskální impulzy nebudou nějak zásadně podporovat růst české ekonomiky. Víte, Hradile, jak vysoký by musel být ten růst, aby dokázal ty rozpočtové deficity obhájit?
2: Jedna věc je obhájit, druhá věc je, jestli by je dokázal zažehlit. To znamená, jestli se skutečně z toho dluhu dá vyrůst. Tady jsou v podstatě tři klíčové věci. Ta jedna je, jaký máte teda ten strukturální deficit, to znamená, o kolik se vám jako nepotkávají ty příjmy a výdaje, což je u nás teď jako velice hodně. A druhá věc je, kolik stojí váš dluh, to znamená, jaké jsou ty výnosy, které od vás požadují investoři z každého toho dalšího dluhu. A pak ta poslední věc, teda jak velký by ten růst ekonomiky musel být, aby tyhle tři proměny jaksi se dali dohromady a vyplynula z toho aspoň jako stabilní trajektorie. To znamená, že by ten dluh vůči HDP aspoň nerostl. Já teďka to zkusím tady z hlavy jenom tak to číslo typnout, takže to nebude úplně přesné. Ale já si myslím, že v té stávající situaci, kdy ten strukturální nesoulad máme skutečně velice, velice výrazný, půjčujeme si poměrně draho, ten desetiletý dluhopis je někde okolo 5%, takže by ten ekonomický růst reálný, to znamená ten, který jsme teďka zvyklí vídat 2 až 2,5, musel být nějakých aspoň 5,5 až 6 nebo něco takového. A to by znamenalo, že byste nevyrůstal z toho dluhu, ale že byste to aspoň zastabilizoval. Znamená, kdybyste od té doby pořád rostlo nějakých těch třeba 6%, tak byste dosáhli jenom toho, že by ta křivka přestala stoupat a že by jenom zůstala v rovině. A tohle samozřejmě je úplně zříše snů, prostě nějakých 6% hospodářského růstu už absolutně nepřichází v úvahu. Takže když budeme předpokládat, že ta situace by zůstala jenom taková, jaká je v tuhle chvíli, tak i kdybyste už nic dalšího nezhoršoval, to znamená to strukturální saldo už byste dále jako nezhoršil, tak to bude pořád explozivně nahoru. Prostě i kdyby ta ekonomika se vyškrábala třeba na 3%, tak pořád ten celkový dluh vůči HDP bude růst.
1: Kdo jsou vlastně ti největší čeští věřitele? Jsou to stále velké evropské bankovní domy, které kupují české dluhopisy?
2: Ano, typicky jsou to banky, které operují u

0: až na to, co dělá teď konkrétně, kolik ta reposazba je. Takže tohle je jedna věc. A druhá je, což už jsme diskutovali, je prostě nějaká ta víra v to, že jim ty peníze vrátíte. To znamená ta riziková přirážka, tedy ta pravděpodobnost toho, že zbankrotujete. A to už jsem říkal, že tam podle mě vstupuje v tuto chvíli vlastně ještě velmi málo, protože jako nikdo při smyslech si nemyslí, že Česká republika zbankrotuje do 10 let. Pak tam je to, o čem jsem mluvil, znamená spíš taková ta jako představa toho, jak se ta společnost chová, nakolik ona je vlastně ochotná tolerovat tu neudržitelnou fiskální trajektorii, ale hodně do toho vstupují zahraniční faktory. Třeba to, že teď výrazně rostou ty výnosy na dluhopisech, velmi často je způsobené tím, že třeba se očekává přísnější politika americké centrální banky, protože Amerika je jako gigantický emitent dluhopisů, oni jsou jako alternativa ke každému dalšímu. Takže já si myslím, že teď asi ze všeho nejvíc ten růst na těch dluhopisech je dán skutečně tím, že přišel Hormuz, respektive ta válka v Iránu. Očekávají se inflační tlaky, očekává se agresivnější reakce velkých centrálních bank, hlavně teda Spojené státy a Evropa, a pak se sveze celý svět, protože jsme prostě substitut nebo alternativa k jejich dluhopisům.
1: To jako rozhodne Evropská centrální banka, uvidíme už dnes. Vy jste na začátku ale říkal, že vlastně bychom si mohli půjčit i 600 miliard a že by to ty trhy nějak nezarazilo. Co by to ale znamenalo pro Česko? Protože když si vezmeme jenom ty náklady na obsluhu toho státního dluhu, to jsou tedy ty úroky, které platíme, tak v tomto roce zaplatíme 110 miliard. Podle návrhu rozpočtu v tom příštím už zaplatíme 130 miliard. Loni jsme platili pouze 100, takže ta dynamika se nabaluje. Budeme refinancovat desetileté dluhopisy za téměř dalších 300 miliard a to jsou ty náklady, které rostou. Poroste ta obsluha státního dluhu o desítky miliard i v těch dalších letech? Máme se připravit na to, protože jenom připomenu, 130 miliard je téměř polovina rozpočtu na celé školství.
0: A nebo třeba víc než ministerstvo vnitra, jestli se nemýlím. Já si myslím, že to určitě poroste v blízké budoucnosti. Jedna věc je, protože prostě hromadíme zase další dluhy, takže se z toho automaticky i zvyšují ty úroky, ale druhá věc je právě to úrokové prostředí. Vy jste to v podstatě naznačil, kolik teďka se zase bude přerolovávat těch státních dluhopisů, což je takový zvláštní termín. V podstatě to znamená, že oni vám teda vyprší ty, které jste vydal před těmi 10 lety, a vy samozřejmě jako ty peníze pořád potřebujete,
1: a takže jediné, co uděláte... měli úrok 1/4% bodu.
0: Přesně tak. A k tomu teďka přesně bude docházet. Znamená ty dluhopisy, které byly tehdy vydávány v těch 10. letech, kdy vlastně úrokové sazby byly na nule, a takže stát si půjčoval extrémně levně, a tak ty dluhopisy všechny teďka dojdou ke splatnosti a vy musíte za ně vydat úplně nové a ty najednou vydáváte za 5%. Navíc to úrokové prostředí, já si nemyslím, že teďka se nacházíme v nějakém anomálním stavu, kdy ty úroky jsou jako zvýšené a že se to brzo otočí zpátky. Já si myslím, že anomálie byly naopak, byla ta 10. léta, kdy právě jsme se plazili podél nuly, nedařilo se oživit inflaci a centrální banky měly ty sazby úplně na podlaze. To byla ta anomálie, to bylo jako historicky zvláštní období. My se teď spíš vracíme k normálu. Já, třeba Spojené státy se taky teďka vlastně vrací do normálního stavu. Takže ano, když to vezmete všechno dohromady, tak ty náklady obsluhy dluhu budou růst. Jednak protože bude více dluhu, jednak kvůli tomu přerolování, což je mechanická věc, kterou nic neuděláte, a jednak protože ty úrokové sazby pravděpodobně zůstanou vysoko. A pokud jde o ty náklady, tak ono. Jedna věc je, že si řeknete, že je to škoda peněz právě, protože se za to dalo zaplatit celé ministerstvo vnitra, nebo že se za to dali tam postavit dálnice. To je jedna nepříjemnost a s tím, jak to bude narůstat, tak to bude čím dál nepříjemnější. Ale druhá, to si myslím, že ještě důležitější, je, že tohle je skutečně ultramandatorní výdaj, ty splátky toho dluhu.
1: Vy prostě ten jako, se zaplatit musí, ten se zaplatit musí.
0: Ano, přesně tak. Zatímco ty ostatní mandatorní výdaje, oni vypadají jako neprolomitelné, protože se musí sejít sněmovna a senát a pak to musí projít přes prezidenta, tak to vypadá jako, že se s tím nedá hnout, dá se s tím hnout. S tímhle se nedá hnout. Prostě tohle je první položka, kterou musíte zaplatit. A čím ona je větší, tak pak vám opravdu strašně zmenšuje ten manévrovací prostor, protože vy tady máte jenom velký balvan, přes který se nedá obět a nikdy by se všichni poslanci postavili na hlavu. A pak se dostáváte právě do situace v mnohých evropských zemí, kde právě to, že je ochromuje tohle a že je to tak velké, způsobuje, že vlastně ta politika už se dělá na strašně malém hřišti.
1: Já jenom na úplný závěr a poprosím o stručnou odpověď připomenu, že Fialově vládě se vyčítá, že zadlužila tuto zemi za ty 4 roky, co byla u vlády a sestavovala 4 rozpočty, takže udělala sekeru v úvozovkách ve výši 1,2 bilionu. Tato vláda má naplánovaných, když jsem to spočítal, i s tím výhledem, co ona má, a tam nezapočítávám ty takzvané únikové doložky, tak je 1,3 bilionu. Dostaneme se někam k 5 bilionům celkového zadlužení České republiky. Je to už zásadní problém a to, jak říkáte, to políčko pro to vládnutí už se smrskne na tak malé, že ty vlády budou prakticky nefunkční. Je tady to riziko?
0: Technicky za to se to v dohledné době ještě nemůže stát, ale jenom proto, že my máme skutečně tu velmi dobrou výchozí pozici, to znamená, to naše zadlužení je relativně nízké.

0: Druhá věc ale je, pokud byste trval na tom, že ten strukturální nesoulad mezi těmi příjmy a výdaji zůstane takový, jaký je, že prostě nebudete svolávat poslance, že to nehodláte měnit. Tak ano, tohle je cesta ke státnímu bankrotu. Prostě neexistuje situace, kdyby ekonomický růst vás toho nějakým způsobem dostal. Nebude to na horizontu 5 let ani 10 let, ale když skutečně zkusím tipnout, ještě pak do toho přijde problém s demografií, s důchodovým systémem a tak dál, tak podle mě
1: 30. Zcela, léta.
0: A takže zcela realisticky můžete ve 40. letech třeba začít už skutečně řešit potenciální státní bankrot. Než kvůli, pokud se stane něco vyloženě nepříjemného, jako ve vašem okolí nějaký bankrot jiného státu a panika na těch trzích. To znamená, řešitelné to pořád ještě je naším vlastním aktivním krokem, hlasováním, změnou toho strukturálního nesouladu. Tohle se dá řešit, ale, a to je právě moje největší obava z toho celého, vy na to potřebujete ten étos nebo tu náladu v té společnosti, která bude chtít, aby se s tím něco udělalo. Kdybyste udělal průzkum mezi občany v roce 2019 a zeptal se jich, co si myslíte o návrhu politické strany XY, že bychom si udělali deficit 400 miliard, tak se vám budou smát, ty lidi na ulici by se vám smáli, že to nemůžete myslet vážně, že přece normální je 30-40. Nenašel byste v podstatě nikoho, našel byste shodu na tom třeba v jednotkách procent a to by byli lidé, kteří nepochopili otázku. A dneska ta naše společnost, ne všichni, ale její významná část má pocit, že je to v pohodě. A pokud tohle se stane normálem v té společnosti, tak nevím, jak to chcete změnit.
1: Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika, klade na závěr otázku, nad kterou se můžeme všichni zamyslet. Já děkuji za to, že jste dnes přišel k nám do studia.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
3: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
3: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Srdečně vítám titulární osobnost tohoto pořadu Pavla Horváta.
2: Dobrý den.
1: Tak a Pavle, máme tady hosta, kterého bys nám prosím mohl představit.
2: Máme tady hosta, kterýho bych představil jako samozřejmě legendu Bohemky, pro mě i legendu České ligy. A myslím si, že můžeme být rádi, že ho tady máme, protože už mě na spoustu věcí upozornil a zjistil jsem, že spoustu věcí ví daleko líp než já, aspoň z historie to Martin dostal. Vítáme tě tady.
3: Ahoj, děkuji za pozvání. Trošku bych ty legendy krotil, ale no, děkuji za superlativ.
2: To seš hodnej, ale je to tak. Jako to je.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
1: Vy jste ale členem klubu legend, protože máte v první lize 322 zápasů, z nich bilanci 9 gólů, 18 asistencí, ale hlavně máte to sako.
3: Mám to sako.
1: Jo?
3: Jo, jo. Já už mi ho spíchli, mám ho. Vlastně možná jsem ho měl dřív než tady Pavel, který ho vlastně dostal až na tom eventu před sezónou.
2: To, on si pamatuje všechno, on všechno. Takže, já jsem ho dostal dřív, ale já jsem prostě, takhle, mě se furt mění velikost. Už to nejsou jedničky, jsou to dvojky, ale...
1: Takže to knoflíčky.
2: Knoflíčky samozřejmě, takže to košíčky. Takže to sako mi je, dostal jsem ho, je to pravda až teďka, ale samozřejmě jsem rád, že se vůbec ke mně dostalo. No. Hmm. A tak ty ho máš zasloužit, proto taky seš ta legenda, že jo?
3: Dobře, děkuju. No. A jinak to sako, teda musím říct, že to je jako ten nápad jako takovej, i vlastně to provedení se mi jako moc líbí. Je to taková Amerika, ale proč se jako neinspirovat?
2: No. Ne, tak aspoň máme jako nějakou vzpomínku, že je to lepší, když to přeženu, tak za titul dostaneš medaili, která není zlatá a vlastně já vůbec nevím, kde je mám, možná někde jako doma, tak jako vedle sebe zaprášený, ale tady to sako je prostě unikátní.
3: No já ty medaile nemám, takže no. Aspoň to sako, no.
2: No promiň.
1: Ale přece jenom Martin dostal, může být titulovan třeba co by člen legendárního týmu Bohemky, byť se to nezdá, tak přece jenom dostat se po dlouhých letech do evropských pohárů, to bylo pro vršovický klub velkou událostí, můžeme si ostatně připomenout tu událost.
4: Dobrá přihrávka teď na Puškáče a krásná kombinace Bohemians. Tohle je obrovská šance, Matoušek vyrovnává. Nádherná kombinace hráčů Bohemians. Tohle bylo jako z fotbalové učebnice. Bohemka vyrovnává na konci 26. minuty po nádherné, přenádherné kombinaci. Nejprve to byl Kessel, který přihrál Puškáčovi. Puškáč z jednoho doteku pod sebe nadostal a dostal z jednoho doteku do pokutového území na Hálu a Hála také z jednoho doteku na Matouška, který téměř před prázdnou brankou ve skluzu dokázal ten balon usměrnit.
1: No Vojtěch Šilhan naznačoval svými slovy, že to byla teda povedená kombinace.
2: Já jsem mě to přišlo jako ze Španělska.
1: Jenom abychom posluchačům připomněli, co to bylo. 3. srpna 2023 hrála Bohemka odvetu druhého předkola konferenční ligy na Letné z Bude Glimt. Nakonec to nedopadlo na postup, ale zahráli jste si a krásně jste takhle srovnali na 1-1.
3: No tehdy. My jsme takhle vyťukali jednou a oni nás takhle ťukali celý ten druhý zápas, takže bylo to jako velký zážitek pro nás, většina z toho kádru vlastně nikdy takovýhle zápas jako nehrála. Po nějakých 36 letech návrat Bohemky být do předkola evropských pohárů, jako obrovská událost pro celý klub a pro fanoušky. Já jenom doufám, že ač to bude jako extrémně náročný kor jako v dnešních ligových podmínkách, kdy ta konkurence je jako obrovská, tak doufám, že další generace Bohemáků na to nebudou čekat zase skoro 40 let.
2: Já vím, že jsme se o tom trošku bavili, mě to zase jako nabízí otázku na ten stadion bohemácký, protože já jsem viděl nějakou jako nějakou maketu nebo takový výtvor nějaký, který by to mohl být. Jak to vypadá teďka se stadionem?
3: Je to v nějaký fázi příprav a čekání na všechny administrativní povinnosti, které jsou s tím spojené. No, je to jako, kdo asi někdy něco rekonstruoval nebo stavěl, tak ví, že tyhle věci se nedějou jako přes noc. A jak si říkal, jak jsme se o tom bavili, tak řešili jsme i prostě předchozí vlastně stavbu nového stadionu v Edenu, kterou já vlastně mám spojenou s téměř celýma svýma školníma létama od základky až po konec střední, takže jako bohužel to trvá hrozně dlouho, myslím si, že ten klub, ty lidi, co tam dělají, ty hráči, prostě celý i ta liga by si zasloužila, i to město by si zasloužilo prostě novej, moderní, krásný stadion a já věřím, že se jako jednoho dne dočkáme.
2: Hmm. Je to tak.
1: No, my se dostaneme samozřejmě k tomu klubu, který taky je z Vršovic, který vlastně dělí jedna zastávka tramvaje od Bohemky, jedna zastávka, která leží mezi těma dvěma zastávkami. Každopádně s Martinem Dostálem teď přece jenom k Bohemce, která prožívá podle i citace z webu Bohemian.cz jedno z nejdelších období stability v první lize, ostatně 14. nebo 15. sezona teď v kuse mezi elitou a vy jste toho byl jako hráč 9 let součástí. Přesto, než třeba nastoupil trenér Jaroslav Šilhavý, tak asi pamatujete třeba časy, kdy se bojovalo častěji Jaroslav o záchranu.
2: Veselý.
1: Jaroslav Veselý. Omlouvám se.
2: Dobrý.
1: Jo. Takže
2: jsem tady.
1: Jak se vyvíjel podle vás třeba ten i váš vztah k tomu klokanímu táboru?
3: No tak nějaký jako, ať to teda vztáhnu na sebe trošku, tak nějaký první kontakt s Bohemkou proběhnul skrze sportovního ředitele Míru Držmíška, který mě vlastně znal ze Slávie už v té sezóně 15-16, když jsem byl v Baníku, ale tím, že já jsem vlastně odehrál jeden zápas za Slávii a pak jsem byl v Baníku, jak do třetího týmu během jedné sezóny administrativně už přestoupit nemůžete. Takže to bylo aktuální až po sezóně, kde mě končila ve Slávii smlouva, tudíž o to bylo jednodušší, takže od toho léta 2016 jsem byl jako hráč v Bohemce, teď tam pokračuju dál. Ten vztah se vyvinul až do toho, že si myslím, že o sobě můžu dneska tvrdit, že jsem Bohemák. Je to 10 let a něco, už je pěkná porce v tom životě. Asi ze začátku ty lidi nebo ty fanoušci neskákali ke stropu, že přichází nějaký Martin Dostal ze Slávy, ale věřím tomu, že po těch letech toho, co jsem na tom hřišti odváděl, tak jsem si většinu těch fanoušků získal a já doufám, že jsem neudělal a neudělám nic, čím bych si jako jejich přízeň vlastně odvrátil od sebe.
2: Zažil jsi nějakou nevoli těch bohemáckých fanoušků, protože teďka to v této době zažíváme vlastně třeba na Spartě, prostě, že ty fanoušci jsou opravdu nevrlí a jestli jsi tohle někdy prožil v Bohemce třeba?
3: Ale asi takovýhle, v takovýhle míře, v jaký to je třeba teďko ve Spartě, nebo to mohlo být třeba v minulý sezóně v Baníku, kdy ten Kotel chtěl, ty hráči sundají dresy a podobně, což se mi jako nikdy moc nelíbilo od těch fanoušků. Myslím si, že tohle je takový jako úplně zbytečný gesto a že ty hráči by ten dres prostě sundat neměli. Byť si o tom každý může samozřejmě myslet, co chce, tak v téhle míře jsem to jako na Bohemce nezažil. To, že když jsme měli nějakou sérii a že jsme zažili třeba i prostě 10-11 zápasů bez vítězství, tak nám dávali najevo, že se jim to jako nelíbí, že se jim asi nelíbil náš přístup, i když jestli něco fakt jako nemám rád, tak když někdo zpochybňuje to, jak k něčemu přistupuju. A tak to asi jo, ale nikdy to jako asi nedospělo do tady toho, že bychom museli před každým nebo po každém zápase jít něco vysvětlovat před Kotel a pomalu se tam báli, jako aby na nás někdo neskočil přes plot a nedal nám přes držku.
2: A ty jsi tady zmiňoval nějaký začátek v OMC, to znamená, ta tvoje pozice asi taky sílila, že jo, v té šatně, takže patřil si pak těm hráčům, který třeba tohle to měli na starost, aby fakt si mohl před těma fanouškama říct, hele, tady stojí 15 hráčů, který do toho dali úplně všechno, bohužel.
3: Jo, tak já jsem se jako nikdy nezdráhal postavit se za nějaký své hodnoty, nikdy jsem jako se nebál říct svůj názor, když o ně někdo stál. Zlomilo se to u mě asi někdy na konci základní školy, když nám učitel řekl před plnou jídelnou celé školy, hele, deváťáci mají proslov, kdo si to vezme u nás? Tak asi ty, viď? No tak tam se mi přestali...
2: Neměl jsi připravený.
3: Ne, vůbec, jako vůbec. Tam se mi přestali asi klepat ruce, zjistil jsem, že to není jako asi nic, co by mi mělo nějak vadit, takže i třeba, když se řešili nějaké jako nepříjemné věci v kabině a že víš to sám, že během té kariéry se prostě takovýhle situace nastanou, tak já jsem se asi nikdy nebál prostě se postavit a říct, jak to třeba ta kabina cítí, nebo když bylo potřeba řešit nějaký problém, tak možná to mi trošku pomáhá i teďko v té pozici, kterou tam mám teď. Takže jo, měli jsme sezení s fanouškama, řešili jsme s fanouškama, ale nebylo to jenom o tom, když se řešila nějaká jako nepříjemná situace, ale naopak třeba nevím, už 2 roky zpátky jsme jako vyvolávali nějakou jako diskuzi třeba s nějakým tím jádrem toho kotle, aby třeba i ta děkovačka měla nějakou jako nějaký řád, nějakou kulturu. A myslím si, že ty vztahy mezi fanouškama a hráčima na Bohemce jsou jako
2: nadstandardní.
3: Jsou nadstandardní, jsou v pořádku, byť třeba zrovna v té minulé sezóně, kdy jsme měli tu sérii těch 10-11 zápasů bez vítězství, tak probíhaly po zápase ty diskuze typu, hele, my jako Kotelu jsme zkusili vám fandit, zkusili jsme vám nadávat, tak teďko prostě to dáme bez děkovačky. Dobrý, v tu chvíli vystupoval za kabinu jako kapitán Lukáš Hulka, nějakým způsobem se to vykomunikovalo, ale bylo to v pohodě. Fakt to jako nebylo, že by tam někdo stál s klackama a chtěl jako ty hráče napadnout.
1: Já si pamatuju, že nedobrá atmosféra byla s koncem angažmá Martina Haška, protože tehdy jsem byl v Budějovicích na tom posledním zápasu, co se prohrál 2-3 vlastně, když byl na lavičce a pak fanoušci mu lamentovali, ale na druhou stranu spívali, ale tak to asi bývá obvykle, když se loučí trenér, že to nebývá úplně v třeba v růžových těch barvách, když to je na odvolání.
2: Já se chci zeptat tebe, jak to tam máš napsaný, jestli jsme vůbec zmínili už tu současnou pozici, nebo se na něj ptát.
1: To jsem možná neřekl na začátku, nevím. Vedoucí mužstva Bohemians 1905 a mužstva, což je, vy jste tam začínal jako vedoucí, nebo se to jmenovalo ještě trošku jinak, ne?
3: Oficiálně se to jmenuje sportovní manažer A týmu.
1: Jasně.
3: Ale jako nepleťme si to, já nejsem sportovní ředitel, jo? To je funkce úplně jako jiná. Zní to tak jako světovějš, jsem takovej vedoucí s, jak bych to řekl, s přesahem.
2: S výhodou.
3: Ano, s přesahem a s výhodama.
2: No a jaký to je prostě rovnou přejít prostě z té hráčské šatny?
1: Jenom třeba Pavel Hoftych, který teď přebíral žezlo po Bronislavu Červenkovi, taky má funkci sportovního manažera, ale tam to zase chápem trošku asi, že je víc než vedoucí mužstva. Jakoby,
3: no, jasně, jo, tak koukal jsem třeba na Slovácko, tam jsou kluci, co vlastně i třeba kamarádi jako Petr Reinberg, anebo Michal Kadlec tam je, jo, a tam vlastně tam mají i nějakou funkci jako koordinátora a týmu a podobně, takže vlastně jako
1: taky koordinátor,
3: pod ten název se dá zaobalit jako spousta funkcí, spousta věcí.
2: Já jsem teď, jestli to byl včera, byl hokej, Venca Nedorost mluvil...
1: V úterý, v čisté hře byl.
2: Tak tam mluvil taky, že je vlastně sportovní manažér a že vlastně vůbec nedělá papíry, že to neumí, že by ještě udělal nějakou botu v klubu. A to se tě týká taky, nebo musíš i papírovat?
3: Tak jako papírování jako takový asi úplně ne, ale jedna z těch věcí, kterou to obnáší, tak nějakým způsobem narůstající počet cizinců v lize, prostě kluci z těch v uvozovkách nebo jako zákonem pomenovaných třetích zemí, no vlastně mají vízovou povinnost, takže jako tohleto papírování typu úřady a podobně, tak to mám na starosti. A takže jestli tohleto je papírování, no, tak ano, a dá se v tom udělat bota veliká.
2: No, ne, já už jsem starší člověk, tak za nás byly papíry, teď už jsou maily, že já to chápu, ale...
3: Jo, ale taky, ale já to asi furt mám, takže jako co si nenapíšu, tak to jako neplatí.
2: No,
3: takže
2: to je jasný. To.
3: Takže tohle to mi jako vyhovuje pořád. Teď jsme třeba měli třídní schůzku a teď všechny ty maminky si to tam psali do toho jako iPhoneu, nebo prostě psali si to elektronicky a já tam s tím sešitem jsem si to radši napsal všechno sám. Ještě tam byl teda jeden tatínek, který si to taky psal, tak možná to máme.
2: Já teď řeknu jeden příběh, jestli máš i na tohle vliv. Teď se nám stalo s Mostem, já nebudu říkat, který zápas, aby nám nevzali body ještě, že jeden hráč z lavičky nastoupil, vzal si prostě dres, že jo, vzal si jiný číslo a šel hrát, že jo. Takže i tohle hlídáš na té lavičce.
3: No, jasně, tak tohleto je vlastně jakoby jedna z těch povinností toho vedoucího, že jo, v tu chvíli, v tom zápasovém dni. Já se v tomhletom trošku hrozím těch situací, které jsem viděl teď jako u jiných kluků, že jo, se stalo Slávy, že v Liberci měli ten špatný dres a předělávali ho tejpem. Míra Baranek dostal vynadáno, že nahlásil jiný střídání. Já se bojím, nebo tohle se hrozím, a nejvíc ale mám vítr z toho, že napíšu zápis, pošlu ho tam a napíšu ho blbě. A teď budeme muset udělat nějaký ty střídání a ty toho hráče pak už nemůžeš použít. No tak to já to vždycky kontroluju do poslední chvíle. Ještě, jestli mi do toho náhodou někdo nevlez a nepřeházel mi to tam, jako snad se mi to nestane. Ale...
1: To by trenér Veselý nebyl veselý.
3: To by nebyl vůbec veselý.
1: Ne? A nebo by tam byl ještě někdo jiný rozčílený třeba?
3: Já si myslím, že všichni. Hlavně ty hráči jako by asi úplně nebyli nadšený, že bych někoho ze základu vypinknul na lávku a pak je tam přehazoval a ten druhý už zase nemohl nastoupit, takže.
1: A tak ještě, když se vrátíme k tomu, že jste teda byl hráčem, který se teoreticky mohl zlobit na někoho z členů realizáku, tak jsem si chtěl vypsat nějaké zápasy, které byste mohl třeba vypíchnout jako více povedené nebo památné, protože třeba se nemuseli povíst. 2018 jste porazili Plzeň 5-2. To si asi vzpomenete, víte, to bylo na jaře.
3: Myslím si, že spousta bohemáků si vzpomene na tenhle zápas.
1: Pak si možná... To z 2018 tam na jaře nebyl.
2: Nebo jako hráč určitě ne.
1: Ne, to ne, ale já ti pak připomenu jedno, no, kde jsi byl. Sparta Bohemka 0-1, leden 2021.
3: Tak to je jako... Výhra na Spartě si myslím, že je pro každého bohemáka památná. Góla dával Tomáš Necit. My v tom zápase jsme mohli těch gólů dát víc, ale jako nechci, aby to znělo neskromně, nedali jsme tam penaltu. Sparta v tu chvíli byla, vlastně to bylo poslední zápas, myslím, trenéra Kotala. Ten tým jako úplně nefungoval. Bylo to v covidu, takže to bylo bez lidí, což byla trošku škoda, ale jinak jako výhra na Spartě je výhra na Spartě. Já jsem to zažil jednou, takže...
1: Tak ono to bylo jednou od 96.
3: No jasně, takže jako... A teď jsme je porazili doma, že jo, to už jsem jako nehrál, to už jsem byl v téhle funkci. A zase taky to bylo po jako mnoha letech, takže jako ano, porazit Spartu, porazit Slavy, jako pro Bohemku je jako velký a vždycky to bude velký.
1: Ano. Pak si teda dovolím připomenout Pavlovi, poslední zápas, kdy si se loučil se Štruncovými Sady po boku Michala Bílka, vzpomeneš si na to, závěr května 2023, Plzeň Bohemia z 0-2. Bohemka totiž tehdy fárala za tím čtvrtým místem a vy už jste byli v pozici týmu, který vlastně neobhájil ten titul a vy jste se Michalem vlastně loučili.
2: Já se musím na tomhle to říct, to, co si pamatuješ, tak tohle si nepamatuješ, že jo? To, co ti většinou nevíde, takhle, to, co ti nevíde, kde neuděláš nějakou chybu, tak samozřejmě si moc nepamatuješ.
1: Tak já neříkám, že jsi tam udělal chybu, ale výsledkově to nevyšlo.
2: Tak já byl na lavice jako asistent, tak to tam, co jsem měl zkazit, jako.
1: No to by mě právě někdy zajímalo.
2: No mě taky, ale po sezóně jsme to přijali a skončili jsme, ne? Dobře. Bo tak to bylo.
1: Ne, jasně, jenom, že jste se loučili, takže taková propojovačka.
2: Ta byla podobná, jak tady zmiňoval Martin, prostě to mužstvo je v nějakém stavu, ta sezóna je v nějaký fázi, no a můžeš motivovat hráče, můžeš ty dělat jako různý věci, změny, ale ty kluci už to pak třeba nezvládnou a prostě ten zápas prohraješ obzvlášť proti soupeři, který je jako v laufu a je rozjetý a hraje o nějaký svůj jako dobrý úspěch. No.
1: Jo a pak bych Martinovi ještě připomněl zápas, který byl takovým dvojzápasem a nakonec dopadl dobře, tak nebojte.
5: Zatím se ale Opavě ta elita vzdaluje, protože v 7. minutě prohrává s Bohemians Praha 0-1, ten první gol padl ve 4. minutě, kdy po centru dostála, šikovně hlavičkoval Roman Květ a trefil přesně k pravé tyči. Teď v probíhající 7. minutě vedou Bohemians Praha v Opavě 1-0.
1: To bylo na jaře 2022, to jste vyhráli gólem vlastně navrátilce Romana Květa a doma jste pak vyhráli 2-0. Já jsem to tedy byl, protože mám příbuzné z Opavy, tak přijeli fandit teda Slezskému FC. Mně to bylo trošku jedno, ale přišlo mi, že jste to docela v klidu jako kontrolovali. Nebo já nevím, jako to mi popište vy, jak jste to prožívali.
3: Tak já jsem teda v Opavě hrál párkrát. Ani jednou jsme s nima vlastně neprohráli za tu dobu, co oni byli v lize. Ale vždycky to bylo jako náročný zápas, teda musím říct. Co si pamatuju, tak byl super pažit v Opavě vždycky. Lidi fandili super. Tady ten dvojzápas z té baráže si samozřejmě jako vybavuju, nahrál jsem Květákovi na gól. V oba dva do dneška tu situaci vnímáme trošku jinak. Z mýho pohledu centroval Beckham na frajera, který mu to přistálo na hlavě. Z Květákova pohledu někdo plácnul balon před bránu a on to palicí uklidil z nesmyslný pozice. Takže bude to asi někde mezi. A odvetu jsme pak vyhráli 2-0. Právě pár kluků takhle, co jsem s nima hrál dřív, byli v Opavě. Byl tam třeba Matěj Hlešic, který shodou okolností jsme v tu dobu řešili nějak skrze mýho kamaráda zásnubní prstýnek pro jeho paní. A on mi pak píše, no, je to škoda, jsme vás měli. Já říkám, no, měli jste nás, chybili vám 4 góly, jenom jako, abyste nás měli, no, tak asi tak, jako, ale to, jako, všechna čest Opavě, jak, jako ten zápas hráli. Je samozřejmě zajímavý, že my jsme hráli baráž a vlastně v další sezóně jsme byli čtvrtý. Vlastně téměř, chtěl jsem říct, s tím samým týmem, není to pravda, jako do té další sezóny nám přišli jako dobrý hráči nebo nadstandardní hráči, který se třeba i jako z té Bohemky posunuli potom vejš. Ale jako když se takhle rok s rokem sejde a my vlastně z 15. fleku uděláme čtvrtej, tak je to takový jako malej zázrak. Korf, jako si myslím, v klubu se skromnějšíma podmínkama.
1: Úplně opačně mluví v Baníku. Tam se mi povedlo být po třetím místě taky v baráži. No. A tam je to pár dolů, to se asi hodnotí trošku hůř.
2: To je taky jednoduchý. No. Tím no, vyjde pár lepších hráčů.
1: Tu baráž to
3: Pavel... Je to možná jednodušší, než se jako dotáhnout nahoru.
1: No. Když se dostaneme dál, tak sedíte tady, tedy co by už vlastně bývalí profi fotbalisté, kteří ve své kariéře oblékali taky dres Slavie, svým způsobem oba velmi výrazně. Nicméně ta současná Slavie, když natáčíme, tak má před sebou vstup do dalšího ročníku fotbalové ligy mistrů. Když to dělala v tom minulém ročníku, tak u toho taky za mikrofonem Radiožurnálu Sport byl Pavel Horvát.
6: Minuta, moc byl u všeho, to si řekněme na rovinu. 74. minuta, tenhle mladý fotbalista, který přišel z druholigové Jihlavy, dal oba dva góly slavistického týmu, vyrobil penaltu, vyrobil velkou šanci.
7: Vyrobil
6: pro
7: všechno, vyrobil dneska všechno, vyrobil mi trošku slzy ve očích, to je neskutečný, na to, že skoro nemůže.
1: Tak Pavel, samozřejmě i těmi emocemi za mikrofonem dojatý, to byl velký zážitek, ne? Takhle zapojit se i v Lize mistrů vlastně do komentování. No,
2: tak pro mě je to pořád ještě nový, no. Dneska se zase těším, protože samozřejmě jednak je to Liga mistrů a jednak jsem tam v té pozici, že nemáš nervy, jdeš si to prostě užít, nebudeš mít žádnou fyzickou námahu.
1: Vlasivky, no.
2: A vlastně, no, tak to já si myslím, že jsem v pohodě, já si vždycky udělám čaj, tady mám termosku, kdyby náhodou někdo se podíval na YouTube, tak já to nosím sebou i na zápasy normálně, abych měl svoje pití, takže to strach nemám a zažiješ tam prostě, vždycky se něco stane, prostě ten fotbal nabízí tolik příběhů, že o to strach nemám a jako těší tě to, ať už začínají mladí hráči, nebo vidíš ty starý, že se jim něco prostě povede, prostě tam jsou příběhy, jako jsem chtěl říct, ta,
1: jako prase.
2: Jako hovězí ta paní.
1: Aha, rozumím ti. No a Martin Dostal, to je odchované Slavie. A jako, jak vy prožíváte fakt, že ten klub, který vás vychoval, teď prožívá takhle skvělá léta? Jestli to s vámi něco dělá, protože musíme to říct, přece jenom rivalita...
2: Tak Martin tam strával stožáry skoro.
1: No ne, tak že ta rivalita mezi Bohemkou a Slaví je, ale přesto prostě od 7 let jste působil v klubu, který dneska si tady jako říkáme, že hraje Ligu mistrů.
3: Jo, tak... Sleduju to dneska už z pozice soupeře. Po těch 10 letech v Bohemce si myslím, že dneska už jsem jako větší bohemák. Přeci jenom ten život se nějakým způsobem vyvíjí. Slávy nicméně přeju dál. Mám tam ještě pořád pár lidí, pár kamarádů, se kterýma, nebo který jsem tam zažil. Ale ne, jako s klukama, co jsou na hřišti, tak jsem vlastně už nehrál s nikým. S Radkem Černým, který dělá trenéra golmanů, tak jsem tam byl tu jeho poslední sezonu. To jsme mu tu rozlučkovou sezonu udělali opravdu moc hezkou.
1: To se vrátil vlastně z Anglie, aby si to užil ještě.
3: Ano, a dostal asi 75 gólů za tu sezonu, tak si to užil. Takže ono taky chytat za obranou, kde byl Škodák na stoperu a já na pravém beku, nebylo asi úplně nic příjemného. Takže...
1: No tak Martin Dostal to hezky už vrátil tedy k tomu kontrastu, protože ono to není tak dávno, co se ve Slavii řešily úplně jiné věci. Já nevím, si Pavel to nějak vzpomene. Ty jsi totiž ve Slavii zažil konec 90. let, kdy podle nějakých různých zdrojů, a nejsou to jako žádné legrace, prostě, že by si z toho někdo dělal legraci, ale prostě tak to bylo, že jste byli často druzí, takže možná i určitý ten příměr většině druzí tehdy platil, ale přece jenom, jako, že by si zažil existenční starosti ve Slavii, to ne.
2: No, to jsem nezažil, ale je pravda, že samozřejmě to, jak se říká, ta laťka udržet vysoko je velmi těžká, jo, já vím, že Spartani to neradi uslyšejí, ale historicky vlastně ten sestup, já vím, že náš můj bývalý vedoucí a trenér pan Kára Vždycky jsme se mu posmívali, že byl jediný, kdo ze Spartou sestoupil, ale ono to prostě jako může přijít, prostě ta sezona, já nevím, ať už můžeš mít finanční problémy a podepíše se to na tom, nebo přestupová politika nějaká, takže Slávě v tu dobu vlastně si myslím, že to byl tak mix tohohle všeho a já vím, že jsem tenkrát od slávistů schytal hroznou jako čočku za to, že jsem jako je měl jako kandidáta na sestup v podstatě, protože já teď nevím, jestli fakt to je tenhle ten ročník, ale řekl jsem to, vždycky to nikomu nepřeješ, ale říkáš si jako, kdo by tam mohl spadnout a když víš, že to mužstvo nějakým způsobem funguje a pak najednou klesá, ale tam nevidíš a teď jsou tam tyhle věci, že Milan Škoda najednou hraje stopéra, jo, tak si říkáš ty kráso, tak to už jako zkoušejí nemožné věci a naštěstí pro fotbal a pro Slávy se to podařilo zachránit, no. Nebo tak jsem to viděl já teda.
1: Jo. A tak jenom, že Martin dostal, abyste ještě viděli, do čeho naskakoval, protože Slavia měla 2-8-2-9 tituly. Hmm. Pak vlastně v sezóně 2010-11, už bylo dva roky po titulu, jste vy debitoval tehdy. Pamatujete proti komu?
3: Proti Brnu.
1: Proti Brnu.
3: Zima hrozná. Na druhý poločas televize ukazovala minus 18 stupňů.
1: Jo. Dával gola Luděk Pernica tehdy.
2: Ale chtěl si hrát. No,
3: jasně, že jo.
1: Pavle za zbrojovku Luděk Pernica tehdy skoro.
2: Asi ne.
1: To nevím, Stanislav.
3: Střela z dálky.
2: Myslím
3: si, že to byl jeho první ligový gol možná.
1: No vidíš, to jsme tady možná řešili, když tady byl.
2: To je možná.
1: Ale nevím, jestli se pochlubil.
2: To nevím.
1: Ty si to nepamatuješ, já taky ne.
2: To musel být nějak tečovaný.
1: No, zahrál jste si derby taky v tom prvním jaru.
3: Ano, a to byl můj konec. To první jaro. To bylo moje první derby a pak už jsem vlastně v lize nenastoupil. Já jsem byl trošku jako namočený u obou gólů.
1: Který dal
3: Leonard Kveuke.
1: Jo, ale, znáte fakt poměť výbornou.
3: Tím. Ale zase jako teďko zpětně naučilo mě to strašně moc. Jako, jako chybama se člověk učí, asi neřek žádnej blbec, takže ano, tohle to mě jako naučilo hodně. Tam při druhém gólu jsem byl ve šprajcu s Markem Matějovským, já to chtěl odkopnout, on si to pěkně prošlápnul. Od té doby jsem věděl, že do takového souboje už jako na placku poleně jít nemůžu. No.
1: Jo, to jsou ty zkušenosti, které pomůžou. Zkušenosti nevím, jaké si z toho vzalo tehdejší vedení Slávy, protože pak je čekali další perné roky, ale v tom květnu 2011 hrozilo dokonce i to, že Slávia vůbec nebude působit v profi fotbale, protože tam byly vlastně handrky okolo té licence, kterou nakonec dostali, ale to nevím vůbec, jako, jestli si dokážete takhle vzpomenout, mám bylo nějaký 22, necelý 22, ne v květnu 2011, a teď jako jste možná řešili v kabině, hele, příští rok nevíme, co bude. No, to byla ta Sigma, že jo, v ano. Poháru?
3: Vlastně celý to jaro bylo takový jako hořko-sladký, jo. My jsme za to jaro prohráli vlastně akorát zápas na Spartě a tady ten kontumačně ukončený zápas poháru.
2: To bylo tam vběhli ty
3: finále. Ano, to bylo semifinále poháru. My jsme vlastně mohli jít do finále poháru, kdyby jsme ten dvoj zápas vládli. Takže jako něco absolutně nemyslitelného v té současné nebo tehdejší situaci. A vlastně za celý to jaro jsme prohráli akorát Spartu, jinak jsme doma vlastně ty soupeře porazili všechny, hráli jsme 2-2 v Plzni, kde jsme vyrovnávali na konci, že v tom nastavení Milanem Černým, myslím. A takže to jaro v tomhle bylo skvělý. Co skvělý nebylo, tak já jsem vlastně, ale v tu chvíli mi to bylo jedno, já jsem bydlel u rodičů a vlastně splnil se mi sen, že jsem se dostal do ligy, ale první peníze, které jsme za fotbal viděli, tak byly v půlce května, od jako 1. ledna a to ještě si myslím, že kluci některý tam měli jako vůči ním, tam byly dluhy už od podzimu. A pak samozřejmě přišel tady ten zápas doma s Olomoucí, kde začátek už byl odložený kvůli fanouškům na hřišti. Přišel tehdejší ředitel Míra Platil, tak tady máme licenci na příští sezonu, jdeme na tribuny, jdeme hrát. Poločas byl 1-1, my jsme hráli si myslím jako velmi dobře. Jsem přesvědčený, že ten zápas bychom zvládli, nebo minimálně bychom určitě neprohráli 0-3, jak se to potom zkontumovalo. A přišli jsme v poločase do kabiny a najednou jako v televizi lidi na ploše. A my jsme si mysleli, že tam jsou záběry z před zápasů. A teď najednou ty rány těch policejních granátů a teď vidíme, hlavně se tady kous v kabině a teď oni se asi dostávají do stadionu. No a teď no, my jsme seděli a pomalu jsme měli jako slzy ve očích, prostě to je hotovo, jako to nás tady, to nám to tady zavřou. Taky, že jo, konec, domů, 0-3, druhý den všichni zlomený, no tak hotovo, co budeme dělat, no, na odvetu ani nemusíme jezdit. Na přípravě před zápasem na odvetu nám Michal Petrouš chtěl nalejt jako asi čerstvou krev dožil, řekl nám, dneska bude největší obrat v historii fotbalu. A jak jsme prohráli 0-1 a jeli jsme do Prahy. No a je trošku škoda, že prostě ta sezona vlastně skončila takhle, protože my jsme pak měli i zavřený stadion asi na dva tam na tři zápasy.
1: Ale na druhou stranu jste tu licenci pak dostali, protože poté Olomouci tam chvilku hrozilo fakt, že ji nedostanete. Tři dny poté, co Pavel tady se radoval z Plzní, tři dny poté možná ještě si se radoval, tak ta licence teda byla zpětně někdy 24. května doplněna do Edenu a mohlo se pokračovat
3: to
1: dál.
3: To byl vlastně první titul váš,
1: ne? No. Při 100letém výročí Viktorky, viď?
2: To je náhodou, viď.
1: To bylo, jak říkal Martin, dostal, jak tady sedíte proti sobě, hořko-sladké jaro, no. Opravdu, to sedí. Jenomže ty hořké časy pak pokračovaly teda spíš pro Martina Dostála. Poslechněme si další ukázku.
8: Na stadionku Viktorie Žižkov se přiblížil konec dohrávky 10. kola Gambrinus ligy. Domácí hostí v tomto utkání vršovického rivala Slávy, a to poprvé pod vedením trenéra Františka Straky. Jestli byla jeho premiéra úspěšná, to řekne přímo z místa Jaroslav Plašil.
9: Domácí vítězí nad pražskou Slávy 1-0 s celcem branky bývalý slávista Kalivoda ve 30. minutě, ale myslím si, že ten výsledek nerozosmutní fanoušky sešívaný, kteří sem na Žižkov dorazili v černém, kteří tady celou dobu protestovali proti příchodu Františka Straky do Edenu.
1: František Straka trénoval první zápas 17. října 2011, to jste prohráli golem, teda jak říkal Jaroslav Plašil, Davida Kalivody. A vy jste hrál ten zápas a ano. Pak jste hrál až zápas poté, co František Straka skončil, tak jste byl zraněný?
3: Nebyl.
2: To oblíbený.
3: Nebyl jsem kůň trenéra Straky, ale tak to se jako během té kariéry stane, no, že jako nemůžu hrát všichni, trenér občas na někoho sází víc, na někoho míň. Já v té době nebyl v žádné pozici, že by to na mě stálo. Jako když porovnám svoje výkony potom, který jsem předváděl třeba v Bohemce nebo i částečně nějakou část sezóny v tom Baníku, tak ve Slávě jsem takových výkonů jako moc nepředvedl, takže já jako takhle zpětně jsem s tím jako asi v míru. Samozřejmě jako každý, snad teda ještě dneska, jako každý jsem chtěl hrát, nenes jsem to asi úplně jako nejlíp, ale tak to je, to si myslím, že je normální, jako že se člověku nelíbí, že nehraje. Ale na tenhle zápas si samozřejmě pamatuju, protože to byl jako jediný zápas, kde jsem byl na hřišti pod trenérem Strakou.
1: A fanoušci asi byli...
3: Fanoušci celý zápas zvali Strako, táhni na Spartu. Jak tam bylo zmíněno, byli všichni v černým. Po zápase vlastně nebyla ani děkovačka, na děkovačku šel tehdy David Kalivoda sám a Kotel ho jako dvojnásobního mistra se Sláví vyvolával, což v té době vlastně si asi ty lidi říkali, hele, to se jako zbláznili, on nám dal vítězný gól, ale jako mně se tady to, že ty fanoušci jako nezapomínají, se mi jako strašně líbí. Když to převedu trošku do ciziny, tak kamarád vlastně Tonda Vaníček byl pár let zpátky na Dortmundu nebo na Bayernu proti Eintrachtu Frankfurt. Za Frankfurt na rozcvičení Mario GC a celý stadion jako Danke Mario, i když hrál za Dortmund, že jo, tohle, takže jako prostě, jako tohle to se mi jako líbí a i vlastně to, že tomu Davidovi vlastně tímhletím poděkovali, myslím si, že ani pro něj to nebylo úplně příjemný, když hrál jako za Viktorku Žižkov, dal góla Slávy, kterou on vlastně jako nikdy se netajel tím, že jako má rád, že jí miluje.
2: Hele, a ještě jenom, ty jsi jako zmínil toho Frantu, já teďka jenom přemýšlím, vzhledem k tomu, jakou máš paměť, jenom, jak to přijme to mužstvo, jako tuhle tu zprávu, že takovýhle trenér jde jako k nám, co se tam dělo v té šatně?
3: No, tak takhle zpětně, co se vybavím, tak samozřejmě v té kabině asi na to padají spíš jako vtípky, jo, typu, že
2: On vlastně
3: pak v nějakým i třeba v té rozmluvě před tím týmem nebo je v nějakým rozhovoru vlastně řekl, že když si historicky byl slávista, no tak to bylo něco pro ty kluky jako Lukáš Jarolím nebo Standa Vlček, tak jo, tak jasně, to se nás dostal tímhletím, tak to je takový jako zvláštní, no, ale tak jako, ale vlastně jako já ani jsem nechápal tu jeho motivaci, protože mu muselo být jasný, že si jako zavře dveře ke Spartanům jako úplně a že ty slávisti ho vlastně nikdy jako nepřijmou. Nevím, jestli bohužel nebo naštěstí, asi teda vzhledem, že jsem v tom jako pod ním nehrál, tak pro mě naštěstí, to angažmá trvalo nějakých 10 nebo 11 zápasů. ale...
1: On to pak sám složil vlastně nějak,
3: ano, ne? Byly asi dva týdny do derby a on tam pak proběhlo i to, že vlastně oni měli s tehdejším vedením vykopaný ty hroby na hřišti a počmáraný barák, tak jako to chápu, jako je, tohle to nechce asi člověk podstupovat žádnej. A blížilo se derby hlavně. Jo, jako, myslím, že to bylo dva týdny před, nebo 10 dní před derby na Slavii a prostě trenér Straka skončil. Vlastně i tím, jako, jak on vystupoval vždycky jako ten největší ze všech Spartanů, vlastně jsem to jako nechápal. A nevím zpětně, kdyby jako on jako měl upřímně říct, jestli třeba toho lituje, tak jak by se k tomu jako postavil teď.
1: A ještě já myslím, že ale toho pak i později litoval, on tady byl měsíce, myslím, že jsme se lehce bavili taky.
2: Ještě teď jenom tohle, vlastně využiju jenom zase, tak Matěj Jurásek byl ve Slavě, jak se díváš na tyhle ty jako přeběhlíky, jo, který vlastně to změní.
3: Jako na tyhle
2: jako
3: přeběhlíky.
2: Jako na mě, klidně.
3: Když se vracel a šel si do Sparty, tak já byl z toho smutný, protože já jsem tě měl jako slávistu jako rád v té době právě tý potitulový, těch věčně druhých, ale já si pamatuju, že jsme chodili na fotbal, pamatuju si tebe a Ivo Ulicha jako takový nejvýraznější osobnosti toho týmu, Karla Váchu v útoku třeba, a pak jsem vlastně jako, stejně jako když se vracel po Borák a šel do Sparty, tak jako tohle to, mě spíš to bylo jako líto, a já jsem nikdy nebyl z těch fanoušků, který by na to jako nadávali, ale já myslím, že jsem to, jestli jsem to neříkal v tom Tiki-Taka nebo kde, že prostě tady to, jestli to jako, že jsem četl nějakou jako zajímavou citaci, že jako ve chvíli, kdy těm fanouškům jako začne být jedno, tady ten klubismus a že ten hráč toho jejich oblíbeného týmu potom jde do toho týmu, toho největšího rivala, tak je fotbal mrtvej. Jako jo, že mezi těma lidma, ať to rezonuje, ať jsou ty věci, o kterých se píše a ten klub prostě musí ustát, tohleto rozhodnutí, jako je dospělej, je to nepříjemný, o tom žádná, stát tam před tím kotlem těch jako echt naštvaných jako spartianských fanoušků a něco jim tam vysvětlovat a omlouvat se, myslím si, že to není úplně jednoduchý, že asi jako silnější osobnosti a jako větší frajeři, než je Matěj Jurásek, by se z toho jako možná pokákli, ale teď bude záležet na něm, no.
2: Já jsem jenom, samozřejmě vysíláme dneska, tak včera se hrál pohárový zápas Viktorka Žižkov Sparta a Matěj Jurásek dal gól, takovou tečovanou střelu a bylo vidět, jakou má radost. Obrovskou radost, úplně takovou, jako nikam neběžel, jenom prostě v sobě, jako musíš to v sobě mít, že prostě chceš to dokázat a každá jako ale maličkosti hodně pomůže. No.
1: Já jsem asi koukal, že vy v té hře jste hrál třeba s Martinem Juharem, který taky měl propojení s Partislavy, ale zase to byl ten hráč, který možná to neměl tak výrazné, nevím, osobně teď úplně přijel tu zkušenost. Ostatně Milan Škoda, ke kterému se asi dostanem, mě zase propojení stejně jako vy naopak, že šel z Bohemky do Slávie a prostě nějakým způsobem si myslím, že je Miláčkem teda obou táborů, nevím, jak to je teda mezi koukany.
3: No, úplně to tak není. Miláčkem bohemáckých fanoušků už není. On tenkrát kvůli nějaký fotce, kde měl jako otočenou bohemáckou vlajku ve chvíli, kdy už byl ve Slávii, tak něco takového jako rezonovalo mezi lidma, úplně není. Aha. Ale když jsme teďko hráli proti Slávii a on měl jako slavnostní výkop s Tondou Panenkou, ještě myslím ze starostou Prahy 10, to už vlastně jako na tom nehraje roli v tom, co chci říct, tak jako ten Škodák, když pak začne celý ten stadion zpívat jako ten jeho chorál, tak prostě já jsem strkal do Ivana Haška na lavice, říkám, tyve, mají ho tady rádi, žerou ho, to je prostě to je dělo, jako 20 tisíc lidí a všichni prostě toho Škodáka mají rádi, on jim tam vyhrával ty tituly a jako tohle to říkám, tohle to se mi prostě jako líbí. No,
1: No tak může zazpomínat ostatně na tu dobu, kdy to bylo, že jste hráli ještě po jeho boku a hráli jste v jedné linii. Vlastně dostane se k tomu přes tuhle zvukovou ukázku.
10: Tady na ostravských Bazelech už máme dohráno. Baník Ostrava nakonec v exibičním závěrečném tempu porazil Slavii 2-0 a hosté z Prahy si teď od svého kotle doslova vyslechli spršku nadávek. Jsou tam také i nějaké letící klínky od piva. Je vidět, že slávističtí fanoušci vůbec nejsou spokojeni.
11: V rychlosti se podívejme na tabulku. Sestupují 15. Sigma Olomouc, tam má 29 bodů a 16. Znojmo se 27 body. Týmy před nimi 13. Slavia a 14. Bohemians nazbírali bodu 30.
1: Miroslav Augustin takhle hlásil ve Sportžurnálu vlastně to, že jste se zachránili přes tu porážku na Baníku pod Alexem Pastorem. Velmi specifická doba, nepřipomínáme to opravdu, abychom vás tady nebo Slávy dehonestovali, ale spíš si opravdu ukázat, jak zajímavý příběh může mít prostě prvoligový fotbalista, který třeba hraje v kariéře pouze ve třech klubech. Ale tady ta věc s Milanem Škodou, to možná i Pavel připojí vzpomínku, že taky si proti němu zahrál, když byl na stoperu? Nebo no to ne, spíš Martin uvede?
2: Já si myslím, že Martin nám jí řekne celou tu historii.
1: A
2: schutí vlastně.
3: No to byly vlastně dva zápasy za sebou, sezónu předtím a pak tady tu sezónu 13-14, kdy my jsme proti Plzni v Plzni bodovali. Nejdřív jsme tam vyhráli, když Škodák dával gól a pak dostal Martin Juhar za potyčku s tebou červenou kartu, ale my vyhráli 1-0 tenkrát. A to si zrovna pamatuju z tohohle, když jsme tady mluvili se o hráčích, kteří zažili ve Slávě tituly a pak to postupně padalo, tak vedle mě hrál, já hrál levýho beka, vedle mě hrál David Hubáček stopera. A říká, hele, oni mají skvělý centry, dělej všechno pro to, ať je roh. Ať tam nepřiletí centr ze hry. Na roh se postavíme, jo, dneska takový ten kontrast oproti těm dnešním trenérům, hlavně nedělejte standardky. Tak Hub mi říká, ať sem nepřiletí jediný centr ze hry. Všechno ať je z rohu, rohy dáme pryč. Máme tady Latyho, máme tady prostě Škodňáka, to všechno poletí pryč. Ze hry všechno. Tak já udělal si 54 rohů. My jsme teda vyhráli 1-0. A další sezónu, to je tady ta 13-14, kde jsme pak, já říkám vždycky, v posledním kole si to krásně uhráli na Baníku. 0-2, byli jsme asi dvakrát za půlkou, jeli jsme domů s litý pivem, hrozný. Tak to jsme hráli na podzim, nastoupil trenér Koubek a dal Milana Škodu na stopera. A my hráli v Plzni, Martin Juhar dal góla po nějakým nedorozumění Venci Procházky s Matušem Kozáčíkem. Dal góla, vedli jsme 1-0 na vlastně kraji druhého poločasu nám vyrovnal Neboštík Franta Rajtoral po autu, vím, že byl aut, on pokračoval dál, dal gól. No a v poslední minutě nastala situace, kterou do dneška řešíme s Honzou Kovaříkem, který tvrdí, že ta penalta byla jasná. Já tvrdím, že nebyla vůbec jasná. Táta můj má do dneška fotku z toho souboje nad počítačem. A já jsem mu vypíchnul čistě balón, byl to roh. Rozhodčí Jílek ukázal na penaltu, hotovo, já trauma, zhrozil jsem se, jak je to vůbec možný, VAR ještě tenkrát nebyl, no ale naštěstí ten příběh může dopsat Pavel.
2: Naštěstí fair play funguje a,
1: ty to zakop.
2: A Matěj Rakovan, já jsem mu to chtěl kopnout jako doprostřed, aby to sebral, no ale kopnul jsem mu to k tyči a on to chytil. Já si to teda vůbec jako nepamatuju, ale samozřejmě jako chápu, že tam ten tlak byl veliký. A tady k tomu, jak jsi říkal o těch rohách, jo, to je prostě, to je jako vlastně chytrost těch hráčů. Já vlastně taky vždycky říkám zase hráčům, že je lepší taky udělat standardku, protože na tu standardku je vlastně jako pro nás lepší, když se ti stáhne vysoký útočník, který ti odvrátí z 10-5 standardek, no tak je lepší, když tam je, než když tam lítají centry ze hry a prostě ten soupeř tam má tyhle ty dvoumetrový kluky, no je to zajímavý, že vlastně tohle ti rozhodne hráč, že jo, že ti poradí spoluhráč. Jako.
3: A pak právě, když jsem pak hrál za Bohemku první zápas v Plzni, tak nám dělal ten asistenta trenérovi Koubkovi dělal Radek Korytář, který mě předtím trénoval v Baníku. Mm-hmm. A my měli zastávku po cestě a on mi říká, hele, bude na tebe asi hrát Kovařík, pojďme se vsadit spolu. Když na centru je pětkrát, tak ti přinesu čokoládu, když na centru je víckrát, tak mi ji přineseš ty. Takový nehrál, nastoupil na 20 minut, za těch 20 minut přeze mě nacentroval asi 12krát, tak já v pondělí přišel s tou velkou milkou, takhle jsem jí donestranil, sorry, já omlouvám se. Naštěstí jsme hráli teda 1-1, že byla jako dobrá nálada, ale 10 minut a úplně to stačilo. Jako.
1: No tak zase specifické hořkosladká nebo specifická hořkosladká léta, pětiletka ve Slavii, pětiletka v Plzni, myslím tady 20 až 15, což je jinými a rozdílnými konci. V desíce Pavla Horváta je dneska vedoucí a mužstva Bohemia z 1905 Martin Dostal.
0: Host desítky Pavla Horváta.
1: A nebo sportovní manažer, a nebo jak jste to ještě říkal, vlastně, jak byla ve Slovácku, jak to mají
3: koordinátor.
1: Koordinátor. Impresario by se dal říkat, kdyby to bylo nějaký.
2: Impresario a mužstvo.
1: Kdyby v operním provozu byli trošku, řekněme, takový jako více při zemi, tak by říkali vedoucí operního souboru.
2: Jak to bylo? Proč nehrají? Hrajte. Protektore.
1: Jo, to je ale z popelky, ne?
2: No, jasně, no.
1: Je dobře.
2: Ne protektore.
1: No, to nevadí.
2: Říkali.
1: Pojďme se utěžit. Máme tady... Byli jsme v Plzni. V Plzni bohužel pro Martina pak ještě chvilku budem, ale nebudeme vás trápit, opravdu, jenom zase něco připomenu. Máme tady ale dva lístky do Šeříkovky. Jsme tam 5. října s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Pavlem Královcem.
2: Ano.
1: Takže tam bude velmi zajímavá diskuze. A pokud chcete být u toho, tak můžete teď vysoutěžit dva lístky. Velmi rádi vás tam uvidíme, ať už si je koupíte nebo vyhrajete. A otázku dáme asi jednoduchou. Máš nějakou třeba?
2: Který brankář mi chytil tu penaltu proti Slávii, kterou jsme tady zmiňovali? Já jsem tam to jméno řekl.
1: Ty jsi to jméno řekl teďkon. Dobře, tak nám zavolejte na číslo 221552222. Pavel se na to jméno ptal a už nám teda voláte, tak já vezmu tady prvního z posluchačů, kde se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
12: Zdravím, tady Lukáš.
1: Lukáš, jak se jmenuje, prosím vás?
12: Tak byl to Rakovan.
1: Výborně, Rakovan, říká Lukáš. Ano. Jo, oni pánové nemají sluchátka. Ano. Takže souhlasí, Pavel, uvidíme se. Výborně, moc vám gratulujeme, uvidíme se v Šířikovce.
0: Host desítky Pavla Horváta.
1: Pokračujeme v desítce Pavla Horváta s Martinem Dostálem a protože jsme říkali, že hrál za tři kluby a že zůstane v Plzni, tak možná už tuší, kam směřujem. Pustíme si ještě jednu zvukovou ukázku, která se týká Martinova takového vlastně prostředního angažmá. Není to na zastávce Kohinor, ale je to v Ostravě.
13: Emanuel Marek ani nečekal s žádným prodloužením. Viktoria Plzeň poráží Baník Ostrava a rozhodli se tedy dvě věci. Plzni se slaví ligový titul, naopak Baník už má definitivu, se kterou se tady popravdě smířil už před nějakou dobou, ale míří do druhé ligy.
1: Ty jsi byl asistentem v roce 2016 u toho titulu? Karla Krejčího?
2: Ano.
1: Ano. Vy jste tam hostoval Baníku, je to tak?
2: Ano.
1: Ze Slávie. Nakonec na celou sezonu my jsme měli v červnu v desítce Michala Friedricha, který putoval naopak výměnu vlastně, nebo to byl transfer, on šel do Slávie za peníze, ale už to tehdy bylo, vlastně on to i říkal Michal, v rámci velmi těžké finanční situace Baníku, kdy vlastně i ty peníze za ně nějakým způsobem měly pomoct. Nakonec ale přece ta sezona musela být nesmírně složitá, kterou jste tam strávil společně i třeba pak s příchozím Vlastimilem Petrželou. Naučilo vás to pak třeba něco směrem dál do té kariéry, nebo jste to chtěl úplně vymazat? Třeba, že jste na mě teď naštvaný, že jsem to připomněl.
3: Ne, vůbec. Já na angažmá v Baníku jako z osobního pohledu nedám dopustit. Vlastně bylo to pro mě, ač mi bylo už v té době, já nevím, 25, tak pro mě to bylo takový vylítnutí z hnízda, že jsem jako poprvý
2: Pražák
3: zmizel prostě pryč, musel jsem se starat sám o sebe. Měli jsme tam super partu prostě mladých kluků, včetně odchovanců. Sportovně se nám nedařilo, ale když to zase překlopím jako na sebe, dal jsem tam první ligový gól, poznal jsem spoustu jako nových, zajímavých lidí a zažil jsem to, že jsem vlastně, jak jsme se tady bavili o nějakým tom, jestli jsem byl schopný někde jako vystupovat, tak já jsem tam vlastně po Tomáši Mičelovi a nevím, Vojtovi Šromovi byl vlastně třetí nejstarší, s tím, že Čolan byl vlastně furt zraněný a Šromík byl takový jako chvilku chytal, chvilku nechytal a já jsem vlastně hrál skoro všechno. Zažil jsem tam zase dva nový trenéry s úplně jinýma přístupama.
2: Kdo byl ten první?
3: Radek Korytář, který vlastně nám pak dělal asistenta ještě za Koupka, jak jsem zmiňoval, v Bohemce následující sezónu. Takže jako nedám na to angažmá dopustit, samozřejmě sportovně to bylo hrozný, po podzimu 4 body, nakonec 14.
2: Ale hrál jsi.
3: Hrál jsem, což vlastně to bylo jako naprosto skvělý, ale když jsem dával právě ten první gól paradoxně proti Bohemce, tak my jsme prohráli 3-1 a pak jsme jeli do Ostravy a tehdejší spoluhráč Slovák Ríša Lásik říká, hoši, já se jako nebojím toho, že spadnem, teda slovenský jsem, já se nebojím toho, že spadnem, to je jako jasný. Já se bojím toho, že budu mít na konci 4 body. Tak ne, nakonec jsme do toho šlápli, měli jsme 14.
2: No, to je těžký, no. Tyhle ty pozice jsou prostě těžký a hlavně každý ten hráč má nějaký svůj příběh, každý to prožívá jinak a mladý, starý, no, to je, není to jednoduchý, no. Nikomu tohle nezávidím ani nepřeju.
3: Pro mě ještě, já vlastně jako paradoxem asi největším na tom všem bylo, že vlastně my jsme se stoupili s takhle jako tragickým bodovým ziskem, ale po té sezóně vlastně šel Robert Hrubý do Teplic, Mára Červenka do Teplic, Dana Holcera koupila Sparta, já jsem šel do Bohemky a takhle šlo, nevím, Ríša Lásik do Slovanu Bratislava, jo, takže takhle ono odešlo 8 lidí ze základu jako do ligy nebo třeba na Slovensku
2: hráli,
3: a vlastně pak jsme jako hráli, takže i to, že vlastně ta sezona vlastně jako týmově vyzní takhle hrozně, nemusí úplně jako znamenat nějakou tragédii pro kariéry těch hráčů, byť ten sestup je jako nepříjemný, nepřál bych to nikomu, je to takový jako, prostě pak sedíš v té kabině s tím Honzou Kovaříkem, který má 5 titulů, ty nemáš žádný, ale máš jeden sestup.
1: Ty dva góly, teda takhle, když jsi dal gól proti Bohemce, tak ty dva góly za Bohemku při vítězství 3-1 dal
3: Patrik Šik.
1: On pak šel do Sampdorie, tak zase ta cesta pak vede taky takhle různě. Ale my se tedy tímhle vlastně vracíme zase zpátky do dělíčku.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
1: Moc se mi líbilo to, jak jste teď vlastně i vzal tu určitou katarzi toho nějakého náročného vývoje třeba části kariéry k tomu, že to opravdu může člověka posunout dál. Posunulo to Martina Dostála do aktuální role vedoucího A mužstva Bohemians 1905, loučil se loni v květnu 2 týdny po Josefu Jindřiškovi, takže odchod do velkých opor.

0: mu buď mě, anebo Davida Bartka, který bude mým soupeřem. Jsme tam v pozici hrajících trenérů, se to tak dá jako pomenovat. Asi jsme oba dva jako připravený odehrát velkou část toho zápasu. Nicméně říkal jsem už Pavlovi před natáčením, nastaly lehké komplikace předtím, protože já jsem se vlastně den před prvním zápasem nebo v den prvního zápasu B týmu asi měsíc zpátky zranil při rozcvičení. David Bartek se následně zranil při zápase za Starou gardu, takže trošku jsme organizátorům téhle akce do toho hodili vidle, ale myslím si, že jsme oba dva připravení nějakým způsobem do toho zápasu zasáhnout. Myslím si, že se i oba těšíme. Věřím tomu, že se hlavně těší ty lidi, kteří si ty místa v těch sestavách vydražili a že to bude povedená akce jako asi poslední dobou většina těch, třeba když vzpomenu na nějaký dětský den nebo podobně, co se jako na dělíčku pořádali.
1: Máme nějakou minutku ještě. Jenom mě zajímá, který místa byly nejdražší a kolik stály vůbec ty místa v té sestavě zhruba, jestli to není tajemství teda.
0: Myslím, že to tajemství není, ta aukce je veřejně dohledatelná. Bylo tam asi největší bitka byla o útočníka v mém týmu, protože já budu v zelenobílejch drezech. Mm-hmm. Tak tam se to pohybovalo, já nevím, kolem 10 000 to místo. A pak se to tam předhánělo. Ten konec té aukce byl zajímavý, tam byly příhozy jako byť třeba po nižších částkách, ale jako každou druhou vteřinu tam přiletěla nějaký příhoz. Jako asi to probíhá na těch aukcích jako běžně. Čím se blíží ten konec, tak je to takový jako vyšperkovaný, jak bychom řekli.
1: Dobrá, je dobrý nápad jako pro ostatní týmy. Mně se tohle jako velmi líbí, vybrat dva hráče, legendy toho klubu, aby si doplnili týmy. Na dobrou věc třeba jenom super.
2: Tak může to být jako další nábor do C-čka, že jo, které teď máte nově taky, které už válčí v deváté lize.
0: C-čko už nábor mělo, myslím si, že...
2: Je obsazeno, jo?
0: Tam už je to obsazený, nevím, to jde trošku mimo mojí pozici, jak jste to říkali?
1: Koordinátora,
0: jo, ale ještě nějaký...
2: Impresária.
0: Tak trošku mimo impresária tohleto, takže C-čko, nevím, samozřejmě z marketingového pohledu jako extrémně zajímavý projekt.
2: Ano. No, ale tak myslím, že Bohemka je taky velmi atraktivní pro fanoušky a moc jsme rádi, že jste i tady z pozice tedy vedoucího nebo sportovního manažera a mužstva přišel a popovídal v desíce Pavla Horváta. Martin Dostál byl naším hostem, děkujeme moc, ať se vám daří, ať se to 15. září třeba i ve zdraví přežije.
0: Já moc děkuju za pozvání a bylo to super, mějte se na schanu.
1: Ať se ti daří ve všech tvých funkcích, snad už ti žádná nepřibyde, hlavně aby byly dobře placený. Hoď
2: děkujeme štěstný. I Pavlu Horvátovi.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP